především jsem si tam měl dát dostaveníčko s Bohem. Byl jsem na to připraven. Byl jsem tomu ochoten. Otevřen. Ať se děje, co se děje. Kostele jsem se nepokřižoval, ani si nenamočil prsty ve svěcené vodě. Nešel jsem si pro tělo Kristovo. To náleží těm, kteří si s Bohem tykají, nebo tě už co by děti na kolenou ve snách kolíbal. Ze všech těch ezoterických rekvizit mi byly nejmilejší zvony a varhany. Ano, hudba je určitě božská. Ze všech těch modliteb, zdechů a deklamací jsem nejvíc rozuměl sousloví mea culpa. O ano. Jsem příslušník druhu, který páchá hříchy nekonečné, zlo zbytečné, který svírá iracionální nenávist. I já hřeším, i já jsem zlým a nenávidím. I já jsem hříšníkem nekonečným. Celého kázání si nejvíce pamatuji farářovo přání, aby si lidé byli přáteli a bratry. Na kolena jsem málem upadl ve chvíli, kdy mi na konci podala ruku neznámá žena po levé ruce a pravila pokoj s tebou. A znovu, když mi z druhé strany podala ruku ta moje kamarádka a pravila Friede sei mit dir. Právě v tu chvíli jsem na svém upoceném čele ucítil lehký chladivý vánek, který přinesl úlevu. Na chvíli mě zbavil strachu a úzkosti ze světa, ze současnosti, z toho, co přijde. Byl to Bůh, kdo na mě dýchl? Byl to Kristus, Marie, Duch Svatý? Nebo se mi jenom něco zdálo? Po mši svaté jsem vypil z farníky na farské zahradě jedno pivo. Rozloučil jsem se svou kamarádkou, která se vracela do Německa. Potom jsem sedl do auta a jel jsem domů. Na kopci po cestě domů jsem spálené obilí necítil. Já jsem utěšitel váš. Izajáš 51:12.

až to tu skončí, až vyhasne pec, až hodí do rohu ručník, utěrku přes ptačí klec, tak doma chci být.

0: Lala,
1: ne, máma.
0: Lala,
1: ne, řekni máma.
0: Lala,
2: tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: Himba Šwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Radio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichouku. Pipík Sedlun tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

zrodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který jsi nesnil. Čeká na tvoje činy.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

0: Ty Vlašťovko, to nám ten vohenělé dneska pěkně praská, viď? A teďka ty hvězdy, že jo? Teďka ty jiskřičky, oni vypadají jako ty hvězdičky a já vždycky takhle večer mám spoustu bezva nápadů jako na písničku. Můžu ti třeba jeden napsat do cancáku?
1: Ty vždycky slime.
0: Tak jo!
1: Ty truhlíku, tady ne, tady mám přece program Rádia 1. Rádio 1 je moje jediná láska, kamarádi.

Hezké středeční ráno. Od mikrofonu Rádia 1 vás zdraví Lenka Zbořilová. Teď právě dohrála Phoebe Bridgers a její písnička Kyoto. Co si pustíme teď, tak bude česká kapela Taige a jejich song Oswald.

Tak právě nám dohrála Barbora Hora, což je česká písničkářka. Písnička So Little To Say, krásná kytarová hudba takhle na začátek dne. A teď bych vám ráda pustila písničku Different od Black Tar Jesus.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Reklama na Radio 1. Ah.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: A já vám taky přeju krásné ráno. U mikrofonu je dnes také Martin Nouza. My máme dneska společné vysílání s Lenkou, tak vám přejem, ať se dobře stává. Teď je tady Kevin Morby a song Little White Open.

0: Tak to nám právě dohrál Kevin Morby.
1: Rádio 1, na Plutu by se divili.
0: Písnička Little Wide Open z stejnojmenné desky, která vyšla, pokud se nepletu, minulý pátek. A co my si pustíme teď, tak je kapela Anety Martinkové, jmenuje se Margo, a tak, jak uvádí ona sama, tak je to písnička o nejhorším létě ever. Takže užijte si tento song.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
3: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
2: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce Na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
8: hudby,
7: sportu
8: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
7: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
8: Čekají vás workshopy,
7: sportovní aktivity,
8: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
7: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
8: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
7: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Poprosím š jako škr.
1: Rádio 1.
2: No a teď už nám dohrál Čaba Laciga a jeho song Prima Love, který vlastně se jmenuje stejně jako jeho nová deska, která mě osobně fakt hodně baví. No a my pojedeme dál. Dneska vlastně máme zase společný ráno tady s Lenkou. Je to naše poslední zaučovací ráno takhle dohromady. A vlastně od června nás budete moct slyšet už solo pravidelně jednou za 14 dní, takhle v ranních hodinách. Další single se jmenuje No Feeling, je od kapely americký American Football z letošní desky LP4 a moc rád to hraju, je to skvělý.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No a my už si dáme právě jednu ze zmíněných novinek Dead Cup for Cutie a jejich single Punching the Flowers.

Tak a teďka Saya Rashad a single Boy in Red jde na featu SZA.

0: jedno.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
8: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
7: na akci Letňany nejen dětem.
8: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
7: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
8: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
7: tombolu z dárky
8: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
7: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
8: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně je přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let, The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
15: Reklama na Radio 1.

0: mind and a literary look.
1: Radio 1.
2: No, my jsme si dneska s Lenkou řekli, že si uděláme takový kytarový hráno, tak hledáme kytarový kapely, který nás baví. A teďka nám dohráli Sprints a jejich song Literary Mind. Já jsem na Sprints byl, je to tak 2 měsíce zpátky v Akropoli a bylo to skvělý. Bylo to úplně super energie, crazy, rock and roll. No a my zůstaneme u této scény, zůstaneme v Dublinu. Další song bude od kapely The Murder Capital a ten další song bude od Fontaine DC. Tyhle ty 3 kapely jsou prej kámoši a v Irsku to mají hodně hezký, že tam mají takovouhle dobrou scénu. Tak jdem na to. The Murder Capital a song Return My Head.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Tak právě nám dohrál single You You You od Arab Strap, což je skotská taková indie rocková formace. Taky těším se moc na tu desku. A teď bych vás zase ráda pozvala zpátky do Česka a pustíme si českého hudebníka, který si říká Lhoum Approximative, snad to dobře čtu, a song Noční řemeslníci, trošku to berte i jako takovou pozvánku na koncert tohoto českého hudebníka 30. května v Týnské literární kavárně. Mimochodem ten den se koná finále Ligy mistrů a prý to je taková trochu afterparty, takže můžete klidně přijít, kdo chcete, i třeba v klubových barvách. Takže tady tohle je Lhoum Approximative a Noční řemeslníci.

0: No.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Mezi ploty. Více než

0: tony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
2: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
1: na akci Letňany nejen dětem.
2: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
1: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
2: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
1: tombolu z dárky
2: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
1: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
2: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
8: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
9: Reklama na Rádio 1.

Zdravím všechny posluchače a posluchačky od mikrofonu Rádia 1. My jsme tady dneska s Martinem Nouzou, se kterým vám pouštíme písničky, takže mu tady takhle dávám shoutout, zapomněla jsem ho zmínit, zatímco mě tady zmiňuje skoro pořád. No, my si to tady moc užíváme, teď jste právě slyšeli Micky a její song In a Lake. A co si pustíme dál, bude Fog Lake. Je to kanadský písničkář, který, hodně jako cení nějakou lofi estetiku, nahrává si to doma, má to takový jako jakoby horší zvuk a uvidíme, co na to řeknete, když tak my tady máme chat, můžete nám cokoliv napsat do chatu. Proč jsem dala zrovna tenhle song? Pár dní zpátky jsem viděla, že ta deska oslavila 3 roky a vlastně Fog Lake připravuje novou věc, já se na to moc těším a třeba to teď po ránu někomu udělá radost.

0: jedna.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
8: Pan Floyx se svou družinou, pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes, High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helvštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
13: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
12: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
13: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
12: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
13: A vstupné je zdarma.
12: Více informací najdete na praha.eu.
13: Vaše hlavní město Praha.
14: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
15: Reklama na Radio 1.

přišel boom, ke dětem přišel zvukem, slyším krásný noise. Nebe může být sudo, žádný závod. Slyším krásný noise.

zahřivače, promítnu ti na víčka věc. Bez tortu dnu.

Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová. My vám tady budeme s Martinem Nouzou ještě tak přes hodinku pouštět nějaké písničky. Trošku jsme se už posunuli od těch kytarovek, právě nám dohráli Lao Kun a jejich song Distorted Moves z poslední desky, která se jmenuje Srdcerváč. Za mě osobně asi nejlepší song na té desce, mám ho moc ráda. Lao Kun jsou vlastně takový jako alternativní rapové duo z Brna a začínali jako bedroom rap, což já mám vlastně docela dost blízko tady k těm bedroom popům, bedroom rapům a podobně. Takže třeba jste si to užili taky a teď už nás čeká Future Islands a písnička Find Love.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.
2: Co, tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
12: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
13: Reklama na Radio 1.

Tak právě nám dohrála Ida the Young a jejich song, který se jmenuje Lava Song. My jsme tady dostali zprávu od Jardy, který si přeje písničku Felit od Kale, takže my mu ji teď posíláme a moc děkujeme za pozdravení. Je to taky naše oblíbená kapela, takže Jardo, to je tady pro tebe a pro všechny ostatní.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: No a na Respekt festivalu se můžete těšit třeba na Maria Lucia a jeho single Kode. Radio 1.

0: Poprosím š jako škr.
1: Rádio 1.
2: No a zrovna nám přilítl do studia Zdenda Lichnovský, který oznámil tady, že kdyby byl boxer, tak by si přál tenhle ten song od Wolf Alice jako nástupní song do ringu. Tak, my máme další song od Jonathana Linduera, což je takový side projekt Younga Leana a jeho skvělý song July. Celou tu desku udělal taky s Frederikem Valentinem, který jsem koukal, že ho tady, myslím, že Josef Hradílek ho tady občas hraje. Já jsem ho narazil jednou úplně náhodou v Kodani a byl to úplně skvělý koncert, tak doporučuji si dát jeho solovku. Jonathan Lindoer, Čulháj.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

CD Nonstop. Holandská zpěvačka s tureckými kořeny Meral Polat nabízí fúzi kurdské lidové hudby a blues s tanečními groovy. Její loňské druhé album Maidan zazní v souvislosti s jejím červnovým vystoupením na Respect Festivalu. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

A teďka už nabíjá Iqbal, naše rádiová kolegyně z Londýna. Pouštíme skvělý single.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Pika, pika.
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Pokétour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Pokétour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
15: Reklama na Radio 1.

and

Bosnia.

Dobré ráno, právě nám dohrála Beata a její písnička Žít s nás. U mikrofonu je teď momentálně Lenka Zbořilová a my jsme měli s Martinem Nouzou dneska takový druhý zaučovací den v rádiu a od června už nás budou čekat směny zvlášť. Ráda bych teď zahrála písničku od Matěje Mata 213. Je to song Tam, kam vane vítr. Vrátíme se trošku zpátky. Je to rok 2021 a touhle písničkou se zároveň s váma loučím a ať vám jde den tak, jak si přejete. Ahoj.

0: nejlepší.
1: Radio 1.
2: Tak teď nám dohrál Madved na 3 a já bych se taky rád rozloučil dnešní ráno. Tu byl s váma Martin Nouza a Lenka Zbořilová. Tohle byl náš poslední společný vysílací den, kdy jsme snad už oficiálně zaučeni a od června se na vás budeme těšit každý 14 dní. Lenka v pondělí a já v úterý. Tak vám přeju, ať se máte dobře. A teďka jeden grandiozní song, Charlie XCX, Rock Music.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
3: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
4: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
5: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
4: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Pika, pika!
7: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
8: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
9: Zdar? Tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
14: Reklama na Radio 1.

Tak teda krásný a slunečný, dobrý ráno. Aspoň předpokládám, že u vás stejně jako tady v Praze je slunečno. 4 minuty, možná 4,5 minuty po 9. hodině. Příjemný poslech Rádia 1 vám od téhle chvíle až do dnešního plus minus poledne bude přát Zdeněk Hnyk. Stejně jako většinu střed v roce mezi 9 a 12 vám budu vybírat muziku. Jak říkám, z různých šuplíků, anebo taky od zdi ke zdi. Třeba tohle jsou The National a společně s nima Sharon Van Etten. Sunshine.

A teď Karavana slunečnic. Kapela, která už asi neexistuje, dlouho jsem neslyšel nic. Sunflower Caravan. What is happiness?

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
16: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
15: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
17: Reklama na Radio 1.
18: Something wrong. To jsou Algiers.

0: Posloucháte Radio 1.
1: No, tohle je čerstvá věc od Cold Court. Jmenuje se Burn.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

To jste asi podle charakteristického soundu poznali kapelu Tata Boys. Jejich čerstvá věc nazvaná Třetí osoba. A teď už Midnight Swimmers. To je taky z domácí scény. Tahle písnička se jmenuje Storm.

se na chviličku vydáme do Itálie, do Bibione. Teda, ne, že bychom se tam úplně vydali, ale takhle se říká tahle parta. No friends, just customers.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadja z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: You got me. Tak se jmenuje tahle věc. A Place to Bury Strangers.

tohle je takový jako známý fakt, jo, že na pláži bývá písek, jo. Sand on the beach. To jsou Fiddler.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Mezi ploty více než

0: batony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
1: Reklama na Radio 1.
2: Za chviličku už kulturní servis, ale teď The Music. Fire.

je to tady. Tohle je kulturní servis Rádia 1 na dnešek, tedy středu 27. května 2026. První část s rubrikama koncerty a tančírny, filmy, divadla. Je to i jedna položka v rubrice ostatní a program Rádia závěrem. Jo, a já jsem řekl samozřejmě tu druhou část, takže ještě jednou, tohle je první část s rubrikama galerie a programem Rádia 1, to je všechno. Takže ty galerie. V Kempu, tedy v Centru architektury a městského plánování, výstava Stavba povolena. Výstavy, které jste nestihli. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside, Inside. Arto.to, galerie v Uhelné mlýně, výstava Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Meltzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu vystavuje Jiří Petrbok, jeho výstava se jmenuje Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, výstava Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada, Římsk, ne, dvě. V Rock Café Jiří 231, Climate Revolution. Muzeum Montanelli, výstava Who, Why. V Kaštanu na scéně Unijazzu Marcel Bárta. Meotary a kresby z cest. Teď Kunsthalle Praha, tam vystavuje William Kentridge. Jeho výstava se jmenuje The Battle Between Yes and No. Čítárna Unijazzu, svět jinýma očima. Výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. V galerii Josefa Sudka, Mucha Strety Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, výstava Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12, Fashion Grain. Trafo Galerie, Lucie Rosická a její výstava Laundromat, program pro jemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borša Schlerinz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera a velkoformátové limitované printy. Novoměstská radnice, výstava Elegance. V Terezianském křídle Pražského hradu výstava Czech Nature Photo. Nová budova Národního muzea, 16 hodin a 30 minut. Komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Martinem Divíškem. Galerie etc. Art Petr Kalmus, prvý živý svatý. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing. The flowers won't delay spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. A konečně osmička Humpolec, Present Perfect. Otisky času v současné keramice. No a závěrem, jako vždy, program Rádia 1. V 18 hodin jackpot, v 19 hodin pravidelný všednodenní CD non-stop. Dneska Mortal Polet, Respect Maiden. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 pořad po zavíračce.
Druhá část s těma rubrikama, co jsem omylem přečet na začátku, bude v 11.40 a v reprízách uslyšíte první část ve 13 a tu druhou v 16.15.

Fallen Angel. Písnička ze skvělého alba Red kapely King Crimson. Víte, že padlej anděl byl vlastně Lucifer, jo?

No a teď se nám krásně do té předcházející skladby prolnula legendární skladba Shine on You Crazy Diamond, která otvírá skvělý album Wish You Were kapely Pink Floyd. Je to pravda sice trošku delší kousek, ale hraju ji dneska z jednoho smutného důvodu, totiž krásný saxofonový solo, který na konci téhle skladby zní, zahrál Dick Perry, vlastním jménem Richard Perry, fenomenální saxofonista, který s kapelou Pink Floyd spolupracoval třeba i na albu Dark Side of the Moon. A tenhle ten Dick Perry právě před pár dny odešel do saxofonického nebe, tak vzpomínka na Dicka Perryho a poslechněte si na závěr téhle skladby to krásný solo na Sago.

0: tohle přesně bylo to krásný solo, který zahrál Dick Perry na albu Wish You Were Here ve skladbě Shine On You Crazy Diamond. Vzpomínka na Dicka Perryho, který odešel do nebe za všema ostatníma muzikantama.
1: Reklama Rádia 1. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
7: 90ky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce Na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
12: Reklama na Radio 1.

čeští zástupci West Coastu, The Mamas and the Papas, California Dreamin'. A v této muzice ještě chvilku pofrčíme.

Good Vibrations, The Beach Boys. Tyhle ty dvě věci po sobě jsem hrál proto, abych si připravil půdu na písničku, kterou chci zahrát teď. To bude vzpomínka na letitou legendu českého big beatu, kapelu The Cardinals, která vznikla v polovině 60. let. A na tu kapelu vzpomínám teď, protože umřel jeden z jejich zakladatelů a důležitých členů, kytarista, houslista a skvělý muzikant Pepa Kůstka. Pepa Kůstka se narodil v červenci v roce 47 a jak říkám, založil v letech 60. kapelu The Cardinals, ze který se potom vyvinuli ty normalizační kardinálové. Ale v kapele Cardinals s Pepou Kůstkou hrával třeba i Lešek Semelka. Tak vzpomínka na Pepu Kůstku, tady jsou The Cardinals a písnička původně od amerických Association Never My Love. Když jsme hráli v prosinci s hudbou Praha ve vagonu, tak jsem si s Pepou dal posledního panáka.

0: Vzpomínka na před pár dny zesnulýho Josefa Pepu Kůstku, který se po odchodu z Cardinals společně s Leškem Semelkou stal členem legendárního Blue Effectu a nahráli s ním třeba novou syntézu. A Pepa Kůstka potom hrál ještě v Dekoubras a v kdekých dalších kapelách.
1: Venco, proč bučí?
2: Onyx jsem jí vypnul, to rádio jedná.
1: No to

Tak a teď zase něco novějšího. Tohle jsou Metronomy. Things will be fine. No, kéž by se mi chce říct.

0: Je tady druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto a v tomhle týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice. Kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje už 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí tam například The Zavos Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi, poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriena jezera, Ogoja Nengo, taky Mario Lucio a The Pan African Band z Kapverd. A s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí taky hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního open air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací se dozvíte na respektfestival.cz. V téhle soutěži můžete vyhrát dva lístky na Respekt Festival, to je základ. A potom voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody tašku od české značky Brassy, pokrové karty a deskovku od Pjatníka, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, zápachu odolné ponožky od pod 7 kilo, taky poukaz na 350 korun od kava.cz a ergonomickou podložku pod myš od Connected. A teď pozor. Telefonní číslo do studia je 210 323 919 a připomínám, že vyhraje ten, kdo bude jako první znát správnou odpověď. Otázka zní. V rámci Respekt festivalu se v pražském punktu chystají terapeutické zvukové seance dvou nepálských lektorů. Pozor, jaký je název těchto seancí? A mám tady na výběr tři možnosti. Za A to můžou být Himalayan Singing Bowls. Za B to může být Absolute Silence, anebo za C Nepal Dreams. Jak se jmenou terapeutické zvukové seance dvou nepálských lektorů na Respekt festivalu? 210 323 919 zavyšuju teď. Tak v digitálním světě to je téměř hned, tak schválně. Koho mám prvního na lince Rádia 1?
1: Marek, ahoj.
0: Tak Marku.
1: Jo, od boku Ačko Himalayan.
0: Singing Bowls, je to tak?
1: Fantazie, tyjo, dobrý.
0: Byly to himalajský zpívající mísy.
1: Já si pamatuju, že to bylo něco himalajskýho, ale...
0: Zpívající mísy, Singing Bowls. Jako, ano, odpověď A je ta správná a Marku, seš vítězem. Vydrž mi a máš prakticky v kapse to celé všechno, co jsem četl na začátku a především tady ty dva lístky na Respekt, jo?
1: Fantazie, díky moc.
0: Vydrž mi tam, prosím tě, jo?
1: Ahoj, jo.

0: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece, rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, sněcem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Popme se 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
6: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Léto.

0: Bonance. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
2: hudby,
1: sportu
2: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
1: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
2: Čekají vás workshopy,
1: sportovní aktivity,
2: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
1: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
2: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
1: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
4: Reklama na Radio 1.

0: taková typická anglická fráze easy come, easy go. Česky to říkáme lehce nabil, lehce pozbil. Lava la ru.
1: Raz, dva, tři, čtyři. OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Tahle kapela si zvolila jméno podle slavných salemských procesů. To byly procesy s domnělejma čarodějnicema ve městě Salem ve státě Massachusetts v roce 1692, kdy nějaký malý holčičky onemocnili, měli nějaký záchvaty, a když je místní farář přemlouval, aby řekli, co za to může, tak oni řekli, že to za to můžou čarodějnice, a řekli dokonce nějaký konkrétní ženský, a dohromady umřelo asi 20 lidí při tom salemském procesu. Tak tahle kapela, kterou jste slyšeli, si říká Salem Trials. A písnička se jmenovala Sensible Shoes. A teď už na rádiu jedna The Slav. Put on Dark.

0: dívat, co nám to tady hodí.
1: Každou druhou středu od 6 padne na rádiu 1 Jackpot. Dejte odběr i zvoneček.
0: Bumbác. Vybírám.
2: A za chvíli, zase na chviličku domů. Tohle je Nina Rosa. A písnička se jmenuje Nom.
3: Those days have passed and I thank you.

ještě jeden dámský hlas z domácí scény. Markéta Foukalová, kapela Lanugo. A tohle je čerstvá věc. Sklep.

Can Wait, nebe počká. Nejen v písničce Hey Joe pro film Nymphomanka, ale i v téhle věci se Charlotte Gainsbourg, dcera slavného otce, spojila s Beckem Hansenem. Takže Charlotte Gainsbourg, Beck Hansen, Heaven Can't Wait. Can Wait. Ještě jedna dáma s úžasným hlasem, Ella Fitzgerald. Vzpomněl jsem si na její krásnou písničku I'll Never Fall in Love Again.

0: Krásný medový hlas Ellie Fitzgerald, I'll never fall in love again.
1: Reklama Rádia 1.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafé Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
12: Reklama na Radio 1.
0: A zase trošku šlápnem na boostry. Tohle jsou Deftones. My mind is a mountain.

jednu kapelu jménem Cardinals, už jsem tady dneska hrál. To byly The Cardinals, který vznikly v Čechách v 60. letech. Ještě před těma českýma Cardinals vznikly dvě jiný kapely jménem The Cardinals v Americe v 50. letech a potom další tři jiný kapely s jménem The Cardinals. A tohle jsou pravděpodobně ty úplně poslední existující Cardinals a jejich písnička Big Empty Heart. Dlužno dodat, že tyhle ty Cardinals tam na začátku nemají to the. Jsou to jenom Cardinals.

0: Jirko, otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
1: A nech mě bejt.
0: Jsem Jirko, otevři, ty tam někdo máš.
1: A nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
0: Jsem Jirko, otevři, ty tam někoho máš.
1: A nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám. Sakra.
0: Radio 1. Přemýlku.

0: Kulturní servis.
1: Tak dneska jsem to trošičku uspěchal, 20 vteřin chybí do 11. hodiny a 40. minuty, tak ten kulturní servis prostě bude o chvilku dřív, no. Teď tady mám rubriky koncerty a tanční dny, filmy, divadla a rubriku ostatní s jednou položkou a program Rádia 1 na konci. No a padlo 11.40, tak už můžu. Koncerty a tančírny, Cargo Gallery, 20 hodin, Panoptikum, křest desky a spolu s Panoptikem taky Midnight Swimmers. V Meat Factory od 20 hodin Glacial, Lee Ronaldo, Tony Buck a David Watson. V Jazzdoku 21 hodin Jazz Bit. Atrium Bořislavka 19 hodin, benefiční koncert Igora Ozoroviče. Zach Spab v Plzni 19 hodin, Balance, Kamuflon. Rock Café 19 hodin, John 5 nebo John 5 a South of Salem. Kaštan Scéna Unijazzu 20 hodin, Jarabáci. Čítat na Unijazzu 20 hodin, Souvrat a taky Petr Onufer. V Paláci Akropolis v 19.30 Úprák. Klub 007 Strahov 19 hodin, Cosmic Vomit, Bibione a BBY Drive. A Novoměstská radnice v 19 hodin, Roger, Korea, Quartet. Teď filmy. Klubovna Povaleč 20.30, letní kino, Otec, matka, sestra, bratr. Edison Film Hub 16.30, Šepot lesa. V kině Pilotů od 20 hodin a 20 minut Ďábel nosí Prádu 2 a ve 20.50 v tom druhém sále film Sirat. Kino Dlabačov 18 hodin, Kdybych měla nohy, tak ti nakopu. A ve 20 hodin Nevděčné bytosti. Teď divadla. Alfred ve dvoře 20 hodin, Richie, Business as usual. Divadlo Bravo v 19 hodin, Národní sbírka zlozvyků. V divadle X10 v 19.30 představení Město světla. Studio hrdinů 18 hodin, Scene Out. Švandovo divadlo 19 hodin, Romeo a Julie. V divadle Celetné v 19.30 Snímek 51. V divadle Pod Palmovkou od 19 hodin představení Havěť. A divadlo Minor vás zve v 18 hodin na představení Rodinný trenažér. Jatka 78 19.30 Census. Divadlo v Řeznické v 19.30 Váňa a divadlo v Dlouhé v 19 hodin Vegetariánka. V rubrice ostatní se píše Městská knihovna v Praze 19 hodin Večer s badateli. Poslední šéf špionáže ČSSR. No a ještě program Rádia 1. 18 hodin Jackpot, 19 CD non-stop. Dneska Meral Polat, která vystoupí na festival Respekt a album Maidan. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 hodin potom pořad po zavíračce. Kulturní servis má i svoje reprízy, takže tu první část, co jsem čet v 10, můžete slyšet znova ve 13 a tu, co jsem čet teď, uslyšíte znova v 16.15. A taky to je na webu Rádia 1. Tak hledejte.

Tahle písnička se jmenuje Zkratkou. Ta zkratka je, jsou tři písmena a jedna číslice. ICU2. A čte se to I see you too. Taky tě vidím. To jsou Tops.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.
3: No, ahoj vám řeknu už za chvilku, ale ještě asi dva nebo tři kousky stihneme. Teď Picture Plane. Heaven is a state of

asi nejsem sám, komu práce Picture Plane trošku připomíná inspiraci kapelou Depeche Mode. A tak si teď dáme Wrong.

14:53 a fous. Od mikrofonu Rádia 1 se s váma v tuhle chvíli loučí Zdeněk Hnyk. Naslyšenou zase příští středu mezi 9 a 12 a na nás loučenou ode mě teď Black Pumas. Dejte si zmrzku. Já si taky dám. Ice cream.

0: the vanilla on top.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás Vuja a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasně, Aťka.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 8.

0: 14,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Práglových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
8: Reklama na Radio 1.
9: A počkej, to už jako jedem?
10: Jo.
9: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
10: To bylo dobrý.
8: Radio 1.

mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Tak můžu říct. Tak koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, jako, ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, a
1: tak
0: to bude, jo a jo, to
1: jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.
2: Krásnou středu popolední vám od mikrofonu Rádia 1 přeje David Pomahač. Hlásím se s malinkým zpožděním, protože jsem se tady zapovídal se Zdeňkem Hnykem o krásách Řecka. A slyšeli jste Tokyo Drift, West Side Cowboy, Death Cab for a Cutie a na jejich novinku Punching the Flowers a teď novinka od My Hawk. Love of My Life. Tak krásný poslech.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
9: Reklama na Radio 1.
10: Posloucháte Radio 1. A teď se nám rozjíždí novinka od bratrů Orfů, Co nejdál. Pak si poslechneme Báru Zmekovou, Jediný na světě a B4, Rukáv. A během mojí směny dneska ještě budeme soutěžit. Máme tu samozřejmě spoustu upoutávek a ve 14 hodin rozhovor se Sárou Vondráškovou, a.k.a. Never Soul, o její nové desce.

znova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9.

radši vařit, ať nemusí.

0: mokrý rukáv.
1: Jedna reklama.
2: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
3: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
2: Co se blíží?
3: Aukce se blíží.
2: Jo, akce. Ale jaká akce?
3: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
2: Arthouse Hejtmánek.
3: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
2: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

Právě nám dohrála kapela The Weather Station a jejich věc, která se jmenovala Endless Time, která vyšla v roce 2022 na desce How Is It That I Should Look At The Stars. A teď už úplná novinka od perfektní skotské kapely Arab Strap. Jmenuje se UUU a avizuje jejich album, které vyjde 4. září roku 2026, a ta deska se bude jmenovat Half Told Tales. Tady Arab Strap a UUU.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, soutěž jsme avizovali a teď je ten správný čas na ní. A budeme dneska soutěžit se Švandovým divadlem a o vstupenky na představení Smrt mu sluší. Švandovo divadlo zve na původní komedii z divadelního prostředí Smrt mu sluší. Bob Beryl je diváky milovaný, seriálový, ale kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jediné, hlas obávaného kritika. Bobův věrný přítel a agent Kamil je připraven pomoci mu kritiku v hlas získat. A přesvědčovací metody jsou přímo smrtící. V hlavních rolích Michal Dlouhý a Kamil Halbich. Telefonní číslo do studia 210 323 919 919. Ještě jednou to řeknu. 210 323 919 a cenu samozřejmě získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Výhrou jsou dvě vstupenky na představení Smrt mu sluší v sobotu 13. června od 19 hodin ve Velkém sále Švandova divadla. A otázka, tak dobře poslouchejte, zní: na jaký hudební nástroj hraje obávaný divadelní kritik David Hartman v komedii Smrt mu sluší? Tak volejte. Halo, halo, tady Rádio 1.
2: Ahoj, tady Aleš.
1: Ahoj. Tak jaká je podle tebe správná odpověď?
2: Kytara.
1: Je to kytara, je to elektrická kytara, to je správná odpověď. Tak gratuluju, vyhrál si dvě vstupenky na představení Smrt mu sluší 13. června v 7 večer a vydrž mi na drátě, řekneme si podrobnosti.

dnes to bylo velmi rychlé a gratulujeme Alešovi k výhře a my si zatím hrajeme skladbu Endlessly od projektu Sonlux. Za chvilku Vegan, There's Something Here for Us Both anebo Little Sims Open Arms na Radio 1.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levanduloveúdolí.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám od

0: Na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. GHMP.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Krásná věc od Kate Tempest s názvem Salt Coast nás převedla do 13. hodiny, což je samozřejmě čas kulturního servisu. Dneska je středa 27. května roku 2026. Svátek mají Valdemarové, tak přejeme všechno nejlepší a pojďme si poslechnout, nebo já vám přečtu a vy si poslechnete především, kam můžete jít na výstavy. Protože tahle část kulturního servisu je věnovaná především výtvarnému umění. Tak pojďme na to. V Centru architektury a městského plánování KEMP je výstava Stavba povolena. Výstavy, které jste nestihli. Galerie umění Karlovy Vary. Výstava obrazů Romana Franty Outside Inside. Artoto galerie v Uhelném mlyně Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje Mölzl Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác NGP 230 let. V DOXu vystavuje Jiří Petr Bok a výstava se jmenuje Deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, výstava Expanze, tam jsou přírůstky z let 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rokafé Jiří 231, Climate Revolution. Muzeum Montanelli, tam je výstava plná otázek, hlavně who, why. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Barta, Meotary a kresby z cest. Kunsthalle Praha nabízí výstavu Williama Kentridge, The Battle Between Yes and No. Čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstavy obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Štréty, Šimon, Prajsik, fotografie, grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, rozhraní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek má výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12, Fashion Grain. Trafo Galerie nabízí výstavu k Lucie Rosické Laundromat, program pro jemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Boroš Lorinc, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. V Novoměstské radnici je výstava Elegance. Terezianské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo, nová budova Národního muzea, v 16.30 komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Martinem Divíškem. Galerie Etc. Art, Peter Kalmus, první živý svatý. Prakovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové se jmenuje Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné a jmenuje se Intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Na Rádiu 1 v 15 hodin vám nabídne svou selekci Fagis. V 18 hodin potom se těšte na pořad Jackpot. V 19 hodin CD Nonstop, dneska Meral Polat, Respekt Mejdan. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 hodin Zátiší a ve 22 hodin pořad Po zavíračce. A podrobnosti, pokud potřebujete, najdete samozřejmě na webu Rádia 1. A my pojedeme dál a čeká nás novinka od projektu Howdy, která se jmenuje Try, Try, Try. Pak třeba Nili Frijania, Midnight Sun, anebo novinka od Lamb Chop, Weeknd. Tak pěkný poslech Rádia 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Na Rádio 1 jsme doposlechli dva norské projekty. První byl Coral Head a píseň Walking By, před chvíličkou Tuva Band a píseň You, a teď už novinka, která se jmenuje Rock Music a je od Charlie XCX.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
16: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
15: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
17: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
18: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Slyšeli jste novinky v hitparádě Rádia 1 a my jsme si hráli něco z žebříčku a byli to Kyoto a Warpaint, teď už Baxter Dury a Return of the Sharpheads na Rádiu 1.

Pokud ještě váháte s nákupem vstupenek na koncert Baxtera Dureyho, který bude 8. června v pražské Roxy, tak upalujte, protože lístky mizí a tenhle koncert bude stát za to, protože turné k jeho fantastické desce Albaroni je podle všeho opravdu nabité energií.

0: 21.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
9: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
10: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
9: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
1: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
17: Reklam.

0: Posloucháte Rádio 1, tohle je nová skladba Naked Water od Neversoul a Sára Vondrášková už se mnou sedí ve studiu, tak začneme trochu dřív. Ahoj Sáro.
1: Ahoj.
0: Gratuluju k nový desce, myslím si, že nebo z mýho pohledu se povedla teda náramně.
1: Děkuju moc.
0: A samozřejmě přeju, ke křtu se dostaneme, ten bude v pátek, já už jsem to avizoval, ale řekni mi, jaký ty máš teďka pocit z té desky, už jsi se trošku od toho odpoutala umělecky, že už to dokážeš si poslechnout jako, nebo jak dlouho ti tohle to vlastně trvá, než se od toho dokážeš odpoutat?
1: No odpoutat, já myslím, že jsem se neodpoutala ještě úplně, ale vlastně ani nechci možná tentokrát, že taky jako, já to fakt ráda poslouchám, mám tu desku fakt ráda a teď jak ji zkoušíme, tak vlastně se těším i na ten materiál, že ho zahraju jako naživo. Takže ty skladby mám fakt jako nějak vnitřně upřímně prostě ráda a baví mě to hodně. Hodně mě to prostě naplňuje. Pořád. Z čehož mám strašnou radost, protože to nemůžu říct jako se všema věcma, prostě třeba z minulosti. A tohle jako zatím musím zaťukat, že

0: Prostě furt mi funguje vnitřně hrozně.
1: No to je krásný, to je krásný. Já samozřejmě nebudu tady vůbec zastírat, že seš jedna z mých nejoblíbenějších umělkyň tady u nás a sleduju tě vlastně od začátku a vlastně mám rád každé u fázi té tvorby mám nějakým způsobem rád a mám k ní nějaký vztah, ale líbí se mi, že jdeš prostě, nebo se snažíš jít nějakou nevyšlepanou cestou, aby si jak takzvaně nezakrněla třeba, tak to vnímám já, jo,
0: to jenom.
1: A líbí se mi, ty jsi zvolila tady u té nové desky takový postup, že si vlastně, jestli to dobře chápu, dekonstruovala tu písničkovou formu, úplně to jako rozebrala, ale pak se nakonec k tomu vrátila, jo, tak popiš trochu ten proces, jak tohle to vzniklo.
0: No já jsem tohle měla vysněný už jako docela dlouho, třeba vím, že jsem o tom jako poprvé uvažovala třeba před už 12 lety. Jsem hodně jako, hodně jsem měla pocit, že se opakuju prostě v té písňové formě, jako je to furt taky to sloka, refrén, občas se mi podaří tam nějak jako dát nějakou mezihru, ale hodně mě to furt jako táhlo nějak přirozeně a já fakt jako zůstávám vždycky v té, nebo chci zůstat v té přirozenosti, prostě jak mi to funguje, tak to fungovalo furt takhle a já jsem to chtěla nějak prostě jako roztříštit, čemuž mi pomohly ty synťáky a hodně ty moduláry, který prostě mi nabídli trošku jinou jako práci s tím zvukem, inspirovali mě trochu jinak, donutili mě přemýšlet nad tím zvukem trochu jinak, nebo přemýšlet o zvuku, ne o harmonii a vlastně o nějakým jako progresu harmonickým a akordickým, ale zvukovým. Čímž pádem jsem si dovolila jako zůstat díl v některých věcech, v kterých bych normálně jako v rámci harmonie šla třeba na další akord nebo tak. Třeba právě, to je zajímavý, tak zrovna ten akord, ta skladba, která ale nemá s akordem jako nic společného, jakožto s harmonickým akordem, tak ta prostě je jenom celá na jednom jako kile prostě, jo, a jsou tam 3 tóny, který vlastně se nějak staví, ale staví se prostě furt jako vejš a nějaký harmonický to přibírá prostě a nějak se snažím spíš tu barvu jako opracovávat, než bych měnila prostě ten postup a ten sled.
1: Já si dovolím teďka malou vsuvku, protože nám tady pod rozhovorem hraje píseň Gone od Floexe, na který jsi spolupracovala. A pak tu budeme mít další tvoji spolupráci, která je vlastně docela aktuální, protože je z nový desky Tata Boys a ty si máš tam feat v písničce Uměla. Jak se ti takhle spolupracuje s ostatníma a konkrétně třeba s těma Tata Boys, protože to je vlastně v rámci tvojí tvorby jako vykročení úplně někam jinam, že jo?
0: Jo, tak já to vnímám vždycky, takže když mi to dává smysl a především mám ty lidi ráda a jejich jako hudba mi něco říká, nemusí být mně úplně vlastní, že bych takovou sama skládala, ale když nějak cítím jako, že se v tom budu cítit dobře a že se nebudu lámat do něčeho, tak jako vždycky řeknu jo, jako když je to dobrý a když mi to prostě nějak přijde, jako že to že se na to budu dokázat jako nacítit. Což jako tady v těch obou případech bylo. Měla ještě s Nobody, my jsme dělali před lety taky na tu desku, taky to byla jako česká, vlastně český text, což teď u těch Tatáčů je taky český. Takže no, jako mě každá, já to beru tak, že vždycky i v tom divadle třeba každá ta spolupráce mi, jako mám pocit, vždycky jako přinese něco jako kreativně. Ráda spolupracuju s lidma, protože vlastně sama jako na svých věcech pracuju primárně prostě jako nějak tak jako solo a pak si třeba přidej ostatní, ale hodně trávím času prostě nad tím sama. Takže jakmile mě někdo jako přizve k nějakému projektu, tak většinou, prostě když je dobrý, tak většinou řeknu jo.
1: No to je krásný, já myslím, že to je jako velký oživení teda. Tak pojďme zase zpátky k tobě. Mluvili jsme o nějaký dekonstrukci jako ty písňové formy a znovu skládání. A já jsem někde zaregistroval, že jsi říkala, že jsi takhle vlastně trošku přemýšlela i o textech, že jsi nechtěla se úplně vázat na to, aby si konkrétně něco řekla. Tak jak přistupuješ k těm textům dneska?
0: Pořád stejně. Jako není to pro mě úplně to nejpodstatnější. U některých skladeb jako se dokážu nějak tak jako ztratit, jako pro mě tento jako verbální vyjádření je strašně těžký, možná i tak nějak obecně, ale jako snažím se jako v tom se zlepšovat, ale není to můj jazyk, jako vlastně vyjádření nějakých emocí a nějakých jako vnitřních pohnutků a myšlenek, tak to je pro mě ten jako zvuk a ta hudba a i když chápu, jako že ten text je důležitý, tak vlastně za prvý, já nechci na ně moc poutat pozornost, to je jako první věc. A z druhé vlastně, já když tak nějak skládám, tak prostě si začnu něco vymýšlet a už se zaseknu na tom, jak to zní, což mě hrozně jako mám pocit, že prostě to je to nejpřirozenější, to je jako něco, o co nechci přijít, hrozně o nějakou tu magičnost toho, a jakmile to vždycky jako začnu dostávat do těch slov, tak prostě to ztrácí. Já cítím, že to ztrácí atmosféru, já cítím, že to ztrácí nějakou energii vnitřní, takovou tu nepopsatelnou. Možná prostě nemám uchopený jako jazyk, jako takovej prostě dobře, ale tam je ještě, možná tam třeba někdy budu, ale jako teď se v tom necítím tak jako jistá, že dokážu obsáhnout opravdu jako veškerou pak podstatu vnitřní, jako a nějak to nepokazit. Takže většinou třeba tam nechám jako takový ten nějakou tu svahilštinu prostě a jdu po tom pocitu, než lámat se jako do něčeho.
1: A máš nějaký zkušenosti s nějakou tou reakcí, že prostě třeba lidi očekávají to sdělení verbální, že ho chtějí a pak jsou třeba klamaný, je možná silný slovo, ale víš, že na to reagují ne úplně pozitivně.
0: Jo.
1: A nebo máš spíš zkušenosti s tím, že to ty lidi přijímají a řeknou si, jasně to má být zvukomalebný a vlastně tam sice nějaký jakoby slova jsou, který nás vedou, ale je to tak abstraktní, že vlastně my si tam projektujeme sami sebe nebo něco jiného.
0: Určitě je to fakt půl na půl. Mm-hmm. Jako spoustu lidí za mnou přijde, že právě, že se jim to líbí, že vlastně jako se v tom můžou ztratit a nějak si hledat nějaký svůj smysl nebo se vůbec tím nezabývat. Já si myslím, že je taky dobrý jako v rámci těch uměleckých forem nějaký jsou tady pro to, aby ti jako nějakou myšlenku jako přeformulovali prostě a jako nějakým významem tě jako posunuli dál. A pak je tady podle mě jako umění nebo to médium k tomu, aby tě jako jenom tak jako dodalo nějaký pocit, nebo tě nějak vytvořilo nějakou emoci, nebo se o tebe tak otřelo prostě a někam tě jako třeba šouplo. A to mě jako nějak blíž. Takže jako myslím, že některý lidi, kteří vyhledávají to stejný, tak doufám, že pro ně tak nějak ta moje hudba, nebo to, že já vlastně mám takovýhle půzení, tak doufám, že si mě najdou lidi, kteří jsou mi nějak jako vlastně podobný. Ale pak jsou lidi, kteří to mají rádi, ale vlastně by třeba chtěli český texty a chtěli by nějaký jako význam, protože třeba pro ně je důležitý v těch skladbách hledat význam nebo v nějakém tom uměleckém formátu. A to je prostě každýho nějaká subjektivní jako potřeba, že jo? Každý jako má jenom nebo chce od toho umění trošku něco, no jako od jakýhokoliv prostě žánru, že nebo bandy, jakože.
1: Chápu,
0: od fotky,
1: chápu.
0: Filmu, prostě básní.
1: Tohle je, Sáro, tvoje třetí deska. A mezi těma deskama je relativně velký odstup. Je ten čas pro tebe nějaká hodnota, že vlastně přemýšlíš nad tím takhle, ježiš, desku jsem vydala před, nevím, teďka plácnu, před 5 lety, už bych měla něco udělat. Je to něco, čím ty se trápíš, nad čím přemýšlíš, anebo to prostě opravdu necháváš volně plynout a až když ta forma je taková, jak ty se v tom cítíš dobře, tak si řekneš, OK, teďka s tím můžu jít ven.
0: Spíš tak, no. Jako, já jsem asi nikdy neměla pocit, že měla na něco jako tlačit. Naštěstí jsem vždycky jako měla nějak mezi tím dost jiných projektů vlastně, který možná, no, myslím si, že mě dost inspirovaly, že mě prostě vlastně v tom ještě jako, v tom svým jako jazyku, který jsem hledala nějak jakoby ještě posouvali dál. Takže vlastně jsem neměla vůbec pocit, že bych měla na něco spěchat nebo tlačit a s tím Leonem, to bylo první, to bylo za covidu vlastně, jsem to nějak dokončovala a jo, to bylo takový období jako takovýho vlastně divnočasu jako celkově. Tam si myslím, že jsem si na tohle jako docela najela, že prostě fakt není kam spěchat. Že až ta skladba bude hotová, prostě já si s ním budu fakt jistá a já znám ten moment prostě, kdy už fakt vím, že to je prostě jako solidní a nejde do toho dloubnout a nerozpadne se to. Což třeba u jako těch dvou desek předtím mám ten pocit, že jsem nedošla do tohohle bodu. Čili jako já už se toho chci vyvarovat. A i když to trvá dlouho, teď to trvalo třeba, myslím, že je fakt 8 let, jako od té poslední desky a od Leona je, že jo, 4-5 let od toho singlu. A ten si říkal, že tuhle desku prostě, to je pro mě taková nejdůležitější jako deska, takže prostě až bude, tak bude. I jsme vlastně míchali třeba rok, takže prostě fakt jsem si dala úplně veškerý čas, který jsem mohla. Nikdo mě netlačil, což bylo dobrý, že jsem si to mohla dopřát a jsem ráda, myslím si, že díky tomu právě jsem tím, jako, že od toho nepotřebuji teď odstup. Že prostě.
1: No, já samozřejmě se ptám na tyhle ty věci, protože já z té desky nějaký pocit mám a ten hlavní, úplně, když jsem to slyšel poprvé, je klid. Jo, což mi, právě jsem si říkal, tam vlastně není nic co by mě znervozňovalo, nebo něco, nějak si říkám, tyjo, to tak plyne hezky, že jsem si představoval, že vlastně, jak vídám občas na tvých sociálních sítích ty videa z tvýho studia, tak si říkám, to tam tak jako bublá všechno. Jo, a to je přesně jak z toho pokojíčku. Takhle to na mě to byl první dojem, který jsem tak z toho měl jako celkově. Jo. A teď se dostávám k tomu, že vlastně jsem se dozvěděl, že ty máš studio v Leichtrově domě. Jak se tomu nedostala? To je v takovej barák. Jo.
0: No, měla jsem. Já jsem 2 roky, když jsem pracovala na té desce a byla to taková bývalá prádelna úplně nahoře, jako na půdě a dostala jsem se tam jako náhodou přes kamarádku, která tam žila tehdy a měla tam taky ateliér vedle právě tady té prádelny. A ta mi říkala, že je tam jako volný pokojíček, taková jedna místnostka a propojila mě se Štěpánem Leichtrem a ten jako to měl volný prostě a hned jsme se vlastně domluvili, já jsem se tam pak za nějakých 14 dní stěhovala a jo, to byl prostě nejlepší čas. Tam si myslím, že mi právě taky bylo dopřáno jako toho jako soustředěného času, kdy jsem byla úplně odtržená ode všeho. Mohla jsem si tam jako pracovat, koukat prostě na tu střechu, tam lítali ptáci, nebe prostě. Nějak jsem se mohla jako zakoncentrovat do svého světa.
1: Jsi byla asi na obláčku takovým.
0: No, jako, jo. Fakt úplně jako zpomalit. Nic mě tam fakt jako nerušilo a mohla jsem jako si dopřát. Možná to je hezký, že to říkáš, jako, že je to tam cítit, protože...
1: No já to tam cítím, já samozřejmě nevím, to vidějí ostatní. To prostě na mě to takhle působilo.
0: To je hezký. No, myslím si, že ten proces rozhodně, jako jsem doufala, že se tam otiskne a je to určitě to, z čeho to jako vyvěralo nebo vyvřelo prostě tady ta nějaká jako meditativnost, no. Já jsem vždycky nějak s tím modulárem se mi prostě teď nějak podařilo se dostat do takového vnitřního světa, kdy jako vždycky jako úplně si s tím kroutím, tak strašně jako pomalu, až se dostanu do toho bodu, kdy prostě slyším nějakou každou změnu a jsem hrozně taková úplně tak jako rozcitlivým a jako naladím se vlastně na tu vlnu toho jako toho nástroje a nemám od toho žádný samoočekávání, prostě se nechávám jako výst.
1: No tak to je jako z mýho pohledu úplně ideální situace pro muzikanta. Záro, my už tady upozorňujeme na Rádio 1 na tvůj křest docela dlouho. A ten bude v pátek v Meet Factory. Tak mi řekni, zaprvé, co můžeme čekat, na co se můžeme těšit a proč jsi vybrala zrovna Meet Factory?
0: Já jsem tam hrála docela nedávno, hrála jsem tam fakt dobře a ráda tam chodím na koncerty. Jako mám ráda jak ten zvuk, tak atmosféru toho místa a myslím si, že nějaká ta industriálnost taky vlastně k téhle desce jako nějak sedne. Já jsem jako, hrozně se mi líbil třeba Tim Hacker nebo Chelsea Wolf, když jsem tam slyšela, tak byl to takový jako sen, prostě tam vlastně pokřtít tuhle desku, protože si myslím, že jí to bude, nebo doufám, že jí to bude jako sedět. A nebudu hrát sama, protože já jsem teď liveka hrála dlouho sama, ale na kytary bude Lukáš Palán, který nahrával kytary na albumu. No, já jsem měl zkoušku, bylo to fakt jako, má super zvuk prostě, to bude to hodně zvazbený, hodně taky industriální a Kian Kiesling právě, to je bubeník, který přijede z Hamburku, který taky nahrával vlastně ty bicí na desku, takže budeme takhle jako v triu a před náma ještě zahraje Orinoco, taky ze Stone to Death, což je vlastně label, který vydává vinily, který budou zítra poprvé tam, pozítří.
1: To jsi mi vzala, a je to dobře, že jsi to vzala z úst, protože jsem se na fyzický nosič samozřejmě chtěla zeptat, tak to je skvělý, že bude.
0: Ještě
1: mi řekni krátce tu vaši spolupráci ze Stone to Death, protože Stone to Death vydávají většinou jako mnohem tvrdší hudbu, řekněme to takhle obecně, než děláš ty. Ale já o tobě vím, že ty tuhle tu hudbu máš velmi ráda.
0: Ano. Možná proto, no. Já jsem to užila nějak jako prostě vydat tady tu desku někde jako v rámci nějaký komunity vlastně spíš, než nevím, tak už jsem si toho taky vyzkoušela jako spoustu, prostě nějak v tomhle jsem se taky nějak uklidnila si myslím a nějak jsem prostě hledala místo, který jako tomu bude sedět jak v rámci jako nějakých lidí prostě, který to vedou nebo který na tom vydávají labelu a v rámci nějakého zvuku jako taky, prostě mi to přišlo jako nějak tak intuitivně jako ten label sleduju dlouho a právě Vašek Havelka mě propojil s Kubou už vlastně na to minulý EPčko, který vyšlo loni A Kubovi se to líbilo, jak to chtěl vydat a s tou desku to byl nějak jako pak přirozený jako progres. A no, já jsem ráda hrozně, že to tam vyšlo, protože mi to nějak, já mi to dává prostě teď v rámci toho, kam nějak směřuju smysl.
1: My už jsme téměř na konci rozhovoru. Já se tě ještě zeptám na to, že ty jsi, jak to sleduju, hodně cestovala po různých, jestli to dobře chápu, rezidenčních pobytech, ať už v Americe, nebo prostě různě jinde. Mm-hmm. Je tam těžký nebo lehký se dostat na takovýhle pobyty? Jenom to řekni jako v rámci inspirace pro někoho, kdo by něco takového chtěl taky zažít, protože si myslím, že ty rezidenční pobyty jsou velice inspirativní po všech stránkách, ať už jako kulturních, tak i po těch jako lidských.
0: Jo, stoprocentně. Já si myslím, že to není zas tak jako složitý, jenom člověk musí být vytrvalej a prostě tomu jako obětovat nějaký čas a energii a nenechat se asi nějak jako odradit třeba pár neúspěchama, tak je to asi se vším prostě. A jako pokud potom někdo touží, tak jako doporučila bych to každému. A když jako jsou různý open call, já sleduju různý jako stránky, nebo občas to na mě i tak už vyskakuje jako vlastně samo na Instagramu, že to prostě jako sleduju. Nebo hodně to prostě lajkuju, tak už mi to tam naštěstí ten Instač vlastně tohle to i nabízí. Ale jako dá se toho najít strašně moc. Jako těch hudebních je o hodně méně, než třeba tanečních nebo nějakých jako vizuální umění a tak. Ale je jich pořád dost. A nebo prostě jako si udělat rezidenci svojí. Jako to já jsem taky párkrát udělala. A nebo jako někomu zkusit napsat. Jako já si myslím, že občas to bývá tak, že lidi prostě z té druhé strany by třeba taky něco taky chtěli udělat, jenom se prostě tady ty dvě strany nepropojí. Takže si myslím, že je dobrý rozhazovat cítě úplně, co to jde, vždycky.
1: Být proaktivní, jak se jo. Říká.
0: Jo, no. A tak nějak jako fakt se zeptat, i když, já nevím, no. Já se vždycky ptám jako na všechno a zkouším spoustu věcí, jo, tak jako 60-70% z toho jako neklapne, ale těch 30 pak z toho vyjde. Jsou z toho fakt dobrý věci prostě. Takže si myslím, že je dobrý furt nějak jako neustrnout a furt jakoby jet dál, i když to je taky občas vyčerpávající, samozřejmě. Ale i nejde to jinak prostě, no.
1: Tak my zopakujeme, že křest tvojí nový desky se odehraje v pátek 29. května v Meat Factory. A ty nám řekni, proč by tam člověk měl přijít jednou větou třeba.
0: Já si myslím, že to bude znít fakt skvěle. A bude tam hodně energie prostě a takový jako, myslím, že to bude naplňující. Jako. Pro mě aspoň je strašně naplňující to hrát a hrozně bych to chtěla jako sdílet prostě s lidma. Myslím, že to bude prostě takový tlak dobrý.
1: Tak věříme, že přijde dostatek posluchačů, aby tu energii mohli s tebou sdílet. Děkuju za návštěvu, ať se desce daří a budu se těšit na další setkání sám.
0: Děkuju za rozhovor.

0: Sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
9: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
13: Reklama na Rádio 1.

Na Rádiu 1 posloucháme Alexe Camerona, který vydal 11. března roku 2022 album Oxy Music a tohle je titulní skladba z něj, ve které slyšíte na hostovačce hlas Jasona Williamsona, kterého uslyšíme i za chvilku také ve spolupráci s dalšími umělci, tentokrát s Cooper T, duem, takovým rapovým duem. A dáme si píseň One Stop. A potom si poslechneme novinky ve Velké sedmě rádia.

0: Yeah, that'll do for the...
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou jsou tu dvě slunce. Jmenuje se Serotonin.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: My si teďka zahrajeme novinku od Cyrila Kapana, který vydal desku postavenou jen na svých picích nástrojích. Tahle věc se jmenuje The Time Is Now and Then.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Rádio 1, tohle je skladba Secrets od Trickyho. A já jsem tady upozorňoval na koncert Baxtera Dureyho, který je 8. června, tak si určitě udělejte čas i den předtím. Neděli večer přijede do Meat Factory právě Tricky. A teď už ode mě uslyšíte poslední dvě skladby. První z nich bude od Uncle Looking for the Rain, samozřejmě s hlasem Marka Lanegana, a potom TV on the Radio a Trouble, a přeju, ať vás žádný trouble nepotkává. Vagis už je tady na vás připraven, my jsme tu měli velkou disputaci o smyslu a významu kapely Sleaford Mods a pěkně jsme si ji užili, tak vy se těšte na pecky, který vám Vagis během odpoledne nasází. Mějte se moc hezky, uslyšíme si zase brzy. Pa, pa.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mezi ploty více.

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
4: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz a vezmete mě sebou.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz podporuje Rádio 1.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Dirty. Filthy. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: 问。
1: Another Rockwalla production.
2: Tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
3: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takový.
2: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
3: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
2: Aha,
3: a tak to bude,
2: jo
3: to,
2: a jo, to
3: jako.
2: Rádio 1 nebo televize?
3: Rádio 1 jenom,
2: aha,
3: takhle, jo?
2: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
3: Tak.
2: A co ještě?
3: Tak to je všechno.

Mělou je 3:05 odpolední a já jsem zpátky. Dneska naposled. Je to tak? Z důvodů, které vlastně nevím, jak popsat. Z důvodů, za které nikdo nemůže a které nemám nikomu za zlé, ale taky nikdo nemá pod kontrolou. Se to tak stalo. Dneska nás teda čeká společně moje poslední 3hodinovka od 3 do 6 v éteru Rádia 1. David Pomahač, kterého dneska naposledy střídám, se přiznal, že a posteskl si, že vlastně málo hraje Modré hory, anebo že už si ani nepamatuje, kdy je hrál naposledy. No tak já tohle s dovolením za Davida napravím.

0: Tohle škoda. Čekaj, takhle, no, to je pravda.
1: Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: No. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníkův talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
8: Pika, pika.
9: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
10: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Reklama na Radio 1.

0: Planet B. Jistě se poznali hlas Justina Pearsona. Nemohl jsem si pomoct s jeho aktuální kapelou Def Club. Jsme dnešní vysílání otevřeli. Předtím samozřejmě hit jako kráva od Christiny Aguilery, kde hostuje Redman. Protože ať se vám to líbilo nebo ne, tak jsem celou dobu v éteru Radia 1 byl tak nějak rozkročen vlastně mezi dvěma kontroverzními hranami hudby, ať už to je prostě tuctová pro někoho popina, pro mě ale chytrá a famózní, a nebo nátěry. Myslím si, že mezi právě těmahle dvěma opravdovýma barvama je spousta odstínů, které je potřeba objevovat a dávat jim prostor v éteru. No nic, Def Club, Justin Pearson v pondělí vidět podruhé letos hrát Def Club. Koncert bylo famózní, doufám, že si tahle ta kapela ze San Diego udrží tempo a bude tady jezdit každý rok, jako to dělá poslední tři roky, respektive tenhle rok už po třetí. Za tři roky byli v Čechách. A dokonce v rámci jednoho turné v Čechách dvakrát. Doják, bylo to hrozně hezký, bylo hrozně fajn vidět na tomhle koncertě Banana. To mě taky dojalo. Nečekal jsem to, neplánoval jsem to, ale možná dneska, dnešní moje poslední vysílání bude trochu dojemné. Dojímáte mě, ať už jste z Prahy, Pardubic, Plaňan, Švýcarska, anebo od Kolína. Dojímá mě kamarád Kubutor, malý velký muž s vytříbeným vkusem. Právě pro něj bude naprosto epická píseň od kapely Solstafir. Ale ještě předtím Bára Zmeková píseň Přestalo pršet. Je hezká náhoda, že mám na hlavě čepici brněnské kapely Fotrů a Maminy skejťáckých, kterou si Bára na hlavu nasadila, když přišla představit její poslední desku, jediný na světě, a ze studia se jí nechtělo odejít a skončili jsme v kině u kafe a vzniklo tam přátelství, které trvá do dneška. Jsem za to moc rád a za toto druhé seznámení s Bárou Zmekovou jsem Rádiu 1 mimo jiné velmi vděčen.
1: Do které se vejdeš celý, báseň nebo píseň, je to jedno.

Živáky, na vlách Rádia 1, takhle pár minut po půl čtvrté, na ty taky dojde, tohle to určitě nebyl živák poslední, ale to odpověď na kvízovou otázku, kterou že tu kšiltovku žluté barvy měla Bára Zmeková na hlavě během návštěvy na Rádiu 1, kam přišla představit svoji poslední desku Jediný na světě a kde jsme se podruhé seznámili, ačkoliv nejsem z Denda Jalichnovský, a zkamarádili se a zpřátelili se a tak dál. No jo, je to kšiltovka Guts, samozřejmě, z Brna. A okolí. Starci, co hrajou hardcore punk. Teďka si ale pustíme mladěchy, kteří hrajou hardcore punk, jako by byli starci. To jsou Mater Tua.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktorii na jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: Římsič. Yeah.

0: a já se válím po žíněnce jako Penner.
1: Podobně jako Mater Tuaj, doktor Římsa je jeden z těch lidí, kteří vyjádřili radost a nadšení, že je někdo pouští v éteru Rádia 1. Mně tohle to samozřejmě taky dělá radost, protože o ničem jiném to není. Pokud jsem se já takhle nespravedlivě uzmul prostor v éteru, tak je fajn dávat ho věcem, co se třeba nikde jinde nehrajou tolik, anebo nikdy. Paige, která teda vystupuje pod uměleckým jménem Ellen, je písničkářka, myslím, že z Atlanty, o které taky ví málo kdo, ale její EPčko Decidious z minulého roku je snad to nejkrásnější, co jsem slyšel. A v éteru Rádia 1 hrál. A tak si tohleto EPčko dneska připomeneme zase. Možná naposledy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: Zdar, tak co včera?
20: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
19: A přes co máš televizi?
20: No normálně, přes anténu.
19: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
20: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
19: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
21: Reklama na Radio 1.

To Feel Something, samozřejmě nejlepší kapela na světě. A to jsou Converge. Nejenom, že letos vydali po strašně dlouhé době vynikající, nádhernou, famózní novou desku Love Is Not Enough, vydají už za chviličku letošní desku druhou, Hum of Earth. To Feel Something, to je teda píseň z desky, která už je venku, kterou můžete poslouchat, já vám tohle vřele doporučuji. Converge taky první den festivalu Obscene Extreme zahrajou a bude to teda mela. Můžeme se tam třeba potkat, jestli si troufáte. Otevíráme okénko Apačkovin, nejlepších kapel na světě. Samozřejmě musí dojít na Wovenhand a jejich famózní, krásnou, zásadní životní, obrovskou desku Refractory Obdurate.

Kapačkoviny, pár minut po čtvrté odpolední na vlnách Rádia 1. Tohle byly Paper Chase, You Will Never Take Me Alive. Naprosto geniální kapela, kterou dal dokupy John Congleton. Tak ji potom rozpustil a dneska už se věnuje výhradně hudební produkci v nahrávacím studiu. A to byste nevěřili, schválně si proklepněte portfolio kreativní Johna Congletona, na kolika deskách vašich oblíbených se podílel a vy o tom ani nevíte. No jo, budeme stavět oslí můstky, zůstaneme teda u Apačkovin, to si nemohu odpustit. Doporučuji k přečtení jakýkoliv text, co kdy Apačka napsala, anebo v archivu Rádia 1, její někdejší pořad Moonshine. Tam je taky spousta hudby a vtipných historek, zajímavých historek. Kapela, do které jsem se zamiloval, aniž bych slyšel jedinou notu, jenom díky tomu, díky čtení písmenek, co o nich Apačka psala, a nevymyslím si ani slovem, to byly New Model Army. A chat Rádia 1, to je čistý doják. Ali samozřejmě nařídil, aby došlo na New Model Army a jejich živák. Bude to živák trošku jinačí, starší. Dojde na hymnu Ballad of Bodmin Pill. A jestli tuhle tu písničku 10. července na flédě New Model Army nezahrajou ani já, ani Apačka, jim to nikdy neodpustíme.

16 hodin a 16 minut. Pardon, na vlnách. Rádia 1, dnešní a můj poslední kulturní servis, abyste věděli, kam vyrazit za kulturou. Koktání a přeřeky, to mi teda jde. Koncerty a tančírny, Cargo Gallery v 8 večer, křes desky Panopticum a s nimi Midnight Swimmers. V Meat Factory od 8 večer Glacial, Lee Ranaldo, Tony Buke, David Watson. V Jazzlocku v 9 večer Jazzbit, Atrium Bořislavka od 7 večer benefiční koncert Igora Ozoroviče. Zachspav v Plzni v 7 večer Balance Camouflon. V Rock Cafe od 7 večer John Five a South of Salem. Kaštan scéna Unijazzu od 8 Jarabáci. Čítárna Unijazz v 8 večer Suvrat a Petr Onufer. V Paláci Akropolis 19.30 Juprák. Na sedmičce, tedy klub 007 Strahov. Od 7 večer Cosmic Vomit a s nimi Bibione a Baby Drive. A Novoměstská radnice v 7 večer pohostí Roger Korea Quartet. Kam do Bijáku? Sekce filmy říká Klubovna Povaleč ve 20-30 letní kino Otec, matka, sestra, bratr. Edison Film Hub už v 16.30, teda za chviličku. Šepot lesa v kině pilotů ve 20.20 Ďábel nosí Pradu 2, ve 20.50 Sirat a v kině Dlabačov od 6 večer, kdybych měla nohy, tak ti nakopu a v 8 Nevděčné bytosti. Obsáhla sekce divadla. Alfred ve dvoře v 8 večer. Richie, Business as usual. Divadlo Bravo v 7 večer, Národní sbírka zlozvyků. V divadle X10 v 19.30, Město světla. Studio hrdinů od 6 večer, Sianaut. Švandovo divadlo v 7, Romeo a Julie. Divadlo v Celetné v 19.30, Snímek 51. V divadle pod Palmovkou od 7 večer, inscenace Havěď. V divadle Minor v 6 večer, Rodinný trenažér. Jatka 78 od 7:30, Senses. Divadlo v Řeznické ve stejný čas, Váňa. A v divadle v Dlouhé už od 7, Vegetariánka. V sekci ostatní se skví, že v Městské knihovně v Praze od 7 večer, večer s badateli, poslední šéf špionáže ČSSR. Program Rádia 1, až to tady zabalím, o česti Jackpot v 7, CD Nonstop, Meral Polat, Respekt Mejdan. V 8 Call It Anything 2 zatěší, v 10 po zavíračce. Málem bych zapomněl závěrem kulturního servisu, že dneska v Rock Café probíhá živá edice velevtipného podcastu Udírna a jeden ze tří tvůrců tohohle podcastu, kde se udí myšlenky jako maďarské klobásy, je Lukino, a.k.a. Velká tlustá nula. Ano, tenhle ten vtipálek, co se dvěma stand-up komiky dělá podcast Udírna. Dneska večer v Rock Café tam vystoupí a po strašně dlouhé době vystoupí, zahraje svoje písničky jako Velká tlustá nula. Jeho tvorba mě provází už několik let. Mám tohodle podivína sakra rád. Asi tam vyrazím, můžeme se tam potkat. Ochutnávkou budiš jeho hitovka Láska, love, amour und Liebe.

0: und Liebe.
1: Já věřím na lásku, taky na rakovinu.
0: Miluju, jak mi padáš na zem jako chleba mokrým dolů. Miluju důvod, když ve vzteku odcházíš od stolu. Miluju nevědět, kdy svoji sílu neodhadnu. Miluju nevědět, na který chodník ráno padnu. Neviděl tady někdo z vás mojí lásku? Coura hladová.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
3: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
15: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Novinka Ellie Thompson a taky novinka od Death Cab for Cutie. To jsou dvě nové písně, které byly nasazeny do hitparády Rádia 1. Já jsem je drze vybral, aby zazněly, protože mě moc baví. A pokud vás baví taky, tak pro ně můžete v hitparádě hlasovat. Nebo pro jakoukoliv jinou z pěti nasazených novinek. Nebo pro jinou písničku, nebo nehlasujte vůbec. Sice se to nedá. No, je to na vás, vidíte. Já nikomu nevnucuju, jenom nabízím. I když to někdy jde trochu proti srsti, to už je ale váš problém. První hudba, kterou jsem kdy slyšel, anebo si to pamatuju, a každý už musí vědět, k čemu muselo dojít zrovna dneska na Rádiu 1.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

No samozřejmě. Samozřejmě. První muzika, kterou si vybavuju, že jsem díky rodičům, hlavně mámě, slyšel, byl Queen. A sama Stefanie Germanotta tvrdí, že její pseudonym popové divy Lady Gaga je inspirovaný právě touhletou hitovkou od kapely Queen. Kdo máte Lady Gaga za tuctovou popinu, tak jako jednak je to váš problém, ale pokud by vás něco mohlo přesvědčit o opaku, tak vehementně doporučuji její poslední živák, který se jmenuje Mayhem Requiem. Tam dojde i na tenhle ten taneční banger, ale v úplně jiném aranžmá. A teďka do českých luhů a hájů moje nejmilejší kapela Koťátka, Chief Bromden, písnička Linen s hostující bohyní Lenkou Dusilovou.

0: Uvolni se, posloucháš Rádio 1.
1: A jedna tematická.

0: No. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé

0: Dejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě, Doktor Max.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

0: Murder on the Dance Floor, tak trochu tematicky, minutu po páté odpolední a nastal čas na avizovaný rozhovor ve studiu Rádia 1, tedy nejsem sám. Vítám v éteru Rádia 1 paní Ivonu Krojcmanovou, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vítám taky Andreu Benkovou, i vám dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dámy, jsem moc rád, že jste si udělali čas a dorazili do éteru Rádia 1 pozvat na Mezinárodní festival Tanec Praha 2026. Já budu úvodem, možná trochu klišovitý, nebo jak to říct, ale letos se koná už 38. ročník, takže jestli dobře počítám, tak první edice festivalu se udála v roce 1988.
1: 9.
0: Tak těsně vedle.
1: Se počítá i ten rok.
0: Těsně vedle. Jako neumím si vlastně představit, jak ta první edice festivalu vypadala. Dá se na to, i kdyby v krátkosti, prosím, vzpomenout a ohlédnout se třeba na to, jak se festival vyvíjel až do současnosti?
1: To byla taková záhada, že Jiří Kilián spolu s Honzou Hartmanem přesvědčili Pražské kulturní středisko, což byla agentura města Prahy, aby udělali v rámci letního programu i festival tance, jmenoval se to jenom Tanec 89 a konalo se to všechno v obecním domě, ale přijeli Kiliánovi junioři, přijeli Shaven Davis z UK a byly tam hlavně české soubory. A já jsem do toho vlítla o rok později, v roce 90, hned po revoluci a byla jsem nadšená, že můžeme dovážet konečně do České republiky současný tanec, protože do té doby na té profesionální scéně znali lidi jenom klasický balet a folklor a nic mezi tím. A je skvělý, jak se těch 37 let, co to dělám já teda pouhých, podařilo ten současný tanec, nonverbální divadlo, nový cirkus, všechny ty formy toho fyzického divadla dostat mezi lidi a jak to lidi baví.
0: Jak důležitá, nebo určitě pro tanec je důležitá hudba. Já mám teda teorii, ne, že by se mě někdo ptal, já vám hned to slovo předám, ale že tanec v jakékoliv formě je prostě exprese, kdy slyšíte hudbu a něco musí ven a je takové to rčení jako pro flákle dance like no one's watching, tancu, jako by tě nikdo neviděl, že to je vlastně to nejčistší a plně to asi z té hudby, která hraje, že prostě člověk má potřebu a nutkání se hýbat, pokud není teda zastydlý. Vy jste zmínila, že chcete hlavně nebo primárně upozornit na položky v programu festivalu Tanec Praha 2026, kde bude znít živá hudba. Tak pojďme na to.
1: No, já jsem strašně ráda, že se nám podařilo letos pozvat Zoru Snakea, protože to je kamerunský choreograf a tanečník, úplně famózní streetař, který vychází vlastně ze všech streetových technik, hip-hopper, jak chcete. A on si pozval do konkurzu vlastně i tanečnice z celého světa, má tam Filipínku, má tam Američanku a bubenici úžasnou africkou, která hraje na obrovský africký buben. A proti ní sedí Polák, který dělá elektrobity v tom samém rytmu, naživo. A to je tak neuvěřitelný, co z toho vzniká. Takže Zora Snake a jeho Comba de Lian, to je prostě představení, který bych si nikdy nenechala ujít. Je to na Jatkách 78, 4. června. A musím říct, že po tom představení jsme si slíbili, že ještě pojedeme dál ve foaje a bude se tančit celý večer. Druhý takový představení, kde taky zveme diváky, aby si to užili na vlastní kůži, je Rave Lucid. Jak název napovídá, je to prostě představení nabitý zase hip-hopem, breakaři, streetaři. Všichni pocházejí z různých okruhů tohoto stylu z Francie a navazuje se tím trochu na level up, který jsme udělali v loni na střeše VPP Kamp Vltavská. Je to hrozně zajímavý prostor, protože v tom podivném baráku, který dřív vypadal jako kachlíkárna, vyjedete do posledního patra výtahem a ocitnete se na střeše, kde je úžasný výhled na Prahu. Bude tam zacházet to slunce, bude to hollywoodské světlo. Bude tam prostě zhruba 3/4 hodinový vystoupení těchto famózních tanečníků z Francie a pak zase zůstane ten DJ a pozve vás všechny k tanci.
0: Na jazyk se mi rve otázka. Andreo, padlo tady, nebo byl zmíněn i nejen hudba, ale i prostor, v kterém se tančí, nebo v kterém se program festivalu Tanec Praha odehrává. Jak je pro tanečnici ovlivňuje prostor, ve kterém ve kterém tančí. A existuje vlastně prostor, který pro to uspůsoben třeba není?
2: Já si po těch všech zkušenostech myslím, že neexistuje prostor, který by nebyl pro tanec. Protože tanec nebo pohyb neznamená, že potřebuje velký prostor. Vlastně my se můžeme hýbat a můžeme tančit úplně na místě a nepohnout se. Takže si myslím, že jakýkoliv prostor je vhodný pro tanec. A ten tanec určitě ten prostor ovlivňuje. My třeba máme na festivalu představení, který je opravdu dělaný pro venkovní prostor a koncipujeme ho tak, aby jsme opravdu mohli přijet kamkoliv a rozbalit si tam naše divadýlko a zahrát na trávě, na dlažebních kostkách, no na písku úplně ne, ale vesměs víceméně všude.
1: A já jenom připomenu, že je to Holektiv a jejich představení Pradliny, které jsme se rozhodli koprodukčně podpořit.
0: Je vlastně v rámci, třeba i v rámci programu festivalu žádoucí, aby návštěvník jako se zapojil, nebo vrtěl, nebo je to, aby nezůstal v klidu, zdali je to žádoucí, anebo tím jako narušuje to vystoupení, to představení. Já třeba jako potenciální návštěvník této akce vlastně jsem jako na vážkách, že vlastně nevím, jestli je dobře, že mě to strhne, anebo jestli je to neúctivé. Podobně jako když sedím v divadle a koukám na divadelní představení, že se přede mnou něco odehrává z respektu k tomu vystupujícímu a k tomu umění, které se tam odehrává, tak bych jako neměl. Dává to smysl, rozumíte vy?
2: Rozumím a myslím si, že by to měl být správně uchopený záměr toho tvůrce, choreografa, režiséra, tak, aby vlastně ten divák pochopil, jestli je pro něj prostor, aby vstoupil do toho, do té interakce, anebo jestli je opravdu ten divák trošku vedle a vstupovat by tam neměl. Samozřejmě myslím si, že se občas stává, že divák je na vážkách a není si jistý, ale pak je to opravdu nějaký záměr toho tvůrce, anebo na tom projevu těch performerů, aby tu situaci vlastně zvládli nějakým způsobem ustát a propracovat to.
1: Já bych k tomu jenom dodala, že kromě těchto akcí, kde opravdu zveme diváky k tanci, tak pak máte takové momenty, kdy se vám zatají dech a říkáte si, to není možný. To, jak ten performer nebo ta performerka tančí, to je prostě něco tak neuvěřitelného, že k tomu máte obrovskou úctu a respekt. A to jsou třeba pro mě dva takové vrcholy festivalu, které jsou z Řecka. Jeden je Ruthless Ruth, což je Jožov Ruček a Linda Kapetáne. A Linda je úplně famózní a zase to bude na Jatkách 78. A musím říct, že 19. června to bude takový předvrchol toho festivalu. A druhý je Christos Papadopoulos, který dneska je na největších evropských scénách, včetně Lyon Opera, Ballet a dalších. A to je zase famózní kánon 10 tanečníků, kteří jsou na sebe napojení, takže nechápete, jak je možný, že dělají všechno tak, jak to dělají a jak ten minimalistický pohyb dovedou rozvinout. A poslední, co si dovolím, je pozvat do divadla Ponec, protože to je hlavní scéna našeho festivalu. Dějou se tam nádherné věci, včetně těch interaktivních a představení pro děti. A já bych ale upozornila na ukrajinsko-brazilskou koprodukci, kterou zároveň samozřejmě oživují čeští muzikanti a tanečnice a je to Paradise Birds 22. června.
0: Vybavil se mi dneska jako vlastně trochu vtipná historka, ale nemusí to být jako legrace a for. Frontman mojí možná nejoblíbenější kapely domácí Illegal Illusion, jednou jsme se bavili o formaci Kale z Tábora, což je taková velice intimní a romantická hudba a on říká, jo Kale, to máme v distru, tu jejich desku, to prodáváme, ne? To je takové taneční. My jsme nejkoukali, jakože to se asi spletl, že to taneční moc není, ale on dodal, no chce to trochu fantazie.
1: Vždycky to chce trochu fantazie.
0: Čímž se vlastně nabízí otázka, jestli existuje jako hudba, na kterou se tančit nedá, anebo nic takového není.
2: Já si zase myslím, že neexistuje a že je to zase na vkusu performera, tanečníka nebo kohokoliv, kdo si chce zatancovat.
1: A dost tanečníku rádo tančí na ticho.
0: A, no jasně. Hrábněme prosím ještě do programu. myslím to tak, nebo uvedu příklad, jakýkoliv festival, ať už je hudební nebo nehudební, nebo opřeme se třeba o hudební festival, pomůžu si takovou jako berličkou, headliner je na plakátě největším písmem, nejtlustším fontem, ale pod tím jako tlustým velkým fontem se často schovává něco, co by třeba člověku nemělo ujít, ale je to zkrátka jako na těch nižších příčkách, nebo je to zastíněno tím velkým jménem. Dámy, prosím, hrábněte do programu, vytáhněte jednu věc, která jako kterou by si fakt ty návštěvníci neměli nechat ujít a třeba to nezní tak jako honosně nebo tak nahlas.
1: Tak pro mě je to třeba double bill, to znamená večer dvou různých duetů, kde jsou dvě Španělky, La Chachi s famózní zpěvačkou a vůbec to není o flamenku, i když ten základ tam někde je, a druhý jsou Izraelky. A já musím říct, že tenhle ten večer má takovou ženskou energii, kterou jste asi jen tak nezažili. Ale myslím, že ji zažijeme i tady s Holektivem. A ty openery jsou...
2: velmi ženskou energii, ano.
1: A ty openery jsou vlastně fantastický v tom, že zvou diváky opravdu do těch prostředí, kde můžete úplně volně se pohybovat. Vy jste zrovna na Kostnickém náměstí, tam hrajeme hodně opener, pak máme Karlínské náměstí a máme taky Můstek, kde Adriana Štefaňáková má fantastický tanečníky z celé Evropy a bude tam něco předvádět trošku o těch algoritmech a mobilech, aby jsme se nevázali jenom na ně a začali si trošku uvědomovat i v tom rušném prostoru centra města svoje vlastní tělo.
0: Co to je za dodat? Je to na vás. Nenutím.
2: Já mám takový přání tajný z toho programu, který ale neuvidím. Opravdu mě to strašně mrzí. A už jsem to tady říkala, ale my jsme strašně toužili všechny tři z Holektivu vidět Sačí Noro a její Mizu. A já už jsem to viděla totiž na tiskovce, to video, a strašně jsem si říkala, já to chci vidět. Ale prostě se mi to nepodaří, tak aspoň, jestli můžou diváci, běžte tam, myslím si, že to bude hrozně krásná záležitost.
1: Je to na Slepém rameni v Vltavě na kanále ve Zdibech, tam, kde je maják. A je to open air, takže vezměte kolo, kolečkový brusle, projeďte se podél Vltavy, stojí to za to. Je to prostě instalace na vodě s loutkou, která je vytvořená z ledu. Takže se vám před těma očima pomalinko rozpustí. Mm-hmm. A máte tam novocirkusovou tanečnici a loutkářku. Mm-hmm.
0: Pro mě takové binární. Teď jsem chtěl hrozně zachytračit. Mé omezené vnímání, co může být festival tance, tak tohle zní teda velmi, velmi nevšedně. Wow. Apeluji tady na posluchače Rádia 1, aby Andrej Benkové splnili přání, teda toto tajné, a na místo ní teda dorazili na festival Tanec Praha. Paní Benková, moc děkuju, že jste si udělala čas ještě jednou. Klepu na dřevo, ať se daří a máte se co nejkrásněji, to půjde.
2: Děkuji.
0: A to samé platí i pro ředitelku festivalu Ivanu Krojcmanovou. I vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a ať se festival vydaří.
1: Moc děkujeme a přijďte tančit s námi.
3: Reklama Rádia 1.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Pika, pika.
3: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
9: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
10: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském frizante, skvělé mídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
14: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: 90ky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce Na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
16: Reklama na Radio 1.

Odbočka k táboru. Zmínil jsem Kale jako hudbu taneční, když máte dost fantazie. Vampires Dance Hall. Nestydím se vůbec za to, že jedna z formativních kapel pro mě byly Sunshine, a to dokonce v jejich už spopovatele nebo zaprodané, nebo jak tomu chcete nadávat, éře. Tahleta deska Moonshower and Razor Blades byla nahráno ve státech, taky to podle toho zní. No nic, čas se krátí, poslední půl hodina moje na Rádiu 1. Musím pozdravit svého přítele a věrného posluchače Rádia 1, Davida Krásného, a taky Tepláka, a vzpomenout na jejich kapelu, po které se mi hrozně stýská, No Chance of Recovery, obzvlášť když v písni Adolescence hostuje Kubo Hříbík. Wow, láska.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše demo. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

Ain't no weight, young lad can't take. Od Mama Knows Best. 5 písní na jednom EP z roku 1987 nebo kdy. To je neuvěřitelné, jak tohleto EPčko od téhle československé kapely furt tak strašně maká. Pane bože. Kapela, na kterou by se nemělo zapomenout. A jestli mám necelou půl hodinu, než se s vámi rozloučím v éteru Rádia 1, tak je prostě potřeba připomenout, že Mama Knows Best, Ain't No Way, Young Lad Can't Take, od rána do večera, od večera do rána, pořád. Zůstaneme ve studiu Pulp na Slovensku. Kapela Small Town Life se rozhodla, že přestane dělat písničky, začne dělat hymny. Jejich poslední vydaný single Coda to předznamenává. A nahraná a na spadnutí už je deska, kterou vy jste ještě neslyšeli, ale já jo. Bude znít asi takhle. Small Town Life, I think that I should erase that head of mine.

I Think That I Should Erase That Head of Mine je píseň z chystané desky od kapely Small Town Life. A tohle je důkaz, že byste se na ní měli začít těšit. Já vás varoval. Všechno nejlepší Jakubovi Spišákovi k včerejším narozkám. Jsi můj nejoblíbenější nihil na světě. No a my už nebudeme zpomalovat. Už není na co čekat. Ačkoliv v plejáku chystaných písní do Rádia 1 je několik hodin. Já to schválně spočítám. Kolik hodin hudby se nestihne zahrát, tak prostě popojedem. Nejlepší kapela na světě, to jsou Algiers, jejich druhá deska The Underside of Power a písnička Animals.

Blight Future, Succession Species, jedna z nejzábavnějších desek, co jsem v životě slyšel a musím ji poslouchat minimálně jednou týdně, vám doporučuji to též. Jedna z těch kapel, která byla v šoku, že ji někdo pouští v éteru rádia, i když rádia jedna a samotná tahle ta kapela je ze St. Louis, udělalo jim to velkou radost, dokonce jsem si potom vyzvedl na poště dáreček a všechno jenom proto, že pouštíte v éteru rádia 1 muziku, kterou třeba nikdo až tak často jinde nepouští. A to bylo potřeba napravit. Děkuju všem za přízeň, děkuju za přízeň i mým velmi oblíbeným kapelám, plzeňským Hyacinth a pražským Fall from Everest. I pay credits where credit's due, kucí. Díky.

0: ABOCD, nefungulová píseň od Fall From Everest, od mé velmi oblíbené kapely, a to nejen hudebně, ale i na základě koncertů, který hrajou, a tak je tam velká láska k každému jednomu z těchto čtyřech Luďanů. Ach jo, chtěl jsem dát interní vtip a moc mi to nejde, no. Posledních 11 minut v éteru Rádia 1 a člověk nechce být patetický, ale co se dá dělat? Prostě zahrnuli jste mě dneska spoustou dojemné zpětné vazby, zvedl jsem jeden telefon a do éteru přečet si spoustu zpráv a mě to fakt dojímá. Jednak proto, že to byla radost, jednak proto, že neumím moc přijímat komplimenty, ale každého jednoho z nich si vážím a taky trpím trochu impostor syndromem. Jedna z věcí, kterou bych tady chtěl zanechat, nebo dvě myšlenky, kromě díky, je, že je fajn pouštět i popiny, když na to nikdo není zvědavej, a trochu mu to nabídnout tak trochu nedobrovolně, co se asi stane. A stejně tak si myslím, že i tvrdší muzika by mohla, neměla, ale mohla dostávat v éteru jakéhokoliv rádia větší prostor. Jsem teda rád, že toto mě, skrze mě bylo spoustě hudby umožněno právě v éteru Rádia 1. A zároveň bych chtěl říct jednu hrozně podstatnou věc, že tohleto celé začalo jenom výpravou na kafe se Zdeňkem Lichnovským do kanclu Rádia 1. A neplánovaně, nezištně, a z jednoho kafe se stalo tohle. Takže buďte drzí, prosím, a pokud se chcete seznamovat s lidma, co vás zajímají, máte prostě pocit, že by bylo fajn dát si s nima kafe, tak to udělejte a na kafe je pozvěte. A může to dopadnout třeba takhle, můžete taky okupovat éter Rádia 1 a pirátit a pouštět skvělou muziku, a pouštět muziku, kterou máte rádi a kterou byste chtěli, aby měli rádi i lidi ostatní. No tak jo. Tak jo, tak na úplně díky na samotný závěr. Samozřejmě The Boys of Summer, což je coveru mé velmi oblíbené kapely Just for Being, který se udál. Zahráli tuhletu věc naživo, tohle verze z éteru z olomouckého studentského rádia Up Air. Já se loučím a prosím vás, ať jste na sebe hodní.
1: Reklama Rádia 1.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pan Floyd se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastě Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. Tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helvštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
8: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
7: na akci Letňany nejen dětem.
8: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
7: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
8: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
7: tombolu z dárky
8: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
7: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
8: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském frizante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
14: Jo, jsou tady.
15: Jsou tady.
12: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
18: Reklama na Radio 1.
19: Raz, dva, tři, čtyři. Sorry, pardon. Raz, dva, tři, čtyři.

Flag. A za chvíli si ještě jednou zahrajeme Big Miss. Skladbu Wanna Get Down. Ovšem tentokrát si pouštíme Papercraft Check This E-Mix.

0: 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažby, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Mezi ploty více

0: generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Rodinný den na výstavišti.
2: To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
4: Léto začíná na Zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
5: Reklama na Radio 1.

My jsme se připomněli Kavinského a skladbu Renegade. Předposlední skladba 154. vydání pořadu Checkpot. Za chvíli nás na závěr čeká Mars Mobile, ale já už se s vámi rozloučím nyní. Popřeji vám, aby následující dva týdny utekly jako voda, abyste se měli dobře, ideálně ve společnosti a při poslechu Rádia 1. My se můžeme slyšet kdykoliv na Mixcloudu, kde najdete záznamy tohoto pořadu, anebo zase v Eteru Rádia 1 za 14 dní ve středu 6 do 7. Mějte se hezky!

0: Jackpot.
1: Jackpot.
2: Yeah, boy.
3: That's it.
4: Reklama Rádia 1.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
12: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
13: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
14: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
13: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
16: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tedy středu 19. hodinu a s tím je tedy také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s touhletou turecko-nizozemskou hudebnicí Meral Polat. A bude znít její loňské druhé studiové album s názvem Mejdan, které vyšlo na značce Verv. My si dáváme do CD non-stopu bez poprvé, a to hlavně v souvislosti s jejím vystoupením na Respekt festivalu, se kterým ostatně máme tenhle týden také kulturní léto na Rádiu 1. Ostatně na tom se objevila už před 3 lety, kdy nadchla tenkrát svou osobitou fúzí, a to jak kurdské lidové hudby, různých syrových groovů či minimalistických bluesových aranží a samozřejmě i melodickými vyhrávkami.

typickými pro hudbu Blízkého východu. Zpěvačka Meral Polat se narodila v Nizozemí, kam se její rodiče přestěhovali právě z Turecka za prací. Její otec byl gastarbeiter, ale duší básník. No a právě jeho texty Meral zhudebnila na svém zcela výjimečném debutovém albu Eskimé, které vyšlo v roce 2022 přes její Bandcamp. A tohleto album doplním nahrála společně v triu s Chris Doylem a Frank Rosalim. Z té debutové desky Eskimé vyšly také singly jako Vaje nebo Bile Bile. No a právě s tímhletím albem poprvé vystoupila na Respect Festivalu zde v Praze a už tenkrát patřila k největším překvapením a možná i vrcholům celého ročníku. Poté v roce 2024 se zpěvačka, ale také i herečka Meral Polat objevila jako hostující vokalistka na singlu kapely Jungle by Night. No a v loňském roce na jaře vyšla její první nová nahrávka s názvem Mejdana Gel, kterou pak v létě také doplnili singly jako Chia Icaro nebo Boyun Igmen. No a po singlovce Čeněk z září loňského roku se pak Meral Polat ten týž měsíc navrátila se svou druhou studiovou deskou albem s názvem Mejdan, na kterém spolupracovala i s dalšími hudebníky jako Kan Omer Ugan, Murat Ertel či Mola Sila. Ale tentokrát čistě její solové album, které také uslyšíte za chviličku, těle těch 10 jejich osobitých skladeb. Právě s touhle deskou Mejdan přijíždí Meral Polat po 3 letech opět na Respect Festival, a to v sobotu 13. června na ostrov Štvanice. Vy tam uvidíte spoustu dalších zajímavých men, ať je to Zavose Queen z Tanzánie, Gitary Baro z Guiney a Mali, Araf and Fazas z Maroka, či Muslim Shaga z Pakistánu. Čekněte stránky Respect Festivalu, teď už ta nizozemská hudebnice s tureckými kořeny Meral Polat a její druhé album Mejdan. Já vám přeju krásný poslech. CD

0: to se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Zdar, tak co včera?
9: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
8: A přes co máš televizi?
9: No normálně, přes anténu.
8: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
9: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
8: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
12: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
11: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
12: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
11: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
12: A vstupné je zdarma.
11: Více informací najdete na praha.eu.
12: Vaše hlavní město Praha.
13: Reklama na Radio 1.

Obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Príjemný strednejší večer vám prajeme ja, Andrej Kabal a Tomáš Vondra od mikrofónov zo štúdia Rádia 1. Je tu ďalší diel Call It Anything a ako ste si mohli všimnúť, tak dneska sme mali taký, povedzme, pomalý, ale zároveň veľmi rezký rozjazd, pretože sme si púšťali celý piece od ansamblu, kde kráľoval legendárny Sonny Rollins, ktorý predvčerom zomrel vo veku krásnych 95 rokov. Sonny Rollins, totálna legenda, že? Ako človek, ktorý vlastne ešte hral s Charlie Parkerom, ty vole, to je neuveriteľné.
1: Dobrý večer a uděláme si takhle hnedka z kraje trošku nekrolog a mimochodem dneska minimálně půlku dílu půjdeme trošku do historie, protože spoustu dílů teďka bude jenom na Rádiu 1, takže... Cítíme takový trošku deficit v tom digování, takže vás kromě novinek čekají i nějaké ty takzvané vykopávky. Sonny Rollins, jak říkal Kabal, nás opustil před 2 lety. Kabale, víš, kdo by...
0: Počkej, před 2 roky?
1: Před 2 dny.
0: Ale okej.
1: Já jsem ještě v tom tempu té skladby. A každopádně víš, kdo by včera hned krásně v návaznosti oslavil své sté narozeniny?
0: Miles Davis.
1: Ano, výborně. aby jsme si tu mapu těch velikánů ještě trošku propojili a navázali jsme rovnou na předchozí díl, tak jenom tak okrajově bych doplnil, že mentor Sonny Rollins byl minule zmíněný Thelonious Monk.
0: Mm-hmm. Čo je vlastně genius těž, jako.
1: Přesně tak. No. Sonny Rollins si vlastně ten status genia vydobil už snad někdy jako v 50. letech. Už tehdy se mu přezdívalo saxofon Colossus, podle čeho si i tak skromně pojmenoval jednu ze svých nejznámějších desek. Citovat si tady můžem o Sonny Rollinsovi skutečně spoustu. Já dělám právě teďka takový spíš jako průřez. My samozřejmě máme rádi i takovýhle klasický bebop, samozřejmě Kabal má velice rád i swing a starý ragtime, každopádně samozřejmě nejvíce i v rámci tohoto pořadu tíhneme k avantgardnímu jazzu spíše a na to konto bych zmínil, že Sonny Rollins byl jeden z průkopníků takové trošku jako lehčí sestavy, co se týče jazzových ansamblů a zkusil právě ten model, kdy tu jazzovou sestavu tvoří pouze saxofon, bicí a basa, což od něj právě příznačně v roce 59, kdy vyšlo spoustu zásadních jazzových desek, pak to od něj okoukal, mírně řečeno ten a... No výborně, Shape of Jazz to come, Ornette Coleman.
0: Ornette Coleman, pardon. Ja by som chcel povedať, že Sonny Rollins svojím životom, on išiel ako komet, on išiel ako kometa vlastne, že keď si vlastne predstavím, že jeho veci počúvali ešte ľudia z Beat Generation napríklad, že to počúvali vlastne tí pôvodní beatníci v 50. rokoch, ktorým sa vlastne svojím životným štýlom tak troška celkom aj niekedy približoval, tak je fascinujúce, že tento človek sa dožil vlastne do predvčerajška, že? Ako,
1: A hlavne teda už je trošku politování hodné, nebo ne politování, ne, vysloveně smutné, že těch, dejme tomu, samozřejmě berte to z rezervu, ale těch původních jazzových legend už nám příliš nezbývá.
0: Tak ano.
1: Už bych je počítal na prstech jedné ruky. Ron Carter.
0: No a ještě Herbie Hancock ještě žije. A ten, on byl vždy z nich taký mladší, že?
1: To je pravda.
0: Aj keď teraz už má koľko, 80 rokov, podle mě.
1: Minimálně,
0: Herbie určitě. Herbie ho milujeme tiež a prajme mu, nech si je tu s nami ještě pekne dlho. Každopádně Sonny Rollins. Neviem, čo by som ešte k tomu povedal, proste len to, že kto vie, ako by vyzeral proste jazz, keby nebolo proste jeho, keby nebolo Milesa Davisa, keby proste nebolo Thelonious Monka. To sú všetko mená, ktoré sú napísané takým tým veľkým ohnivým písmom v tom jazzovom nebi. A inak ja som bol prekvapený, že on ešte žije. Ja som si myslel, že už to má dávno za sebou, že? Ako, a hlavne proste, ako je to človek, ktorý vlastne prežil proste ako heroin s Milesom Davisom vlastne, ako čo je čo povedať, pretože
1: vlastně je to jeden z mála...
0: A dožil sa 95 rokov, kámo. O čem to svedčí vlastně?
1: Těžko říct o tom, že cold turkey metoda někdy může skutečně fungovat. A taky mimochodem, když teda znovu se bavíme o tom Milesi Davisovi, tak myslím si, že Sonny Rollins byl jeden z mála, koho vlastně Miles konstantně chvalil, protože jak víme, tak Miles se rád vytrvale strefoval do svých tak, v úvozovkách konkurentů.
0: Ale ano, Miles Davis se tak velmi rád strefoval, až toho ztratil hlas, že vlastně ten chraplák vlastně dostal, protože on mal iba nějaký taký ten malý zápal. zaspal, ne? A doktor mu povedal, že týždeň nemôže zvyšovať hlas a prvá vec, čo Miles Davis spravil, bola, že prišiel do štúdia a začal zjapať po všetkých jeho spolukapelníkov, pretože o Davisovi sa inak vedelo, že on nebol teda zrovna ako, on bol strašná drezúra a vyžadoval, aby všetci boli dokonali. Takže tak, ale to už zachádzam troška proste ako vedľa.
1: Ale těch zajímavostí je fakt jako nepřeberně. Sonny Rollins zemřel na plicní fibrozu dost jako příznačně. A mimochodem, když 11. září roku 2001 Sonny Rollins bydlel nějakých 5 nebo 6 bloků od Světového obchodního centra, když se stala ona nešťastná událost,
0: no.
1: Tak Sonny Rollins byl spatřen, jak utíká od místa činu se saxofonem v ruce. Což je fakt jako krása, jak se říká vždycky to, co by si jako člověk odnesl z hořícího domu, tak Sonny Rollins si dal saxofon.
0: Svoj tenor saxofon. Tak, rest in peace, Sonny Rollins, ďakujeme ti za krásnu muziku, kterou si nás obšťastňoval po velkou väčšinu našich životov a celý zvyšok vlastne planety. A poďme sa posunúť troška ďalej, poďme si teraz pustiť troška takého obskúrneho psychedelického folku z dielne Boba Trimbla a pustíme si demo verziu pesničky When the Raven Calls, ktorá je podľa mňa lepšia ako pôvodná verzia. Počúvaš Collide Anything. 2, 3, 4, 1, 2, 3.

0: Tak, keby sme sa držali vlastne Discox, tak názov tejto nahrávky je A-Lard L-Dout, teda Fantastic Greatest Hits, ale tak je to teda naopak, je to takzvaný anagram, jak sa to vraví, jak sa to vraví odborne, Charlieho Tvedla. A je to vlastne ten excerpt z A1 strany tohto fascinujúceho releaseu, ktorý je z roku 74. Ako sme si mohli všimnúť, tak je zvukovo dosť pestrý, že to není len nejaké obyčajné Dylanovské country, ale že tam máš troška aj nejaké tie akustické experimenty, že?
1: Přesně tak, je to trošku snadné přirovnání, ale pokusím si to rozvést. Samozřejmě mě, když jsem si to poslouchával poprvé, tak mě okamžitě vytanul Captain Beefheart. Nicméně tady ten zvláštní eklektický až avantgardní přístup k té hudbě je spíš jako z pohledu toho. Ty písničky jsou celkem jako přímočaré, ale ta jeho zvláštní jako hra s nimi pak spočívá v tom, jak je ještě jako zpětně editoval, různě tam jako lítá ze strany na stranu, takže nějaký jako zvláštní panning, často se tam třeba i jako střídá kvalita té nahrávky. A pak třeba u předposledního tracku na té první straně, za chvíli se dostanu ke druhé, tak člověk zjistí, že vlastně on to nahrával vlastně jako dost čisté, jenom to prostě lidově řečeno jako zprasil, což je vlastně moment, který vím, že jako nadzvedl spoustu lidí, že to záměrně dal vlastně jako takhle syrové. Co se týče B strany, tak tam je víceméně to, co jste slyšeli předznamenané tady, a sice asi 20 minut tam je zkrátka jenom taková večerní naturální scenérie, kdy tam 20 minut jenom kvakají žáby v noci. To je všechno. Jej.
0: Myslím si, že to si púšťal už niekedy v rámci nejakého nášho setu.
1: To byly X-Tol Caravan. Ty tam taky mají, ty tam mají zase cvrčky celou bestranu. Každopádně Charlie Tweddle, velice excentrická postava z Kalifornie. Je to tam takový ten člověk, který zažil opravdu ten hippie boom a přeacidoval se až Běra, takže se věnoval takovým jako různým obskurním činnostem. Byl to stejně jako ostatně Captain Beefheart výtvarník, mimo jiné to byl třeba jako chovatel hlubu. A v neposlední řadě, v rámci jeho zvláštního pestrého života, to byl člověk, co vyráběl takové zvláštní raritní klobouky, které se dneska dají koupit třeba za 50 tisíc. A vlastníky těch klobouků je třeba Cher, a nebo slavní baseballisté a další lidé.
0: Wow, to je úplně skvělé.
1: Je to taková jako změť jako různé trivy k tomuto člověku, doporučuji si ho ještě najít. Někteří z těch baseballistů zavítali třeba k němu na latrínu a zjistili, že vlastně jenom ty zdí té latríny tak jsou vlastně pošemárané tak zajímavými věcmi, že protěžili to, aby se vydali knižně. Takže zkrátka fascinující jako excentrický charakter, ke kterému bych vám rád řekl více, ale to by sme tu byli fakt dlouho.
0: Jo, a my vzhľadom na to, že keď sa pozerám na hodiny, tak ano, som ano. Z toho veľmi znepokojený, tak si poďme rýchlo pustiť jednu vec. Je to taká dosť obskúrna kapela z 80-tych rokov, ktorá sa volá Circle X a názov tracku sa volá Beyond Standard. Počúvaš Kolidating?

0: Tak, tady som dúfal, že toto vysielanie sa zaobíde bez nejakých zvukových extrémov, ale vlastne super, že sme si toto pustili, dosť ma to nakoplo. Takže Groin, čo by si k ním povedal? Akože Groin je inak strašne super názov, myslím si to úplne hodí ako k tej hudbe.
1: Je to velice svěží věc, tím spíš, že jde o první novinku v našem dnešním výběru, je to skutečně...
0: Aha, to jsem zabudl, mal jsem to povedat a zabudl jsem na to. No,
1: všechno to poskládáme dohromady, to vůbec nevadí. A je ta novinka, co vyšla před měsícem, a to jako split ještě s kazašskou kapelou Ajal, nebo Ajal, kterou si možná někdy pustíme, je to taky samozřejmě ta druhá strana dobrá, a tohle byl takový, kdybych to jako žánrově trošku jako zjednodušil, tak to je jako grind violence, co mě baví, protože je takový jako zvláštně napočtený, tady budu hodně stručný, a je to takový ten grind, co vychází více jako z hardcore punku, čemuž jako obvykle třeba naholduju, ale tady mě to baví moc, a mimochodem to byl takový jako foreshadow našeho dalšího hosta, co nám se někdy doufám dorazí, protože
0: Skulda.
1: Dostal, ano, Skulda, tak to
0: samozřejmě
1: nemusíme tady dělat žádné tajné skaření, dostal Skulda na výběr z mnoha termínů, nevyjádřil se, nemáme času dost.
0: No.
1: To není výhruška, spíš lež, protože moc času nemáme.
0: Stále můžeme zavolat Karla Veselého, který tu bývá za rohom.
1: Nebo oba dva. No. To bude takový harsh noise.
0: To by bylo náhodou...
1: Vokální.
0: To by bylo náhodou zaujímavé pre
1: to. No
0: ja si to bym úplně predstavil, že by to bylo dobré. Každopádně počúvajte viacej grindcore-u, je to dobré na zuby.
1: A, mimo jiné.
0: A môžem vám o tom hovoriť celé hodiny. Každopádně zostaneme troška v žánri, bude to troška extrémné, ale v tomto prípade som si povedal, že vyberem niečo také... ako by som to povedal, atmosférickejšie. Takže jedná sa o zádomčivú metalovú kapelu, ktorá sa volá Urfaust, a pustíme si od nich pesničku Der Gottesverachter.
1: Neboli voľne preloženo? Nezná Boh.

0: Samozřejmě je to dost jako pochmurný a především jako dystopicky lazený název. Každopádně, když se vrátíme o dva triky dřív k těm Groin, kterým to teda bohužel nebylo v rámci jejich žádru moc rozumět, každopádně ten jejich text tady tu myšlenku obrací na ruby a právě v tom smyslu, že člověk nemá dopřát tu systému tu radost toho takzvaného Selbstmordu, takže myslel bych spíš na ten text, než na to sdělení, ačkoliv je samozřejmě jako správným způsobem výstražné.
1: Takže stay strong, nevolte mečiara a počúvajte Kolida Netting.
0: Dobrou.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Paní Tlučhořová,
2: no?
3: Někdy mají dneska lidi pocit, že po

0: politici jsou syčáci, kteří prostě jenom hrabou pod sebe.
1: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
2: Buďme o poznání méně neurovalí.
3: Na to už je příliš pozdě a...
4: No tak pana Lábu se s ním dělal párkrát, jenom teda, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové to blázinné herec, no v té televizi ten dneska je rudej.
5: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
6: Dobrý večer, je krátce po 21. hodině, začíná, podle znělky jste již poznali, že začíná pravidelný pořad Zátiší, od mikrofonu vás zdraví dnešní moderátor Ondřej Formánek a mám tady velmi zajímavého hosta, jímž je politik, aktivista, novinář, muzikolog a ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Holan. Dobrý večer.
7: Dobrý večer a děkuju za pozvání.
6: Já jenom předestřu, že z těch hned několika oborů, ve kterých Matěj Holan působí, se budeme hlavně zabývat tím posledně jmenovaným, ten ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb a obecně jako odborník na adiktologii. A začal bych hned takovou čerstvou zprávou, možná během tohoto zátiší úplně ztratím hlas a budu šeptat. Ale ta nová zpráva je, že mezi horkými kandidáty na nového národního protidrogového koordinátora je Pavel Bém, který údajně byl už osloven. Aspoň Seznam zprávy o tom takto psali. Tak já bych se vás, Matěj, zeptal, jestli si můžeme nějak... Jestli se domníváte, že je dobrým kandidátem, já teda už vím, že se to domníváte, já jsem to četl na vašem Facebooku, tak bych se jenom zeptal, co vás k tomu vede, jaké jsou zásluhy jeho v tomto oboru.
7: Jednak nebudu zastírat, že... To muselo být pro mnoho čtenářů velkým překvapením, velkým šokem. Ta diskuse, co vznikla na sociálních sítích, tak byla samozřejmě dramatická. Jde to pochopit na účinkování Pavla Béma. Na postu primátora Prahy se vzpomíná doteď v dobrém i zlém. Jsou na to různé názory. Ale on se nevrací, on neoznámil, že kandiduje na primátora města Prahy. On se vrátil na post národního protidrogového koordinátora, který v 90. letech ještě za Klause vymyslel. Byl prvním českým národním protidrogovým koordinátorem a Pavel Bém je dominantní část své kariéry, zejména psychiatr, adiktolog, terapeut a jeden z největších světových odborníků vůbec na závislosti. Je mnohovolebních období člen Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí jako expert jmenovaný přímo premiérem, ať je ten premiér kdokoliv. A v této oblasti má napříč celým světem absolutní respekt a i pro tu debatu dnešní i obecně o tom Pavlovi Bémovi je dobré tady toto rozeznávat.
6: Je pravda, že on vlastně v 90. letech pomohl prosadit, já si to pamatuju docela, tu debatu o tom, jak má po revoluci, která byla, jak má vypadat politika vůči drogám u nás a vím, že byla velký tlak na velkou represi, takovou tu podle tehdejšího amerického vzoru. A vlastně doteď to považuji trochu za zázrak, že se to podařilo tomuhle tehdy, v té době, kdy drogy byly úplně něco nového. Byl to strašák pro všechny a myslím si, že většina občanů, kdyby bylo tam nějaké referendum, tak zvolí jako tvrdou represi. Že se podařilo prosadit vlastně v jistým ohledu asi pokrokovější politika než leckdy ve většině světa.
7: V 90. letech bylo několik men, které se v té adiktologii objevují doteď. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, právě Pavel Bém, bohužel již zemřelý Tomáš Zábranský, přední český a světový expert Viktor Mravčík, nebo třeba Ivan Langer, doktor a právník, který se adiktologii věnoval, pozdější ministr vnitra za Topolánkovy vlády. také kontroverzní osoba v jiných oblastech, jinak odborník tady v tomto, tak tahle parta ještě s dalšími, není to jako v nějaký finální seznam, tak stála za tím, že Česko se nevydalo tou ostře represivní cestou, vydalo se hodně cestou léčby a pomoci a výsledkem tohoto přístupu je velmi malý počet HIV, žloutenky typu C, protože se důsledně u uživatelů pervitinu a heroinu vyměňují stříkačky. Máme v České republice, tedy zejména v těch velkých městech, na to centra, aby se tomu předcházelo. A tady tito lidé razili jako velmi osvícený přístup, jak k drogám přistupovat, ne jak všechny za to mlátit, zavírat, za to, že užívají drogy, tam ta cesta nevede, ale jakým z té závislostí pomáhat a jak zároveň dělat všechno pro to, aby to bylo co nejbezpečnější pro tu majoritu. Tedy, aby se do ní nepřenášelo HIV a podobně. A zatím to jmenovitě Pavel Bém stojí extrémně moc. Za Klauze si na to vydobil velké množství peněz. Tehdy byla ta péče a prevence velmi dobře financována. Dnes se už roky snažíme se vrátit do těch čísel, jako byly v 90. letech, plus inflace, takže tam jako samozřejmě se bavíme o relativních nebo absolutních číslech. A od roku 2010, kdy skončil jako primátor, tak opět je plně v tom oboru, zabývá se expertním způsobem léčbou psychedelik, ale stojí za zmírněním represe na konopí, za snahama o navýšení peněz na prevenci a léčbu. Je špičkový psychiatr, dokáže dostávat lidi z obrovských problémů a je to jeden taky, což je zásadní, je to taky jeden z předních zastánců substituční léčby, která je u nás dlouhodobě na heroinu, není zavedena na pervitinu, tedy amfetaminech, což je velký problém a dá se čekat, že když Pavel Bém se stane tím národním protidrogovým koordinátorem, tak i protože je velmi zkušený politik, tak se dokáže s tou vládou, ať si u ní můžeme myslet cokoliv, domluvit na důležitých věcech a zase to posunout dál.
6: Jo, já jsem s tím vším souhlasím, je pravda, že což jsem mluvil s lidmi z adiktologických služeb, s terapeuty, s lidmi se Sananimu a tak, no, o něm mluví, o Pavlu Bémovi, co se týče jeho působení v adiktologii, vyloženě jenom skoro v superlativech, jako velmi mají ho rádi, nedají tady na něj dopustit, ale přesto, ta jeho minulost primátora je poskvrněná, já jsem teda patřím těm, kteří nepochybují o tom, že byl zapleten do korupčních, že to byla doba korupce a že on v tom měl prsty. A dovedu si představit, že mu to je jedno. Teď se nechci ptát na to, jestli to, co si o téhle fázi myslíme z jeho života, spíš, jestli mu tato minulost, řekněme tohle stigma, který si prostě nese, ať už je v tom jakkoliv, tahle pověst, jestli mu to nemůže, jestli to nemusí být problém, no. Jestli se přesto dá.
7: Je už 15 let od té doby, co tam skončil já to chápu, já tomu rozumím, co se odehrává na sítích za tu diskuzi, ale on tam jde řešit velmi specifické odborné věci, na které jeden z největších světových specialistů může strašně pomoct lidem, kteří potřebují konopnou léčbu psychedeliky. Obecně jakoukoliv prevenci a léčbu. My jsme se nebyli schopni za 4 roky domluvit s Fialou, protože ta oblast patří přímo pod premiéra na racionální navýšení peněz na tu prevenci a léčbu. Úplně nám tady vybuchují takzvané nové závislosti, jako jsou energetické drinky, digitální závislosti, kratom, nikotinové produkty. Na to nešla další koruna a určitě se k tomu dostaneme, prostě k tomu obrovskému propadu duševního zdraví, obrovských problémů u dětí. Pavel Bém si to absolutně uvědomuje. Už před 4 lety napsal dost podrobný dokument, proč je potřeba významným způsobem navýšit peníze na prevenci a léčbu. svému premiérovi z ODS to vysvětlit nedokázal, ani on, nešlo to. A teďka máme jako dost slušnou šanci to téma posunout, tak mě to řeknu natvrdo, jako mě to nezajímá, jestli byl předtím primátor nebo ne. Já toho posuzuju optikou jenom tou odbornou adiktologickou, co dělal v tomto tématu. Ale nechci z toho utíkat, rozumím tomu, chápu, že se na to lidi můžou dívat jakkoliv.
6: Pojďme se teď podívat na to, jaká je, jak jsme na tom, co se týče naší, jaký je stav závislostí, konzumace drog a české, u nás teďka v Česku, a jak si vedeme v léčbě závislostí a v nějaké prostě jak moc je rozumná naše současná politika drogová, protidrogová, protizávislostní.
7: Donedávna platilo to, že v oblasti těch takzvaně nelegálních drog, tedy dominantně heroin a pervitin, to bylo pod kontrolou. Závislí lidé tady jsou a budou. To nějaká představa, že se dá zbavit drog a že bude svět bez drog, nedává smysl, nebo představa dává smysl, ale nejde to nikdy převést do reality. Ty tady jsou, důležité je, aby těm lidem byla nabídnuta pomoc, aby se mohli z toho dostat, když budou chtít a budou spolupracovat, ale i když by se z toho nechcou dostávat, tak aby se tam nešířily ty nebezpečné nemoci a aby potom nepronikaly do té obecné populace. Protože je to od 90. let tady tahle péče o tyto lidi svěřena nevládnímu sektoru, tak to funguje. U alkoholu nebo nikotinu to nefunguje absolutně. Česká republika má příšerná čísla v oblasti závislosti a tvrdé závislosti na alkoholu. Ty dopady na společnost jsou devastující. A je to proto, že to patří pod stát, který to neřeší, pod ministerstvo zdravotnictví, který prostě strká hlavu do písku předtím 20 let a ty čísla jsou trvale strašná. Tohle platilo donedávna, teď se k tomu jako novinka přidali ty nové závislosti, kdy ten prim hrajou digitální závislosti, ale v kombinaci s tím kratomem, nikotinovými produkty, novými kanabinoidy, energetickými nápoji dochází k tomu, že se výrazně zhoršuje kvantita i kvalita spánku. To má obrovské dopady na duševní pohodu, duševní zdraví, well-being dětí a na tohle nešla ani koruna. Stát s tím systematicky nijak nepracuje. Pokud to řešíme v rámci primární prevence nebo jindy, tak je to z těch peněz, co tam byly už předtím. Aha. A na tohle tam není nového nic. A to považuji za katastrofu. To Česko v tom naprosto selhává. Už jsem říkal, tady se o tom nebylo možné bavit s tou dosluhující vládou. Tak teď uvidíme, jak to půjde s touto vládou. Ty sliby, co dává asi budoucí ministr Plaga a další představitelé vlády, zejména ti z ANO, tak jsou v tomto velmi pozitivní a velmi racionální, byť si o tom hnutí můžeme myslet každý, co chceme, tak v této oblasti to vypadá, že zejména co se týče nějakého duševního zdraví dětí a péče prostě o jejich pohodu, tak bychom mohli jít dopředu. Sám mám největší otázky u toho alkoholu, jestli s tím se v Česku někdy něco bude dít nebo ne.
6: Já bych se ještě vrátil kousek k tomu hodnocení. Jestli bychom mohli zhodnotit teď končící vládu, třeba s nějaký, jak si vedla ve srovnání s ještě těmi předchozími vládami, jestli to bylo horší, co předvedli, nebo lepší a no, asi tak zatím.
7: Ono je to těžké vlastně tak kriticky mluvit o někom, koho člověk sám volí a byl rád, že tam přišel, ale pro ten náš sektor to byly jako 4 promarněné roky. Aha. V šuplíku ještě od Babiše, ne od něj, ale od té jeho vlády a bylo to pod ním, protože on byl premiérem a tedy i šéfem té rady vlády, tak ještě za Babiše tady vznikl velmi kvalitní adiktologický zákon, který by definoval ten sektor, jak ty služby mají vypadat, jaké má být financování a byl v mašličkách prostě připravený. 4 roky se na to nesáhlo, protože k Fialovi se nebylo možné žádným způsobem dostat. Aha. A na to natrefovali i lidé v jiných dalších oblastech. I Jindra Vobořil jako jeho koordinátor z jeho Brna, z jeho ODS, se k němu proboxoval asi 2x za celou tu dobu, co tam byl. A tímto způsobem, když jste ten gesční člen vlády, jak kdyby byl proto ministr, když na to téma úplně kašlete, tak se to téma nijak nedá řešit, nedá se tam nic posouvat. A tady to šlo už do takových absurdností, že byl schválen akční plán v oblasti závislosti. Vláda se jednomyslně zhodla na tom, že to není dobré, že jsou velké problémy s tím duševním zdravím dětí, rostou nové závislosti, nejsou řešeny tyto to jsem říkal, nebudu už opakovat, že je potřeba tam nasypat výrazně peněz. To schválila vláda a premiér, který to tam nesl, ten materiál, a potom na to prostě odmítli dát peníze. Schválili, že je tam dají. Narozpočtovalo se to. S tím to bylo schváleno. Oni na tom potom nedali ani korunu. Aha. Nepřeháním, i vyloženě jako ani korunu na to nedali, na ten akční plán, co schválili. Končící šéfka úřadu vlády, paní Jana Kotelíková, mě minulé září volala, že se moc omlouvá, že sice ví, že by to tomu státu výrazně uspořilo. To jsem neřekl předtím. Ta celá oblast, o které se bavíme, kdy se dělá dobře a je v té prevenci a léčbě dostatek peněz, což se pořád bavíme ve stovkách milionů, nejvíc miliardě, tak ušetří strašně moc, protože ty následky typu epidemie, žloutenky, typu C a dalších, nebo dopady alkoholismu, jsou prostě mnohonásobně větší, nebo dopady kuřáctví. Tak mě tady paní Jana Kotalíková volala, že se moc omlouvá, že ví, že by to státu ušetřilo, ale že bohužel teď nemají to cash flow a že bohužel nemůžou to v prevenci předfinancovat. Je to úplná blbost. Bavili jsme se o stovkách milionů v bilionovém rozpočtu. Jo? Ten telefonát nedával žádný smysl. Já jsem vybuchl tady tenhle telefonát, jsem zveřejnil ten jeho obsah, nikoli v tu nahrávku. Následně se mě ozvali vládní poslankyně, že je to šílený a že s tím chcou něco dělat. Vznikla loni na podzim skupina napříč koalicí, která usilovala o změnu, aby do té prevence na ty věci, co schválila vláda v akčním plánu, byly alokovány peníze. Fiala s tím prostě vyhodil. Přestože na to byla shoda, Rakušan to podporoval, on jim řekl ne. Aha. Měl na ně asi 3 minuty, si našel a poslali s tím do háje. Aha. Tím to skončilo. Tohle je jako toto je strašně arrogantní a hrozné jednání. Abych řekl ale nějaké 2 věci, které se posunuly, byť ta první je taková trošku hořko-sladká, je, že nyní máme nově regulovaný kratom v rámci zákonu o psychomodulačních látkách. Bohužel ten zákon se vlivem toho šíleného šničího tempa legislativy ministerstva zdravotnictví a tak rodil tak dlouho, že to užívání kratomu u nás dosahuje velké úrovně. Lidé to užívají nebezpečným způsobem ve vysokých dávkách a ty absťáky z kratomu jsou hnusné, co nám lidi popisují, nebo i mě kamarádi, co popisují, že se z toho dostává blbě. Takhle se to stát nemělo. Ten princip je správný a jediný možný. Pořád to nezakazovat a prohibice nikam nevede, udělat regulovaný trh, ale ta cesta k tomu byla strašně těžkopádná, strašně to státu trvalo dlouho, než to nějak zprocesoval. A teďka ta nová vláda bude muset si poradit s tím, aby to opravdu dostala z těch různých večerek větnamských, kde se to prodává podpultově. A taky si bude muset jako poradit s tím, že teďka tady hodně lidí se dostane do těch nepříjemných abstiáků, pokud to najednou nebude. Nicméně doufám, že se tady toto nějak ustojí, že se to podaří zregulovat do té míry, že se k tomu nedostanou mladiství a že se k tomu udělá osvěta, aby se to používalo když tak rozumným způsobem. To, co bych ale jako vyzdvihl nejvíc, je částečná dekriminalizace konopí, tak aby nově od 1. ledna, kdy novelizace trestního zákoníku bude platit, nechodili lidi na 8 let do vězení za to, že si pěstují doslova pár kytek konopí. Nemůžu říct, že je to zásluha pouze vlády, protože když by proto ANO nedodalo 53 hlasů a dalo 53 hlasů ze 114, které proto byly celkově, tak žádná dekriminalizace konopí by nebyla. My jsme na tom s kolegy ze sektoru velmi pracovali, s ANO jsme na tom měli spoustu jednání, ANO si normálně pozval na svůj klub konopné pacienty, konopné doktory, nechali si to vysvětlit a z 55 lidí dodali 53 hlasů, tak tohle by si koalice neprohlasovala, tohle taky muselo prohlasovat ANO. V tomto smyslu se to hodnotí těžko. Neudělala koalice ani to, přestože tam proto byla dostatečná podpora, aby se reguloval prodej energetických nápojů alespoň od 15 let. Protože to, že dítě vstane a může jde do obchodu před školou, koupí si prostě tady tu věc, co má být pro vrcholové sportovce, pak si dá ještě pár za den, nemůže spát. To je opravdu hrozný a tohle zablokoval Marek Benda, protože on je proti jakýmkoliv regulacím. A to je pak těžké. Prostě ty děti, jako když nemají tam žádné hranice, když můžou cokoliv, tak můžeme legalizovat pervitin, můžeme udělat úplně všechno, protože ať si každý dělá, co chce. Takhle ta společnost, si myslíme, úplně nefunguje a toto je škoda, že se to nepovedlo dodělat. Nicméně Plaga opět řekl, že je to jeho priorita a že budou usilovat o to, ať se ten zákon schválí.
6: Marek Benda nechce nic regulovat, kromě manželství a dalších věcí.
7: Kromě toho, co chce regulovat.
6: Kromě toho, co chce regulovat. Ale jo, je pravda, že já bydlím vlastně hned vedle několika škol a školek na tom Červeném vrchu, kousek ode mě je gymnázium a je pravda, že děti s energetickými drinky jsou tam vlastně neustále. Vlastně ty děti málo kdy drží, teda myslím takový ty děti, teenagery, kteří chodí na gymnázium. Málo kdy svírají v ruce cokoliv jiného.
7: Prostě, je to normální. Kam večerka, nebo ne, teda normální potraviny, kam chodím nakupovat, Brněnka, v Brně na Míráku vedle 2 až 3 škol, tam jsou asi 4 ledničky jenom na energetické nápoje. Kdo to tak asi kupuje? Ale proto ten energetický nápoj nebyl prostě vymyšlený na začátku proto, aby to pili 13-letý děti vlastně, nebo 16-letý děti. Ty dávky jsou tam extrémně velké. Kafe je 100x bezpečnější prostě z hlediska toho a to přitom my víme, že když si člověk navykne na moc kafí, tak to taky není jako dobře. Také je to jakási droga, byť nemá zdaleka zlomkově takové dopady jako alkohol a tak, ale to dětem necpeme tu kávu. Tady najednou jsme prostě řekli, nebo spíš neřekli nic, trhem se to stalo tady, tato věc a agresivním marketingem zaměřeným na děti, naprosto neetickým a je to velký problém, jako fakt to mají všichni ty děti, pije se to strašně moc a nic to nepřináší, to nemá žádný pozitivum. To člověka jenom rozhodí a dohromady s tím digitálem, s tím smartphonem, co pořád drží v ruce v pozdějším věku, kratomem, nikotinovými sáčky nebo jinými produkty, které si stávají teďka velký problém skrz tu o obrovské množství nikotinu, co do sebe ty děti dávají, tak to ten organismus rozhazuje strašně moc po všech stránkách a mrzí mě velmi a už to asi nechci jako opakovat, protože mě to trochu traumatizuje, mrzí mě velmi, že s tím ta vláda, včetně jako ministerstva školství a tak, nedělala vůbec nic.
6: Říká Matěj Holan, předseda asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Ještě, než si pustíme písničku, tak bych vlastně bych navázal na to, co jste říkal. Vidíte tedy jistou naději, přinejmenším vnímáte s jistou nadějí příchod nové vlády, co se týče vašeho oboru, abych zdůraznil.
7: Ano, uvidíme, jak to dopadne, zatím jsou to všechno sliby, pokud budou naplněny, tak to bude vhodné, co se bude dít v dalších oblastech, co bude dělat vláda, to si radši nechci ani představovat.
6: Jasně. A, ale je zajímavé, že jsou ve vašich postech na Facebooku se objevují jména, která člověk nemývá, nebo aspoň já, spojená právě s nějakým příjemným, pozitivním děním, nebo no, zkrátka nemáme moc základné hrdiny, ale tady lidi jako Patrik Nacher jste ho popisoval jako vlastně člověka, který pomohl prosadit právě spoustu
7: absolutně zásadních věcí. Konkrétně to konopí tady v této naší oblasti. Bez něj by to určitě ano neprohlasovalo. On si to obchodil a vysvětlil jim to. Pochopil to, pochopil, že prostě je příšerný, když policajti místo toho, aby řešili skutečnou kriminalitu, tady hodí nějaké dědečky, nějaký kluky, který si pěstují párky té konopí, aby si vyrobili prostě případy na 5-8 let, že to úplně nesmysl, že mnoho těch lidí, což bylo pro Patrika Nachera důležité, je konopných pacientů. Užívají to konopí proto, že to potřebují pro své zdraví, ať je to na mastičky nebo ke kouření. A že za to jdu sedět na 5-8 let a že je to úplně strašný. Vysvětlil to celému ano, už jsem říkal, pozval si tam doktory, který pracují s léčebným konopím, pacienty nechali si to vysvětlit a prostě proto zvedli ruce, aby tu tu nesmyslnou přepjatou represi ukončili.
6: No vlastně tak, když už jsme tohle téma nakousli, tak já bych ještě před písničkou to probral, protože mě to... Mě hrozně zaujalo, mě zaujal váš rozhovor v Keci a politika, vůbec to, co o tom píšete, protože vy se téhle problematice věnujete docela dlouho. Vlastně neznám moc nikoho, kdo by byl s tímhle tématem takto spojen. Téma kriminalizace pěstitelů konopí. A vy jste tam mluvil o justiční mafii vlastně jisté, dá by se to tak říct. Že v zásadě, to teďka zkusím jenom tak nadhodit podle sebe a když tak nechám vás to rozvinout, že jestli tomu správně rozumím, tak státní zastupitelství, zvlášť Lenka Bradáčová a ředitelství Národní protidrogové centrály nebo protidrogová policie, potřebují vyrábět kauzy, kdy ten dotyčný člověk dostane třeba 8 let jakou pořádný flaster, protože v tu chvíli už to jsou, už je to v kategorii jako významné, že zachytili významnou trestnou činnost. Je to tak?
7: Lenka Bradáčová se stala nejvyšší státní zástupkyní až nedávno. Předtím u tohohle tématu exponovaná nebyla, tady se stalo to, že naběhla do parlamentu předtím, než to měl schvalovat Senát a začala zase strašit, začala vykládat, že tam našla nějakou chybu prostě a že ty lidi nebudou moc sedět tak dlouho ve vězení. Snažila se, aby to nebylo přijato, to ano, ale předtím byla vrchní státní zástupkyní a u nějakých kauz jsme ji nezaznamenali, na rozdíl od pana generála Jakuba Friedricha, který je šéfem Národní protidrogové centrály, což je součást policie, který vlastně tu svoji kariéru má postavenou na tom, že honí tady lidi, co nikomu nic neudělali, pěstují párky té konopí a zavírá je do vězení. Ten naklusal, když to bylo ve sněmovně, na klub ANO s pytlem konopí a začal tam strašit tím, kolik toho je a že přece to není možné, aby něco takového schválili, takto schválili proti němu, proti takto vlivnému policistovi. To jejich vměšování státního zastupitelství a policie do toho legislativního procesu, do toho, aby zákonodárce řekl, že si nepřeje prostě, aby tam ty lidi seděli na 5-8 let za to, že nic nikomu neudělali, to, že si to pokoušeli za každou cenu torpédovat, to teda bylo jako strašná sprcha, studená pro všechny, i pro Patrika Nachera, tak jak to teďka nedávno říkal na konferenci na Kanafestu. Ale to byla teďka nějaká poslední fáze. Jinak je to skutečně tak, že ty policisti s konkrétními státními zástupci, kteří jsou na to specializovaní, vyrábí tu kriminalitu z ničeho, ty spisy nedávají vůbec žádný smysl. To jsou zločiny bez oběti. A to je příšerné. Tady se jako nikomu nic nestalo. Někdo si pěstoval konopí, tradiční českou drogu, která tady desítky let užívá, pokud ne mi dva, protože já třeba nejsem uživatel, tak půlka mojich kamarádů ano a normálně. Prostě je to úplně normální desítky let. Nejsou z toho společenské problémy v úrovni závodnosti alkoholu, pervitinu, heroinu, kokainu vůbec. Je to léčivá rostlina pro mnoho lidí, už bych se v tom opakoval. A oni vyrábí umělou zaměstnanost sami sobě, vyrábí ty případy nesmyslné, ty rozsudky, ty spisy jsou plné hrubých chyb, hrubých nesmyslů, je úplně běžné a to bylo pro mě, když jsem do toho pronikl, jako šokující. Já jsem si nemyslel, že něco takového je v demokratické společnosti možný. Tady se odsuzují lidi jako v Minority Report, když tam byl ten prekrim, který dopředu ví, že uděláte nějaký zločin, tak u vás zavřou už předem. Protože se to nějaké vědmě zjeví v očích, tam u těch vidoucích žen. Tak tady soudce jsou taky vědmi, protože dokážou odsoudit člověka za následující věc. Policista nějakým způsobem taky hodně zajímavým, ale to není teďka podstatné, zabavili 2 kila rostlinek. Vypočítali, že by to dorostlo na 20. Není to pravda. Jsou znalecké posudky a potvrdili to lidé z univerzity, České zemědělské univerzity, kde jsou na to odborníci, že by to nemohlo vyrůst natolik, že by to vyrostlo třeba na 4 nebo na 5. Oni to z 5násobili. Řekli, že by to vyrostlo na 20. Ten výpočet je vlastně jednoduchý, protože se na to svítí nějakými vaty. Vidělo se, jaké jsou tam zářivky a tak. A to světlo je potřeba na to, aby to mohlo růst. Tam ho nebylo tolik, nemohlo by to vyrůst, nebylo tam tolik živin. Prostě si vymysleli množství, nakolik by to vyrostlo a odsoudili toho člověka na 5 let za takzvanou presumpci prodeje, to znamená předpokládaný prodej. Takže vám zabaví 2 kila malých rostlinek, ale odsoudí vás za to, že by to dorostlo na 20 a že by jste to prodal za tuto fikci.
6: Aha, takže za drogy, který vlastně neměl ten člověk.
7: Aha.
6: Jo. Neví, a za něco to neudělal.
7: Byl to prvopěstitel.
6: Ano.
7: Nemuselo by to se stát, mohl by to zahodit, spálit něco. Jasně. Nebo možná by to někdy jako spáchal. Za mě, i kdyby to spáchal, i kdyby někomu prodal jasně. 20 kilo konopí, co má být. Jako, je to podobné, jak někoho odsoudit za to, že někomu prodal 6 kastlů piva. Ale jo, je to trestný čin, respektuju to. Ale on se nestal žádný. Nic se nestalo, ale on byl odsouzený za prodej, který neexistoval, který byl hypotetický v budoucnu. Těchto hypotetických prodejů nejenom v oblasti konopí, ale třeba v oblasti léků, který si nějací kluci z Polska sehnali pro svou vlastní potřebu, evidentně, tak je posadili na 8 let do vězení za to, že by to určitě v Polsku chtěli prodat. A nemají na to nic, tam není, já jsem to celé četl, tam není, ne důkaz, tam není žádná indicie, to je jenom tvrzení soudce a ta česká justice a české trestní právo funguje tak, že jenom když si soudce něco myslí, nemusí na to mít žádný důkaz, ani indici, tak už vás toho nikdo nevyseká, nepomůže nejvyšší soud, nepomůže ústavní soud, nepomůže prezident, nepomůže nikdo za fikci, čeho si v budoucnu možná sedí lidi ve vězení. Tohle pro mě bylo úplně zničující odhalení toho systému, proto do toho dohromady s kolegy z racionální regulace, rodin proti prohibici, Tintengu, racionální politika, tolik bušíme, protože to nemá s demokracií společného vůbec nic.
6: No, tak to se teď, to bylo depresivní, pojďme si pustit písničku na chvilku. A pak se vrátíme zpátky do naší zajímavé debaty, kdo jste naladil teď, s Matějem Holanem, ředitelem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Tak nám dozněla skupina Operelli a my jsme zpátky v naší debatě v zátiší s Matějem Holanem, politik, aktivista, novinář, muzikolog, nevím, jestli jsem na něco zapomněl.
7: Možná ten novinář je navíc, já ale spíš aktivistickým způsobem popisují nějaké věci nebo i odborným způsobem popisují nějaké věci, ono zaraz být novinář a politika si úplně nejde. Nebo dneska asi jde, cokoliv už, ale
6: myslel jsem, že no vlastně ty vaše posty na Facebooku
7: jsou na úrovni médií, to jo.
6: Médií a zároveň píšete občas články, viděl jsem Deníku N.
7: Jako hudební publicista.
6: Jako hudební publicista.
7: To jsem, ano.
6: Ale to hlavní jste pro naše zátiší jste ředitelem asociace poskytovatelů adiktologických služeb a věc témata závislosti jsou tématem tohoto zátiší. A vy hodně mluvíte, nebo tady jste už zmiňoval, a hodně se zabýváte digitální závislostí, což je věc, která, nebo digitálními závislostmi, což možná ne každý přesně chápe, co to vlastně obnáší. Pojďme si to, jestli můžeme nějak popsat.
7: Co se vůbec v tom oboru závislostí jsem začínal jako občanský aktivista v roce 2009 v tématu regulace hazardu heren. Česko bylo v tom období zemí s největší koncentrací hazardu na světě. Tady sedíme na Vinohradské, která od hlavního nádraží až sem prostě byla naprosto plná heren, stejně jako celá Praha. Já už ty počty si nepamatuju, ale bylo to třeba 3000 heren v Praze nebo nějaké takové úplně jako nesmyslné číslo.
6: A za to máte mimochodem teda můj velký obdiv. Protože to jako ta města fakt změnila. Že to, ta hernabar tady dole na Žižkově, na Koněvce byla vlastně třída hernabarů.
7: Ne, ta Koněvka byla něco úplně strašidelného. Toho fakt ekvivalent to mělo v Brně na Lidické, tam bylo na 100 metrech 7 heren, myslím, nebo tak něco. Prostě, já už úplně ty čísla si přesně nepamatuju, protože oni nedávali žádný smysl. To je jak si pamatovat nějaká house numera. Ale bylo to úplně děsivé. My jsme to dokázali s kamarádem Martinem Svobodou v rámci občanů proti hazardu z České republiky vyházet. A tím jsme se dostali k tématu digitálních závislostí, protože gambling není nic jiného. Ten automat je věc, co vás vtáhne do nějakých dopaminových smyček, to je termín, který se dneska už objevuje v každém druhém článku. Bonus je tam ty peníze, že tam člověk prohrává, tím se tam dostává prostě do úplných spirál. A když jde gambler po ulici a vidí, jak na něj blikají jackpoty, což už dneska vidíme v pár městech, to už běžný toto není, to jsme už dokázali vyrazit z toho Česka, tak vás tam prostě vyložně tahá dovnitř. A přesto jsem se dostal k tomu tématu hazardu. Potom jako náměstek primátora jsem tu oblast závislostí měl pod sebou a od roku 2019 potom působím v rámci asociace poskytovatelů adiktologických služeb a vývoj světa byl takový, že tyto závislostní mechanismy dneska má každý ve svém smartphonu v aplikacích, které jsou hodně jako do sebe uzavřené, svět pro sebe, aby se tam šlo všechno monetizovat, tedy už tam nesypeme peníze do těch automatů, že tam házíme, ale je to plné nějaké reklamy a tak a vytahuje to z nás peníze, což ale není to hlavní, to k tomu nechci sklouznout, to hlavní je, že hlavně mladí lidé, děti, ale i my, a to všichni, to každý z nás zná, hodně dokážeme spadat do nějakých nekonečných scrollování, prostě nekonečného newsfeedu, pár sekundový videa na TikToku, nenávistný obsah do toho jako bonus, k tomu se pak jako dostanu, ale samotný ten design těch smartphonů a těch aplikací je stejný jak ty automaty. Má vás to tam udržet, má vás to učinit závislým. Není to taková příšerná závislost jako ten gambling, který dokáže hlavu úplně vymlet a velmi těžko se z toho dostává zpátky do běžného života. Ten mobil nefunguje až takto ve chvíli, že ho člověk odloží, odjede na týden do lesa nebo někam, tak zjistí, že ho úplně nepotřebuje. Ale ve chvíli, že ho má, tak ho to pořád nějak aktivizuje, pořád vás to svádí se na to koukat, pořád tam vyskakují nějaké upozornění, je to jako non-stop vlastně, tak jak mladí říkají 24/7, nějaká konfrontace s čím si, co vás do sebe vtahuje. A toto jsou digitální závislosti sami o sobě. Že člověk na tom prostě jako uvázne a chce být jenom v tom online světě. Pak to má další aspekty, typu, že vás to jako vytahuje z toho skutečného fyzického světa do toho online světa, kde se vlastně odehrávají veškeré situace, vztahy a tak, ale na všechno vám tam vyskakují nějaké lajky, nějaké upozornění, celou sebehodnotu dneska odvozujeme od toho, kolik na něco máme lajků, když je jich málo, tak to člověk smaže, protože vlastně není dostatečně hodnotný a tak. Rozbíhá se to jako do zvláštních jako psychických jevů a stavů, které dříve nebyly popsány, ale všechno se odvozuje od toho základního jako závislostního designu toho, toho produktu. No a pak jako specificky je tam v poslední době ten silně nenávistný obsah, různé pojmy jako králičí nora, kdy mladí kluci uváznou v nějakých velkých uzavřených toxických skupinách, kde se jenom šíří nenávist k ženám. To pak ničí vztahy i ty skutečné a z toho online světa se nám najednou začíná stávat velké nebezpečí pro ten skutečný svět, pro to, jak skutečně žijeme ty své životy, ať to tím, že tam lidi uváznou, neumí rozvíjet ty fyzické vztahy normální, ať je to o tom, co jsem říkal na začátku, že v kombinaci s těmi dalšími faktory, jako jsou energetické nápoje a tak, dochází k velkému zhoršení spánku, tedy k obrovskému prohloubení duševních problémů, už jenom proto, že člověk málo spí, teda hlavně dítě, a neregeneruje. Tím, že pořád mu na pozadí v hlavě běží prostě nějaké upozornění a nějaké krátká videa a má to prostě strašně moc konsekvencí, jak u té násilnické oblasti té manosféry, že svět se stává nenávistnějším, jsou velmi narostly útoky na ženy, na menšiny a tak, a jednotlivé státy po světě teďka jako bíjí na poplach a vymýšlejí, co s tím mají dělat, kdy ten svět, ať to takhle nikdo nečekal, když se vymyslel internet někdy před desítkami let a vznikl ten www a surfování a svoboda, bylo to úplně super, tak nikdo nečekal, nebo možná, že někdo ano, ale nečekalo se, že to vlastně jako dospěje k tomu, že je to najednou strašně nebezpečné.
6: To je asi, ten internet mám pocit, teda až tak hrozně nebezpečný a až tak jako řekněme degradující účinek na lidskou mysl neměl do doby příchodu těch sociálních sítí.
7: Ano.
6: Kdo viděl před časem, už je to nějaký pátek, ale když vyšel na Netflixu takový dokument o Facebooku a o sociálních sítích, tak bylo docela silný a ta hlavní message, co jsem si z toho odnes, bylo, že vlastně jsme vymysleli, vypustili jsme takovýho, vytvořili jsme monstrum, jak se říká v tom, myslím, ve Frankensteinovi, že vlastně teď jsme konfrontováni s nějakým digitálním světem, na který lidský mozky nejsou vůbec připravený.
7: Ano, tady se dostáváme do oblasti i filozofické a tak vůbec, jak se má přistupovat ke světu. Zajímavé je na tom to, že jsme toho teďka součástí. Zažíváme vlastně jako přechod do nějakého jiného fungování společnosti a světového uspořádání a tak, vlivem toho, že tady máme nastupující AI, všude ty technologie, všude ten online. Toto jako zajímavé je strašně moc. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale když se držím tady té naší oblasti, těch digitálních závislostí a těch dopadů, tak nám to hodně začíná rozbíjet ten svět fyzický, ten skutečný. Když se díváme na dramaticky se propadlá čísla porodnosti třeba, a pokud by byla dál taková, tak víme, že nám bude strašně stárnout populace, že to ekonomicky nebude fungovat. Když se díváme na obrovskou armádu incelů, kdy třeba 30% nebo 25% mužů kolem 30 let ještě nemělo sex, tak víme, že tam někde to začíná nástupem sociálních sítí, které ještě, když nastupovaly v těch nultých letech, tak byly jako hodně svobodné, stále se to více jako do sebe uzavíralo, komercionalizovalo, jelo to do těch jako smyček. Dneska šéf ChatGPT oznamuje, že vzniknou sexuální roboti, že z toho přítele, z toho kamaráda, z toho chatbota se stane i ten jako sexuální kamarád, přítel. A to si můžeme jenom domýšlet vlastně, kam to půjde, ale ta čísla jako vypadají strašně. Vypadají, že ten svět se může hodně otřást v tom v základech, že to není nějaké strašení, že když někdo používá ekvivalent, a to se o televizi říkalo taky. Ne, to je blbost. A byla to blbost prostě. Tak jo, tak se začalo víc koukat na televizi, můžeme si říkat, jestli tím kreslo IQ, neklesalo něco, jsou různé na to pohledy, ale nic extrémního se nestalo. Prostě předtím jsme četli knížky, pak bylo rádo, že se díváme na televizi. Myslelo se, že to bude dál pokračovat tím internetem, až to bude jako normálně přirozený vývoj. Teďka zjišťujeme, že ne, že prostě místo toho, aby jsme žili v tom reálném světě, který pořád je ten jako jediný, kde se třeba plodí děti, kde vzniká nějaká budoucnost, kde vzniká nějaké hodnoty, nějaká láska, tak i tu lásku vlastně jako přesunujeme do onlineu, k robotovi. Monetizujeme to, platíme si ještě za to, abychom mohli milovat nějakého robota, protože je to jednodušší, než mít ty lidské vztahy. A tady jsme právě jako v té oblasti filozofie, sci-fi literatury, sci-fi filmu já jsem ten, kdo se bojí, že ta trajektorie není vůbec pozitivní a že takto ten svět lidský je lidský. Samozřejmě planeta bude fungovat, tu nezajímáme, ale že ta lidská společenství takto fungovat nemůžou.
6: No, já jsem to právě myslel, že jsme vytvořili něco, na co lidské mozky nejsou připravené. Vlastně to, co to dělá, jak si to hraje, tyhle sociální sítě a vlastně teď AI a tak s našima, jsou nastavené tak, aby si výborně manipulovali s našima dopamínem, s našima frustracema.
7: Úplně nás odvedli tam, kam oni chtějí.
6: Přesně tak, a že jsme vlastně vůči tomu dost často úplně bezbraní.
7: Ano.
6: A je pravda, že si to vlastně, když jsem byl v létě nemocný, tak jsem si poprvé, jsem obyčejnou nějakou virózu, ale ptal jsem se ChatGPT, co na to. Je pravda, že to bylo hrozně příjemné mít někoho, kdo takhle jako přátelsky odpovídá. On se furt ptá dál, že jo, nechcete, abych vám udělal, ptáte se, co mi teď pomůže, on něco poradí, nechcete, hned nabízí, jestli nechcete, abych vám udělal tady to a tady to, rozpis, dávkování, přesně a tak. A je to takový ten kamarád, co je vždycky pečující, co je vždycky k dispozici, dovedu si představit, ne, to je absolutně.
7: Do nějaké míry to klidně může být fajn. To, co se ale děje jako celkový problém, že tady toho robota, tady ten jako počítačový program antropomorfizujeme. Že mu přisuzujeme lidské vlastnosti, že je hromada lidí a dneska je to mezi mladýma trend, že chodí radši s robotem, než někým jako skutečně, že se do něj doopravdy zamilovaný, nebo jako kvazi doopravdy. Ono je to takový, teď jsem zapomněl ten pojem nějaký, se na to jako používá, protože to je jednostranný, ten robot nic nemiluje, tomu to úplně jedno, to je robot, to je prostě algoritmus, to je program. Ale my mu přisuzujeme ty lidské vlastnosti a tak se k tomu chovám. A ve chvíli, když se tady tahle taktika přiznává od těch šéfů, těch AI firem, že fakt nás jakoby chtějí, ne všechny, ale ty, kdo se nechají jako odtáhnout do toho, že je pohodlnější mít robota než partnera, tak ta vize světa je vyloženě jako dystopická, tady toto. Já si myslím, že ty filmy, které často vychází z filozofických konceptů, to popsali dost přesně, kam toto vede, že to vede do zdi, že toto jako nedává smysl, že když začneme prostě dávat do mainstreamu názory, že je v pohodě, že člověk začne mít sexuální život po 30, že do té doby něco roboti a tak, že to nevadí. Nemyslím si, že to jsme schopni ustát, myslím si, že jsou to jako strašně nebezpečné narrativy a že je potřeba jim čelit, že je potřeba se vracet k tomu, že mládí se mají navazovat vztahy, že ve školách nemají lidi, nemají děti viset na mobilech, že se o přestávkách mají potkávat kluci s holkama, kluci s klukama, holky s holkama, všichni bavit se spolu, hrát fotbal, randit, navazovat vztahy, nebát se toho, všechno nevalidovat přes to, jestli mám na svého nového kluka dost lajku, nebo nemám, nebo vlastně tady toto celý. Chápu, že nemůžeme se úplně jako vrátit v čase, nemyslím to takto, myslím to tak, že tady vidíme trendy, které jsou nebezpečné, které nepovedou k dobrým koncům, je potřeba se o tom bavit a je potřeba tam nastavit nějaké regulatorní hranice.
6: Na to bych se zeptal, protože máme poslední asi 2,5 minuty. Vy jste mimo jiný prosazoval, nebo jste pro regulaci používání smartphonů Aby tady bylo nějaké věkové omezení, dokdy by to nemělo.
7: Na školách a věkové omezení. Česko vinou této vlády, která končí, je jedno z posledních zemí na světě v této oblasti, kde se ta debata pořádně ani nevede, tady nastavujeme sami ze zdola nebo v médiích státu, je to jedno. Ale skandinávské země, Austrálie, Holandsko, Irsko a tak, jdou jednoznačně tím směrem, že to ve školách nemá co dělat, že tam ty děcka musí prostě být spolu a tmelit kolektivy a fungovat a že do určitého věku, baví se o tom, jestli je to 15-16 let, prostě ty aplikace možná s nějakou malou výjimkou mít nemají, protože mají být v tom normálním světě a naučit se normálně žít. Mně to připadá, že ta debata je jako jasná a ten svět opravdu vypadá, že má jasno. A když takové státy, jako je Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, prostě, kteří byli lídři v tom zavádění mobilů do škol a tak, tak řekli dost, jako toto nejde, protože nám to začíná ničit společnost. My s tím končíme. Tak doufám, že Česko si tady tuhle slepou cestičku nebude muset prošlapávat samo a vrátit se zpátky, ale že dokážeme na ten trend naskočit, což už je teďka odpovědnost nastupující vlády.
6: Děkuju moc, to je docela optimistický závěr. A děkuju moc Matějovi Holanovi za návštěvu ve studiu. A tenhle ten díl, kdo jste ho naladil až teď a zajímalo by vás to, tak bude samozřejmě za pár dní na všech streamovacích platformách Rádia 1. Děkuju moc, Matěj.
7: Já moc děkuji za pozvání a dobrou noc.
6: Dobrou noc.
8: Paní Tlučhořová,
4: no?
2: Buďme opoznání méně neurvalí.
3: Na to už je příliš pozdě a...
1: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
5: Šťastní, ať jsou všechny bytosti. O.
9: Kulturní léto Rádia 1. Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete... Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. obchod na Letné či www.pod7kilo.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Cause I'm staying alive. I'm just staying alive.
1: Give the check. It's on the house.
2: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
3: Já vám už nenaliju, já už jenom padáky.
4: Už ani nemůže být aktuální, když se tady to... Co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkal.
3: Hele, už mám podle výražce, už jenom padáky.
5: Jo.
6: Divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

0: Tak krásný středečný večer, od mikrofonu vás zdraví Gregory a
1: František.
0: A posloucháte Po zavěračce na Radio 1. A dnešní díl je věnovaný komu, Franto?
1: Nikomu jinému než Bobu Dylanovi, který oslavil v neděli minulý týden svých 85 let neskutečných.
0: Crazy, crazy, crazy. A přejeme ještě tolik.
1: No, a... tak snad to snad... nevím, jestli bych chtěl někdo vůbec na světě, ale dobře.
0: A tak aspoň ho uvidíme ještě naživo tady v Praze, no. Snad. No, každopádně Bob Dylan je... asi jako určitě to jméno slyšeli, pokud jste to neposlouchali, a hodně lidí v Česku i v zahraničí ovlivnil vlastně svýma songama a stále vlastně hraje, což jako v takovém věku to je hustý. A Franta tady mimo zaplý mikrofon říkal, že má takový ten never ending tour.
1: Až do penálu.
0: Přesně tak. No a my budeme ve dnešním díle pouštět jeho songy a trošku o nich kecat, jako vždycky, a říkat vlastně, proč o nich kecáme, a spíše dávat takový jako hold.
1: Je to tak, no, nevím, jestli tady úplně má smysl nějak říkat historii Boba Dylana, nebo takovýhle nějaký milníky nebo náležitosti z jeho života, protože to už je mnohokrát probraný v knihách a v dokumentech, filmech, takže asi nemá smysl to tady rozvádět moc. Ale nicméně se tě zeptám, proč jsi teda chtěl pustit Mr. Tambourine Man, což je samozřejmě jedna z nejznámějších a nejzásadnějších písní Boba Dylana.
0: Mm-hmm. No, člověče, proč jsem to chtěl jako zrovna pustit? Pro otázka. No a hlavně kvůli tomu, že jsem přišel dneska do studia a mě to hrálo v hlavě, protože písně Boba Dylana docela pro mě vždycky takový takzvaný earworm, takový chrobák, který ten hook vždycky jako vleze, a to furt jako opakuju, protože má vždycky takovou melancholickou, veselou náladu, která jako se hodí úplně jako do každodennosti, a pak vždycky jako to mě jako jede v hlavě, takže jsem potřeboval asi to dát ze své hlavy tím, že to pustíme jako úvodní song. Ale Bob Dylan pro mě jako významný tím, že já jsem ho poslouchal od malička, respektive nějakým způsobem jako se ke mně jako dostával přes různé média, ale jako žádnou prostě jako takovou legendární příběh to jako k tomu jako neřeknu, že mě otec to dal na, nevím, na vinilu, to ne, a nebo tak. A to nemám takovou jako rodinnou historii v tomhle. Ale spíše ten, když mi bylo, já nevím, třeba jako 14, 15, tak se ke mně dostávaly právě jako takové folkové věci, jako třeba Bob Dylan, nebo dřívější věci jako Woody Guthrie nebo Abner Jay, Screamin' Jay Hawkins, které jako pro mě jsou taky jako velmi jako významné, nebo Hank Williams později taky. A Bob Dylan byl jako právě jako v řádě těch jako významných osobností, a co si pamatuju jako z dětství, tak právě jako Mr. Tambourine Man, Like a Rolling Stone, jako byly pro mě jako významné takové songy, ale třeba co se týká Knocking on Heaven's Door, tak moc jsem nemusel. Jenom z hlediska toho, že prostě to poslouchali všichni, tak jsem to jako nějak jako opovrhoval tím, ale musím přiznat, je to skvělý song taky, jakože...
1: Tak hodně lidí to zná jako v podání Guns N' Roses, že jo?
0: Ježiši, no, to je pravda.
1: Ale
0: no.
1: Já to samozřejmě taky, ten song nemám moc rád, ale ten originál mám rád. Mám rád ten film Pat Garrett and Billy the Kid, ke kterému vlastně byl složený původně jako soundtrack. Je to, že jo, na soundtracku k tomu filmu. Ale mě napadlo to, že jak jsi říkal o tom vlastně, že to je takovej brouk v hlavě, ty songy, což si taky myslím, ale že to je na první dobrou ti to jako nepřijde, že to zjistíš až po chvíli, že vlastně je totálně, to, je to banger, ale a to je právě možná to, že v jeho podání to nikdy tak neznělo, nebo aspoň pro mě, a potom třeba ty covery se staly slavnějšíma než ty originály. Když se vezmeme zrovna ty Guns N' Roses, anebo třeba, nevím, Jimi Hendrix a tak dál, že jo. No.
0: Jo, All Along the Watchtower, že jo. Jo, jo, což vlastně konkrétně ten song od Jimiho Hendrixa pro mě byl jako dost vlivný. Já jsem nevěděl, že to je dokonce jako cover. Dlouho dobu a pak vlastně.
1: To je jeden z nejlepších coverů, jako, kterých vůbec byly nahraný. To je to skvělá verze. Jo. No, nicméně Mr. Tambourine Man byl taky hodněkrát coverovaný a je to taková docela přelomová píseň Boba Dylana, který napsal na jeho cestě po Americe v roce 64, když vlastně už byl docela známý songwriter protest songu a právě chtěl to nějak změnit a vydal se se svýma kámošema a na cestu po Americe vlastně a tam položil základy dalšího alba a další jeho cesty, kterou se vydal potom hudební.
0: A my pokračujeme našu cestu dnešní, večerní, v tom, že pustíme další song od Boba Dylana.

0: Dohrála nám další skladba od Boba Dylana, Love Minus Zero, No Limit. Ze stejného alba Bring It All Back Home, jako předchozí Mr. Tambourine Man. A tohle album bylo vydaný v roce 65 a je jeho první elektrifikovaný album, teda aspoň první půlka, strana A byla jako s elektronickýma nástrojema a strana B byla ještě jako klasická, akustická. A je to takový první odklon od těch předchozích protest songů, kdy vlastně se od toho Bob Dylan úplně distancoval. Nechtěl to dál dělat, nechtěl být ani součástí toho hnutí. A začal se posouvat k tady tomu pozdějšímu králi hipsterů. Jako. No a tohle byl klasický love song, který mám fakt rád, taková klasická milostná houpačka, ale ten song mám fakt, je jeden z mých oblíbených. No.
1: No, my ještě asi budeme mluvit o té kontroverzi, nebo spíše jako změně u soundu Boba Dylana, jak on vlastně přehoupnul na tu elektriku, možná trošičku později. Já bych ještě zůstal u těch víc jako folkových protestních songů a čím vlastně jako oni jsou významné, ale možná bych se vrátil úplně na začátek a řekl něco konkrétně k té tajemné osobě Boba Dylana, protože on asi poměrně úspěšně jako se mu podařilo vždycky jako skryt nějak jako svou identitu, mně přijde. Že vždycky to bylo jako, že jo, Bob Dylan ani nemenuje se Bob Dylan, jeho znaje takhle, no, to je jako přezdívka, že jo, no.
0: No, tak je to nějaký alter ego, který si vymyslel sám, že jo, jinak je to Robert Zimmerman, jo, no, svým rodným jménem, a vymyslel si i celou historku o jeho rodině, že vlastně byl cirkusák a nezná své rodiče někde, nebo že to je syn nějakýho jako akrobata v cirkuse, a vlastně si vymýšlel, což v té době bylo asi jednodušší než v téhle době, kdy si tě každý může někde projet na Google a najde o tobě všechno.
1: No jasný. Jo.
0: Takže myslím si, že to bylo až když už měl smlouvu u Kolumbie a někdo ho poznal a napsal do Kolumbie dopis Bobu Dylanovi, kde byla pravda, protože ho znal. Myslím, že vyrůstal v té Minnesotě.
1: Někdo
0: v nějakým, nebo...
1: Probeď, v té židovské komunitě prostě.
0: No
1: nějaký...
0: a jeho táta tam měl nějaký obchod na hlavní třídě, že jo?
1: Jo.
0: A ten, kdo ho poznal, tak tam napsal celou pravdu a někdo ten dopis topil a potom byl otisklý, myslím, v New York Times. A takže jako vlastně takhle odhalili jeho pravou identitu. Ale myslím, že lidi víc zajímá to tajemství a vlastně mají rádi ty příběhy, takže i když on asi nebyl z toho moc šťastný, tak se to vlastně ani nějak nechytlo, ta pravda. A lidi víc zajímali ty historky, že jo, a zajímají doteď, jako, že jsou to vymyšlený mýty, o kom vlastně napsal který song,
1: pravda,
0: a tak dál. A lidi to pořád baví, jako vymýšlet si to a domýšlet si o kom, co bylo napsaný a co jak myslel, než ta pravda, že jo.
1: Jasný, no, jako je to případ i toho tamborinmana, že vlastně, kdo to byl. Někteří říkají, že to vlastně nějaká prostě imaginární postava byla vymyšlena prostřednictvím drog, což asi jako tehda moc podle mě jako až tak nefrčelo v těch 60, jako začátkem 60 jako Boba Dylana, ale to některé jako zdroje říkají, že to prej jeho spoluhráč nějaký právě.
0: No, jako hodně se mluví, že třeba Mr. Tambourine Man je o drogách, ale vlastně sám Dylan v té době jako nebral možná kromě nějaký jako trávy prostě jako nebral nic
1: jo.
0: v té době, když to psal, takže úplně nemysl, nebo víš co, a to už jsou ty mýty, jako,
1: no, právě,
0: co tím myslel, jako by, je to o drogách, nebo není, jako, a,
1: jo, no. Jo. Třeba, jak když vyrůstal ještě v Ukrajině, tak Bob Dylan byl jako velmi populární tam, protože to tak jako trošku říkal, že má jako ukrajinské kořeny, jakože on jako pochází vlastně jeho babička s dědečkem ze strany otce, tak pocházeli z Odesy vlastně jako z města, z jihu právě Ukrajiny, kde jako velmi jako velká významná židovská komunita vždycky byla a během pogromu vlastně přistěhovali do Ameriky, takže Bob Dylan tak podobně jako spoustu dalších třeba hollywoodských herců jako Dustin Hoffman, tak jako mají tak trošku jako vždycky ten ukrajinský mýtus v sobě, no a jako on dokonce i k tomu nějak jako vždycky jako se hlásil potom. No nicméně já moc upřímně nikdy jsem nesledoval anebo jako nestudoval tu jeho začátky vlastně kariéry. Vím, že o tom to bylo potřeba změnit taky, že o tom jako o Bobovi Dylanovi vyšlo jako nespočetné množství vlastně dokumentů a hraných filmů. A jeden z posledních vlastně něco Unknown s Timothem Chalamet, že jo, a tam jako asi každý, já nevím, jako to je fakt jako fenomén, že tak tolik filmů prostě o jedné osobě prostě a každý film je plus minus jako jiný prostě jako příběh. Co jsem koukal nebo začátek jako s tím Chalamet, tak tam on že něco jako nějak přes toho Woodyho Guthrie se dostal nějak k tomu, k té hudbě, anebo k té, jakože nějak jako, nevím, tak jestli slávě. No.
0: Byl to jeho velký idol, že jo? Woody Guthrie a on vlastně ho se ho nějak snažil napodobovat, ale on jako vlastně Bob Dylan byl v tom geniální, že vlastně se snažil napodobovat ty svoje idoly, ty ikony, které ho inspirovaly a snažil se do nich nějak jako vtělit. A což dneska je zase, mně přijde těžší, že dneska vidíš všechno a hned jako tě někde odhalej, že jo. A třeba Bob Dylan na prvních fotkách tak se jako stylizoval přímo do konkrétních třeba fotek, že chtěl jako stejně nafotit nějaký promo, nebo chtěl tak vypadat. A, ale což je vlastně takovej jakože jeden z prvních.
1: Mně přijde, že on jeden z prvních, který jako použil ten folk, promiň, že tě jako skočím do toho, že jako použil ten folk v takovém, jak to říct, jako sociální komentář, že jako ten folk byl spíše jako takový pasivní, dá se říct, jako obzvlášť, že jo, jako na jihu to bylo jako spíše jako nějaká jako deskripce, prostě surová deskripce prostě jako těžkého života pracovního lidu. A on vlastně to nějakým způsobem konvertoval právě do toho, dal tomu mocnější hlas, mně přijde, že jako nějakým způsobem jako víc promluval, i přesto, že to bylo jako nedirektivní, bylo takové spíše nějakýma obklíčkama prostě a bylo to takové trošku neabsurdně, ale spíše takové jako až fantazijní, tak jako to bylo takové, jako mně vždycky se líbilo, že on měl ten jako sociální náboj a právě asi takým způsobem stala jeho tvorba jako významná, jako celospolečenský taky. A vlastně, jak jsme už možná jako nakousli, že měl jako takový revoluční vlastně jako poměr, dá se říct.
0: No
1: jako
0: já to myslím jako i vizuálně, že jako dokázal se vždycky vtělit do nějaký konkrétní třeba třídy a do nějakého vizuálu, který mu byl blízký a s tím jako pracovat.
1: Jo.
0: A že to udělal tak dobře, že vlastně vyvinul úplně něco novýho.
1: Jasný. No. Jo.
0: Že třeba se snažil něco okopírovat, ale udělal to tak po svým, že to bylo vlastně jako geniální. No,
1: No já bych možná jak pokud už jsem začal mluvit o té protestní hudbě, tak bych možná pustil jeho legendární protestní hymnu s názvem The Times They Are Changing.
0: Tak jo.

0: Dozněla nám skladba The Times They Are Changing z roku 1964 od Boba Dylana, o kterém dneska v našem dílu po zvěračce mluvíme, a asi určitě tenhle song znáte, my tady s Frantou určitě to taky známe, že jo. A jak jsem zmiňoval předtím, než jsme to pustili, ten kontext, že to je jeden z nejslavnějších vlastně jako Dylaných generačních že to je taková jako hymna vlastně, jako generační. No a vznikala v té době, když začala být velmi, jak to říct, nechci říct populární, ale intenzivní aktivita hnutí za občanské práva a studentských protestů a nějakých celkově jako generačních změn, konkrétně specificky jako v Americe. A tehda, když on vlastně jako to vydával, tak Dylanovi bylo přes 20 let a vlastně tehda po tom Times They Are Changing, tak přišel ten zlom, ta kontroverze, jak jsem říkal, kde on jako na nějakém festivalu, na kterém on často hrál, on ten folklor.
1: V Newportu. No.
0: Přesně tak, v Newportu. Vzal tu elektrickou kytaru a hrál s živým bandem a já dneska vlastně jsem to poslouchal úryvek z toho a to je úplně, to je super, to je úplně jako rocket, fakt jako
1: jasně,
0: to je z toho, právě jako z toho kluka, který jako nějakým způsobem napodobňoval vlastně jako tu pracovní třídu Ginny a kostkovaná flanelová košela, prostě vzniká takový jako dandy boy, který začíná nosit sako a mít špičaté Beatle boty prostě a vlasy nahoru, což jakým způsobem taky přinesl úplně jako nový vánek do vizuálu mládeže po celém světě. A nějakým způsobem i načrty toho punku, který třeba založil zmíněný Woody Guthrie. Což je, já to tak vnímám, protože Woody Guthrie byl velmi, velmi jako takový jako punkový mezi těma jako folk interpretama. No, je potřeba zmínit, že jsem dneska koukal nějaké interview v Timesu, který dával Bob Dylan, velmi známé interview, kde on jako strašně sundoval toho moderátora, jak říkal, že jako já nejsem folkový interpret vůbec, no. Já to fakt jako zajímavé doporučuju. Asi pravděpodobně znáš to interview, že jo?
1: No, teď nevím, co myslíš, ale jako určitě dokážu si to představit, že Dylan popřel sám sebe a vyvracel to, co řekli jiný a to, co řekl předtím on, a takže vlastně vůbec nevíš, jako co myslí vážně, anebo jak to je, a to je možná to na tom, co lidi taky baví, ta mystifikace, vlastně jako si s náma tak hraje a vlastně vůbec nevíme, co, jak on to doopravdy myslí, ale myslím si, že ten odklon od té folkové scény, té protestní, tady to hnutí, takže mu jako fakt vadil, že to nějak tak jako vybydlel za nějakou dobu, stal se tam vlastně hvězdou, vydělal docela dobrý peníze na tom v té době, že už byl jako ta uznávaná hvězda a šel dál k tady tý jako rockový hudbě a k té rockový tvorbě a vlastně ta scéna ho tak jako zavrhla, že je zradil. Ta scéna to brala jako, že šel ke komerci, že chce dělat jako jiný věci, ale zase jako docela rozumím jemu, že vlastně ho to přestalo úplně bavit a možná to je to, na co už jsem jako narážel předtím, že tak jako dokázal se dobře vždycky asimilovat do nějaký scény a prostě ho to přestalo bavit. Byl tam, stal se jako jeden z nejnadanějších songwriterů jako protest songu a vlastně nešlo jít jako dál v tomhle možná a chtěl dělat něco jiného, no, tak to úplně opustil a vlastně tak trochu popřel, co dělal.
0: Mm-hmm. Mně přijde, že tu štafetu přijmul po něm jeden z mých oblíbených amerických interpretů, které jako jméno teďkom vypadlo, který zůstal právě jako při těch jako pracovní třídě a těch protestních sonzích, a to konkrétně má písničku The River.
1: Já si právě myslím, že Bob Dylan nikdy nebyl jako ten jako dělnický třídy, protože jako uměl to skvěle napsat ten song, ale jako nikdy to nebyl, jako to byl prostě spíš dobrovolný tulák, že jo?
0: Jo,
1: To je jako jeden z obrazů Boba Dylana pro mě.
0: Jo, já bych ještě se vrátil s dovolením k té skladbě The Times They Are Changing, a možná ještě bych podpořil tím, že vlastně o čem ten song teda je, jak jsem říkal, že to vlastně bylo zaobalené těma hnutěma za občanské práva, a text hlavně oslovoval třeba jako rodiče, politiky a novináře, což on vlastně jako Bob Dylan hodně ve svých sonzích jako se obracel na novináře nějakým způsobem jako nepřímo. A hodně jeho songy, i přestože, že měli jako takovou striktní folkovou podobu, obsahovali velmi takové nefantazijně, jak to říct, takové surrealistické nějaké jako prvky a i dokonce nějaké jako náboženské prvky, že celý ten text jako napsaný jako jakési náboženské proroctví, že prostě jako ta změna přijde a nejde prostě jí zastavit, že jo. No a taky jestli jako poslechnete, tak jako jak můžeme tady jako debatovat o tom folku, o tom americkém folku, konkrétně ten song Times They Are Changing, tak tu inspiraci vlastně jako čerpal ze skotských nebo jirských nějakých balád, a což taky jako naznačuje nějaká jako inspirace tou Evropou, pak on vlastně jako velmi byl vlivný i pro evropskou scénu, to teďkom asi v tomhle i možná jako té inspiraci pro tu evropskou scénu pokračujeme dalším songem, ale že jo, možná ty jako víš, Franto, o tom víc, že ten příjmení Dylan, tak to jako on vzal od nějakého...
1: Od Tomase Dylana.
0: Přesně.
1: Básníka.
0: Který pochází z Jirska, že jo, tuším. Mm-hmm. No, takže je to všechno jako přepletené, takže tak, no. A pokračujeme v tom hlasu generace, a pustíme další song.
1: Tak jo.

0: Tak dohrál nám song Positively 4th Street, můj oblíbený song. Já jsem ti to chtěl trochu nabourat tady těma prorockýma songama o mluvčím generace a tak. A tohle jako vyloženě takový diss track na někoho, komu vlastně se moc neví, kdo by to mohl být. Těch kandidátů je asi víc, ale myslím, že už se to nikdy nedozvíme, o kom to napsal tenhle song, ale je to docela jako přísná, jako jedovatá, jízlivá píseň, nějaký osobní útok na nějakou osobu, ale to je, na tom je hezký to, že už se nikdy nedozvíme, komu to vlastně věnoval tady to a možná to neví sám Bob Dylan, protože je to tak dávno a těch věcí se v té době muselo dít tolik a všechno bylo v nějakém amfetaminovém oparu a ta...
1: Fakt, jo?
0: No, ano. A nebo je to mýtus jenom. Song vyšel v roce 65 a byl nahraný na session k albu Highway 61 Revisited, a kam se nevešel. Takže tenhle song vyšel jenom jako single. A no a krásně to ukazuje to vlastně, co si myslím, co Bobu Dylanovi šlo nejlíp, jako vlastně jakoby disovat lidi. A v té době ty pamětníci, co jsem se dočetl, tak o něm říkali, že nebyl vůbec příjemný člověk a vlastně byl dost jízlivej a dokázal se k lidem chovat docela hnusně. No. A tady je jako udeřil někoho jako levým direktem v téhle skladbě, jako tou linkou, kéž bys aspoň jednou mohl být v mý kůži a viděl bys, jaké je to otrava tě vidět.
1: Hustý. Tak ty jo, to jsem nečekal. Hustý, no. Teďka právě koukám, že to vyšlo hned po jeho hitovém singlu Like a Rolling Stone. Takže on jako těma fakt hitama tehda perlil.
0: A Like a Rolling Stone je taky docela jako distraction.
1: Jo, fakt?
0: No, tak, tak ty lyrics, jako...
1: Já si myslím, že to je prostě o nějakém jako tu lakově, prostě jako nějakým imaginárním. Ale já to nevím, já no, to nevím. Já jsem to vždycky tak jako bral, že to prostě...
0: Ale jako hodně se říkalo, že to je vlastně o Edie Sedgwick, což byla jako herečka taková hodně spjatá osoba s Andy Warholem a patřila do Silver Factoryho a vlastně Bob Dylan se o ní nějak zajímal v té době, hodně se probíralo, i historicky se to pořád probírá, že spolu měli nějaký románek dokonce v tom filmu to je Sedm tváří Boba Dylana, nebo kolik, už nevím, tak takže tam mají romantický večer někde v Haciendě u krbu, což jsem se dočetl, že je úplný jako fake a že to je vlastně mýtus.
1: Jo, to jsem viděl, jak oni sedí na takovém baru.
0: Jo.
1: A oni se o tom baví a dokonce baví se dokonce o takových intimních tématech, že jo, z jejich života. To jsem říkal, že to je strašně divný rozhovor. Já jsem to ani jako nějak nedokoukal.
0: Jsou v tom filmu, jsou tam v nějakého krbu, že jo, a oni si odveze na motorce někam a no a že to je jako úplnej úplnej mýtus, že se o ní zajímal, možná se někde jako znali, možná spolu něco měli, ale rozhodně to nebyl nějaký takovejhle úplně romantický vztah dlouhodobý. A no, ale jak to bylo doopravdy, to nevíme, že jo. No, ale jasný. Vím, že se to taky někde říká, že Like a Rolling Stone je o ní, jako, a že no, o nestálém člověku a no, jako, není to jako příjemný song, jako o nějakým milým tulákovi, nebo no, jako to je to přijde. A dokonce tam je, myslím, že tam je úplně jasná jasná narážka na Andyho Warhola, kterýho jo. Bob Dylan jako v lásce rozhodně neměl.
1: Fakt jo.
0: Tam je ten diplomat on silver horse with Siamese cat on his shoulder. Teďka to úplně tahám z paměti, takže když najdete si ty lyrics, nebo jestli to najdeš Gregory, tak to je určitě narážka na Andyho Warhola a odkazuje se to určitě na tuhle dobu, kdy Bob Dylan se tak jako ochomejtal kolem téhle scény a dokonce je z toho jedna historka, kdy byl v Silver Factory natáčet kamerové zkoušky slavný Andyho Warhola a který trvaly 3 minuty, on vůbec se s nikým nebavil, bylo to jako hrozně nepříjemný, chladný setkání jako dvou docela tady těch legend, ale v podstatě si nic neřekli a Bob Dylan jim jako dal by se říct, že pohrdal, nebo to tak vypadalo a pak si jako honorář vzal jeden z jeho obrazů s Elvisem Presleym, což jako Warhola úplně jako dost naštvalo a bylo to, považoval to za takovou neslušnou věc, troufalou. A no, pak jsem se dokonce dočet, že mu ho jako věnoval s tím, že spolu třeba si myslel, že budou pracovat, že třeba Dylanovi udělá nějaký budoucí cover jeho alba, což se nikdy nestalo. A dokonce se někde našel, že ten obraz Bob Dylan někomu daroval nebo vyměnil za nějaký gauč, jako, za nějakou pohovku. Hustý. Že až tak jako no, prostě pro něj nic neznamenalo. No.
1: To je super, to jsem nevěděl, tak díky. Tyjo. No. A jak jsi vlastně jako načrtnul, že odvezl i na motorce, tak potřeba zmínit, že jo, že Dylan měl havary, že jo, havaroval na motorce a dlouhodobu vlastně jako měl pauzu ve tvorbě, že jo.
0: Což je taky taková kontroverzní věc, doteď se jako moc vlastně neví, jestli to bylo fingovaný, nebo se opravdu se vyboural, anebo chtěl jenom na chvíli zdrhnout z toho koloběhu, který musel být asi pro něj tu dobu dost jako náročný. A no, takže to je další mýtus okolo Boba Dylana, jeho havárie na motocyklu.
1: Jo, jo, jo. No a vlastně pokud to je ještě vztáhnout na ten song Positively Fourth Street, tak mně to přijde, že tady už právě jak tam vlastně ten Warhan nebo ten, co nevím, Rhodes nebo co to je, tak má to strašně takový jako ten
0: Hammondy,
1: no, takový road vibe, prostě, že chceš jako právě jako nasednout do auta, že prostě jako jet a mně přijde, že jako Bob Dylan je fakt strašně vhodný právě jako na takové road tripy, jako nasedneš do Grand Caravanu a někam jedeš. No, jakože to je další věc, že já nevím, jak to bylo, kdo koho inspiroval, to možná není až tak podstatný, jestli beatniky inspirovali Boba Dylana, nebo naopak on inspiroval tu kulturu jako beatniku a těch vlastně autorů, které jako dost zaměřovali se na ten takový jako putovní způsob života v Americe.
0: Se ho dost inspirovali jako Kerouak,
1: no, hlavně asi.
0: Ginsberg, že jo, vlastně byli tak jako o generaci starší.
1: Jo, jo.
0: Takže to je to, jako jo. Asi o to hodně inspiroval. No a jenom bych doplnil ještě poznámku, mám takovou o Edie Sedgwick, že co se říká, že je asi nejspíš o ní song, tak se jako jedinej tak nějak nejvíc se dá říct, že Leopard Skin Pill Box Head z alba Blonde on Blonde tak je nejspíš o ní, protože opravdu měla takovej klobouček z leopardí kůže, kterou nosila, jako, nebo kožešiny. No, a my jsme se hrozně rozkecali, dáme si další song.
1: Thank you.

0: Doznělá nám skladba Ballad of a Thin Man z roku 1965 od Boba Dylana. A je to další vlastně skladba z jeho již elektrické éry, bych řekl, kolem alba Highway 61 Revisited. A vlastně to, jak jsme už říkali, že to období, kdy on přestává být takovým tím folkovým prorokem, ale spíše stává takovou jako rockstar, dalo by se říct. A jak jsem zmiňoval právě, asi se inspiruje vlastně jako tou generaci vlastně jako beatníků, jako Ginsberga a toho Rimbota. A mně přijde, že v tomhle songu on nějakým způsobem jako vytvořil svět, který jako otočil úplně jako naopak, že vlastně, že ten song naopak jako plný prostě jako takových těch jako friků a takových nenormálních lidí a do toho vstupuje právě jako ta postava, jako ten, dá se říct, ten Mr. Jones, že to jako, zase nevíme, kdo to je, ale spíše jako to takové jako člověk nějaký možná úředník nebo nějaký jako osoba, která jako racionalizuje věci a má být jako správný a právě jako ona je tím outsiderem tentokrát prostě, no a že jo, tam jako ten známý refren, který se mi strašně líbí, že jo, ten something is happening here, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones, že jako kdyby jako on dokázal by to vysvětlit prostě teďkom, když jako tady všichni jsme jako nenormální prostě, víš, a no, takže jako takový jako výsměch v něčem vlastně jako Boba Dylana a velmi se mi líbí vlastně instrumentálně ten song jako songwriterský prostě jako parádně prostě postavený, když jsem to dneska ráno pouštěl, tak si říkal, mě to strašně něco připomíná, pak jsem přišel na to, že to vlastně úvod skladby Confessions od Violent Femmes. To je jako taky jako v kapelu, které neskutečně mám rád a dává to smysl, protože staví se jako na takovém jako folku a přidává do toho trošku punku. No, takže tak a předpokládám, že ten song jako ovlivnil hodně dalších jako už takových víc rockových skladatelů. Třeba já v tom pak slyším jako Lurida trošku. No, v takovém prostě trošku jako víš, tvrdé prostě, nebo jako cave a taky v něčem, no. Takže tak, no.
1: No, tak Highway 61 Revisited je vlastně první celý celoelektrizovaný album. A už, jak jsi říkal, no, už tam vystupuje spíš jako rockstar, jako když se kouknem na ten cover toho alba, tak tam taky má tričko s značky Triumph, motocyklovýho výrobce.

0: obraz novej sám vymyslel a kontroloval ho, jo. Takže i když my si myslíme teď, že všechno je to takový nahodilý, a když se koukneme na dobový dokumenty, který byly v té době natočený o Bobu Dylanovi, jako třeba Don't Look Back a tak dál, tak je to vlastně to všechno procházelo jako přes něj, jako on byl jako takový jako kontrolor, který to ne, jako když se mu to nelíbilo, tak to jako nepustil dál. No. Což jako on si fakt ten svůj obraz budoval jako dost kontrolovaně, no.
1: A to je super, pokud jsme u těch obrazů, tak vlastně každá taková postava má nějaký takový image, obraz, že jo, a poněkud to je v dnešní době trošku komický, že jo, že prostě tehdy to jako to bylo jako normálně až jako adorované, třeba prostě jak vypadal a pohyboval se na stage jako Elvis Presley, že jo. Stejně jako vždycky, když řekneš prostě jako Bob Dylan, tak mě vybaví jako ten klučina, který prostě jako jde po ulici a tak to má prostě ten limeček nahoru prostě a že mu je zima prostě a je takový zhrbený, že jo, takový klasický obraz prostě Boba Dylana, až takový trošku jako komický, ale říct, že je to velmi vlivný, inspirativní a legendární obraz, protože pak já o tom jako až tak moc nevím, ale určitě jako ta garážová scéna a prostě post-Beatles prostě nějaký jako proud jako vzal ten obraz, nějakým způsobem adoptoval ten obraz, což jako možná se tě zeptám, jestli jsou tam teda jako nějaké propojení s tou garážovou scénou, jestli jako Bob Dylan měl právě jako nějaký vliv prostě na asi jo, že jo, Birds třeba coverovali Boba Dylana, takže jako a od
0: hodně,
1: toho,
0: že jo. No. Zrovna Birds hodně coverovali Boba Dylana. Chtěl jsem teda ještě se vrátit k té v té fotce s tím límečkem, co říkáš, tak zrovna tohle, myslím, že okopíroval nějakou fotku Jamesa Deana.
2: Totálně právě.
0: Takže, že to jako nebylo jako nahodilý, že prostě zakaboněnej je zima, víš co. A já tady jakoby nemám co jíst, ale že to byl zase vymyšlený obraz, jak to mělo vypadat a jak to mělo působit. A ještě jsem se chtěl vrátit k tomu zvuku, jak jsi říkal, garážovýmu a tak. Tak ty nahrávky z něj vlastně hrozně raw, jako z téhle doby, nebo hodně často Dylanovy nahrávky tak zní, protože jeden taky z důvodů byl, že to nebylo jako naskoušený, nebylo to aranžovaný, prostě přišli hudebníci a zaplo se nahrávání, on jim zahrál melodii většinou na klavír, jako první a pak si vzal kytaru a začal hrát.
1: No,
0: a oni se museli připojit. A takhle se udělalo několik takeů a ten nejlepší, co jim přišel, tak ho vzali, že jo.
1: No jasné, z hlediska technologického to taky bylo, že jo, to prostě jako byl postavený jeden mikrofon uprostřed prostě místnosti a jedeš celá kapela.
0: Jasně,
1: na to.
0: Jasně, asi už to měli trošku nějak jako lepší, no, ale, jasné, jo. Ale každopádně ty hudebníci to slyšeli až na tý session, že jo. A no, takže je tam, častokrát tam slyšíme takovou tu spontánnost. Tak je to jako na první dobrou vlastně, co tě napadne, tak to tam jako dali, no, ty hudebníci.
1: Což občas je výhoda možná.
0: Někdy je to výhoda, někdy nevýhoda, no, nevím. Zase jako u Boba Dylana je to asi výhoda. Myslím, jo. Že málo nahrávek takhle jako velkých hudebníků té doby jsou takhle jako raw. To bylo třeba produkovaný o dost víc, jako třeba, když se bavíme třeba o Beatles.
1: Jo, no
0: tak ty jsou jako oproti Dylanovi hudebně třeba úplně někde jinde, ale právě to je to kouzlo Boba Dylana, aspoň pro mě vždycky bylo. Že se tam ty chyby jako nechaný, jako a zrovna myslím, že to je, že Ballad of Tin Man, tak jak se tam usměje hned nějak při druhém verši.
1: Jo.
0: Bylo to tam, ne?
1: Si jo.
0: Tak to je to kouzelný na tom.
1: Jo, no, mně přijde, že my to je trošku vnímáme ještě

0: naši jako moderní perspektivy, že my nemůžeme si tady dovolit chybu, protože nám neběží paska tady, víš, která stojí jako neskutečné peníze, ale že tady jako vystřihneš prostě a takže musíš udělat dobrý prostě take a všechno musí být vyleštěné, perfektní, což právě říkám, že mě jako chybí, obzvlášť jako v době prostě AI, že jako ta lidskost a jako nějaké ty chyby právě jako a nějaké to, ta špína a rou prostě jako musí být občas. No,
1: souhlasím. Jo. Tak jo, já bych se posunul dál a ještě bych se chvíli zastavil tady v té době, v tomhle období, protože třeba pro mě jako je asi takový nejzásadnější.
0: Tak jo,

0: song Can You Please Crawl Out Your Window, můj oblíbený, a vyšel taky jako samostatný single v roce 65 a docela zapadnul, moc úspěchů neměl, ale já jsem ho objevil až na bootlegu Boba Dylana, který je z roku, mapuje období právě od roku 65 do roku 66, a podle mě jsou to úplně ty nejlepší věci a čekali jsme na to vlastně strašně dlouho, až vyjdou tyhle ty bootlegy s nevydanýma verzema a nevydanýma songama a no a nějak bych to dal se v tom tady nepitval a pustil bych ještě jeden song z tohohle bootlegu, který se jmenuje The Cutting Edge.
1: Tak jo.
2: Alcatraz to the ninth power.
3: No, that's not the name of it.
2: That's what you told me when you left.
3: I switched songs. This song is Bank Account Blues.
2: Correct cue, Bank Account Blues. Take one, rolling.

0: Dohrála nám píseň I Will Keep It With Mine ze stejného bootlegu, který nám mapuje nevydaný nahrávky a takey alternativní z let 65 až 66. A tuhle píseň, jestli se nepletu, tak dokonce ani Bob Dylan nevydal oficiálně nikdy. Ale znáš to? Znáš tuhle písničku?
1: Něco, no jako, když hodně poslouchám Boba Dylana, tak pak některé songy mě jako slivají do jedného, ale asi jo, bych říkal. Asi ten Keep It With Mine?
0: Mhm, nebo mohl si jako někde slyšet? Jako...
1: Asi jo. Není, já vím, že, a to teď jako úplně, nevydal to někdo z Dánska, tuhle věc?
0: No, jsi blízko, ale ne. Vydala to Nico.
1: Nico, aha.
0: Na svým albu Chelsea Girl. Solovým albu.
1: Nebyl jsem blízko. Já jsem myslel, že jako spíše někdo jako v moderní době, jestli to jako náhodou nevydal. Ale jo, tak to dává smysl, jestli to Nico vydal, ok.
0: A ještě tady jsem se dozvěděl, že Judy Collins v roce 65, ale je to vlastně nevydaný song Boba Dylana. Jo. A tohle byla hodně raw nahrávka ze studia, kde to hraje sám na piano.
1: A na harmoniku?
0: A na harmoniku, přesně na jeho tradiční foukačku, ne? Tradiční jo. Nástroj.
1: Což se mi to piano jako právě jako překvapilo, jak znělo strašně pěkně. Fakt to bylo krásný. No a jak jsem ti říkal úplně ještě předtím, než jsme začali nahrávat dneska, tak je to fakt jako zajímavé, jak on vždycky pravděpodobně nahrával ten vokál a jakože zpíval a ten preset byl nastavený jako na ten vokál a pak najednou vždycky jako vyjela ta harmonika, která ti vždycky provrtala až do mozku, občas v těch frekvencích, takže je to jeden z případů právě jako, a to je super občas, no, že to je taková někdo to může brát, že to je docela jako otravný, no, ale chápu, no, a což jako je případ toho prvního songu taky. No, se mi líbí, že dneska právě jako nepouštíme ty songy jako spíše z té pozdější éry, kde on má takový jako ten vokál, on zpívá tak víc, jako kdyby jako v nos zpíval prostě, jakoby, že takový jako docela jako až tak mě to jako moc právě jako se nelíbí ten styl právě, ale chápeš asi možná o čem mluvím,
0: jo,
1: taky otravený, no.
0: No, ještě k tomu nahrávání, tak někde Al Kooper, jeho právě spoluhráč na ty Hammondky, někde se zmiňoval, že vlastně, že jim řekl, jako třeba je to tady CDA a hrajem, jako a fungovalo to tady ty sessiony právě okolo Highway 61 Revisited, třeba tak, že kdo první to zkazí, tak odchází z místnosti a hraje se dál. Takhle fungovaly ty sessiony. A třeba, že to byl jako jediný hudebník, který odpočítává tu session. Jakože i když tam byl bubeník, tak on už vždycky šel k majku a odpočítal to.
1: Aha, to je takové megalomanský docela.
0: No, jako takhle, bylo to hodně... No, spíš to taky bylo asi tím, že možná neměl moc zkušenosti hrát jako s kapelou, že jo? Vždycky hrál jako sám a tady na těch prvních albech, kde hraje celá kapela, tak to pro něj muselo být taky nový, vůbec nevěděl možná, jak se to dělá jako nahrávání ve studiu. Nebo to zase si domýšlím, to jsou nějaké moje domněnky. Jako, tak jako 70% věcí, co víme o Bobu Dylanovi, že jo, ale...
1: A viděl jsi ho někdy naživo?
0: Ty jo, neviděl, protože i když jako jsem docela velký fanoušek, tak se jako považuji za něj, ale nechtěl jsem se nějak zkazit, já jsem se toho vždycky bál, jo, že už to je děda a... že to bude blbý a pak jsem jako slyšel od nějakých kámošů, že třeba to bylo super koncert. Ale nějak jako chtěl jsem si držet v paměti, tak ho tak, jak ho vnímám, ten svůj obraz, a nechtěl jsem ho měnit.
1: Jo.
0: A no, tak jsem tam nikdy nešel.
1: Jo.
2: Ty jsi byl?
1: Bohužel ne, kamoši taky jako byli, ale v té době já jsem to, když on byl v Praze, tak jsem ho nějak jako až tak moc neposlouchal, nebo přestal jsem poslouchat, takže to jako už nebylo úplně jako pro mě, ale věřím, že to je skvělá záležitost. Ale jako tohle, jako ten strach s tím, že mě to jako skláme, to mě přetrvovalo hodně interpretů, které jsou jako ze starší generace, a taky jako já vím, že to bude fakt jako ale velký koncert prostě taky, takže možná tohle mě taky může zkazit. To je jako jeden z důvodů, proč jsem třeba nebyl na Cave-ovi prostě. No, takže já jsem byl takový, tyjo, já fakt nevím, jestli tohle jako užiju prostě, ale jako většina lidí říká, že to fakt jako bylo super. No, nicméně možná ještě k těm teda spíše k těm livekám. Tak Bob Dylan měl, že jo, různé takové ty sessiony třeba, které byly vtipné, anebo jako taky kontroverzně, což mě jako jeden z těch napadá, on nahrával s Michaelem Jacksonem ten We Are The World.
0: No, jasně.
1: A to bylo jako docela jako bolestivé na něj koukat. Jak on tam, on jako, že jo, on s tím tam cvičil dokonce jako před tím, že jo. A byl takový, že prostě jako to pocvičil, posnažil, moc mu to jako nějak nešlo, všichni ho tam podporovali, že jo. Ale pak on vlastně v tom ani mě přijde, ani nezaspíval, jako, jo. Tam jako stál, víš, že prostě všichni se tam usmívali, taková ta jako pop, prostě rock elita, víš, a on tam jediný prostě takový jako smutný mimo svou komfortní zonu, tyjo. A celkově je to strašně jako vtipný, jako dobrá intence od Michaela Jacksona to byla, ale celkově jako to provedení je neskutečně jako vtipný. Mně přijde, že tam jediný, kdo dobře to zandal, tak to byl samotný Jackson. A pak on pak jako jenom koukal, jak ta Sydney Lauper, a zbytek prostě... No, to bylo, to je fakt jako bolestivé, no, takže až nechápu, proč ho tam jako zavolali. No, a pak druhá věc, že Bob Dylan třeba hrál nějakých živák, a to bylo jako v nějaké telce, a vyšel nějaký aktivista snad, anebo něco takového, to jako schválně si dohledejte, že který byl jako polu nahatý, a Bob Dylan jakože se snažil ho nevnímat, a to bylo takovým způsobem jako strašně jako nepříjemné na to koukat, jak on tam jako ten týpek jako prostě dělá kolečka prostě jako kolem Boba Dylana, a ten jako pokračuje to jako v tom zpěvu, fakt je vtipný. Já si myslím, že Bob Dylan má jako hodně takových příběhů. No.
0: Jo, taky jsem si teďka vybavil jeden živák, kde hraje jako z Rolling Stones, hraje Like a Rolling Stone, a zpívá jako s Jaggerem, a vůbec se jakoby netrefují.
1: Jo, no.
0: A jako ten Jagger se hrozně snaží jako zpívat jako stejně frázovat jako on, a vůbec jim to nejde, a ten Dylan jenom se tomu směje a zpívá prostě dál.
1: Ten Dylan prostě i u toho Jacksona, když prostě dáš pryč tu hudbu, jenom poslechneš ty vokály, tak on strašně usekne prostě, kde je to potřeba protáhnout. A to je tak jako, že proč to nezaspívá, víš? On prostě to tak jako odřekne nějakým způsobem divně, a jako často to netrefuje, no. Právě tím, že prostě jako to je nějak jako dá ten konec do úplně jako jiného tónu, takže občas to je vtipné, a o tom jsme se bavili, že to je takové jako raw a lidské, a možná taky jako i důvod, proč ten jako zpěv lidi jako nemají rádi. No.
0: No, tak, ještě, prosím tě, jak se jmenuje ten poslední film o Dylanovi?
1: Něco Unknown.
0: Neznámý Bob Dylan v češtině?
1: Ja, pravděpodobně v češtině to nějak tak, ale v angličtině se to jmenuje A Complete Unknown.
0: Jo, jo,
1: s tím Timothée Chalamet.
0: No, jasně. No, tak já jenom chci tady posluchačům doporučit skvělý dokument No Direction Home od Martina Scorseseho, který já, když jsem byl na tomhle filmu, tak mně to vlastně přišlo jenom jako sfilmovaný ten dokument, že vlastně všechno, co se tam dozvíte, tak je v tom dokumentu, který mi přijde fakt super. takže doporučuju.
1: Jo, a ještě taky on vlastně má I'm Not There, jestli znáš taky film, tak tam vlastně Boba Dylana, já nevím, jestli je to film
0: no to
1: o Dylanovi,
0: je vlastně, to jak jsem taky už někdy zmínil, to jo. Je těch sedm tváří Boba Dylana.
1: Tam, kde ho hrá vlastně Kate Blanchett.
0: Jo, tak to je I'm Not There.
1: To je ono, jo?
0: Uh-huh. No tak, ale tak víš co, tak si pustíme I'm Not There.
1: Tak si pustíme I'm Not There.

0: Posloucháte Pozavěračce na Radio 1.
1: Přesně tak. A dohrála nám zmíněná skladba I'm Not There. Je to taková dost tajemná věc, pozoruhodná v té diskografii Boba Dylana. Byla nahrána při takzvaných basement sessions s kapelou The Band, se kterou Bob Dylan mezi rokama 65 a 66 túroval. A když se mu stala ta nehoda na motorce, tak vlastně se členama The Band nahráli snad přes 100 skladeb a různých dem a tak dál. A potom z toho výběr z těchto těch nahrávek byl vydaný v roce 75 jako Basement Tapes. Nicméně tenhle song I'm Not There tam nebyl v tom výběru na tom albu a čekalo se vlastně až do toho filmu, o kterém jsme se bavili, I'm Not There, kde to vlastně vytah z nějakého archívu, kde, jak říkám, je přes 100 songů a v rámci toho filmu byl poprvý ta nahrávka zveřejněná a vyšel tady ten kompletní bootleg z Basement Tapes.
2: Já velmi bavil ten song, fakt jako krásný, no. Zapotřebuji říct, že já jsem tady dohledal, že ten song byl coverovaný Sonic Youth.
1: A mimochodem filmu, no. Je to jako jedna z nejlepších cover verzí, co znám vůbec jakýhokoliv songu. Jako znám i ten cover od Sonic Youth a je to jako neuvěřitelný, no.
2: Nepouštili jsme to v našem coverovém díle?
1: Já jsem to...
2: Sonic Youth tam bylo určitě, no.
1: Ano, já jsem to poušel potom ještě s Michalem Pařískem ve dní z covery, ale tam jsem pouštěl jiný song taky skaurovaný Tomem Verlénem, tak to bylo taky skvělý. No a tady ten song jako doteď vlastně není úplně jasný, o čem tam zpívá a někde jsem se dokonce dočetl, že nejsem byl jako anglofil, ale že tam, že vlastně mu není ani moc rozumět, jako, že tam prohazuje slova a nikdo moc neví, jako, jak to vlastně myslel, co je dobře, jaká linka platí, jaká ne. A ještě tím to má takový mysteriózní nádech, tahle skladba.
2: Zajímavé.
1: No, ale my jsme přeskočili docela taky zásadní album Blonde on Blonde z roku 66 a tak bych si pustil taky něco z toho alba.
2: Tak jo.

0: Dohrává nám naše společná oblíbená písnička s Gregorym I Want You z alba Blonde on Blonde z roku 66. Vlastně je to dvoj LP v té době vydaný a Bob Dylan myslím, že sám cítil, že to je v té době nějaký jeho vrchol, že se k tomuhle albu nějak tak přibližoval, jak jako i zvukově, tak i nějakou lyrikou a je na něm trochu cítit jako už taková jako řekl bych jako únava, nebo že je to úplně jako nebo nějaký vrchol jako těsně před nějakým zhroucením. Jo, že tam jako šlape úplně všechno na plný obrátky a kaž ty víš, že se to jakoby musí nějak jako potom zhroutit a začít znova, což se vlastně stalo. Tam pak byla ta motocyklová nehoda a tak nějak jako se jelo od začátku a trošku jako jinak, řek.
1: Jo, celý album je super, má zajímavý prostě jako atmo a když vždycky jak jsem to jako pouštěl, tak to nějak jako sjel půlku alba bez toho, abych se zamyslel nějak nad jednotlivýma songama, ale že prostě vždycky jsem tam pustil a tam, že jo, Rainy Day Woman číslo 12, pak tam to I Want You, nepamatuji si pořadě, ale vždycky to bylo tak, že jsem sjel jako několik jako songů jako po sobě, taky dost mě baví Visions of Johanna v tom
0: Just Like a Woman, o kterých se taky tak trošku říkalo, že to je o Edie Sedgwick. To je naprosto skvělý song taky.
1: No, asi víc k tomu nemáme.
0: Bob Dylan začal trošku víc kontrolovat i to nahrávání toho alba. Dřív to chtěl mít sfouklý co nejrychlejc a co nejmíň takeů. Tady jako dokonce u některých songů bylo třeba 16 i víc takeů a on sám si na tom dával víc záležet a najmul v uvozovkách té době i lepší hudebníky z Nashvilleu na to album a nějak se do toho promítnul ten zvuk, který mu říkal rtuťovitej, který měl v hlavě, tak se promítnul do celého toho alba. Že to je takový a sám to popisoval, že to, co slyšel v hlavě v té době, tak je tohle album. Že se mu to jako podařilo. To album je jako takový vycinkaný, jako taký jako měděný zvuk, jako mně to přijde, ale okolo toho všeho tam vykukujou ty hezký melodie vlastně popový, který jsou tam ale úplně jako až vzadu, jako, což je jako fakt zvláštní, že to album je docela, nebo vždycky mi přišlo docela jako špinavý, takový fakt vycinkaný, ale pak když jako ho posloucháš pozorně, tak tam někde okolo tak jako vykukujou ty vlastně hezký melodie a hezký aranže.
1: A celkově jako v tom I Want You, že jo? Teda jako no, ono provází vždycky ten takový do loopu vlastně jako ta kytara, která jako asi to byla kytara, že to jak říkáš, taková vycinkaná, že to zní spíše, jak kdyby prostě hráli na to na piano, prostě kladivkem, no. No.
0: Je to, a jinak je to krásný love song, jeden z nejlepších. Kdyby tě nevadilo, že bychom šli ještě trošku chronologicky.
1: Jo, promiň.
0: Ne, ty promiň. A že bych pustil ještě, protože to je přece jenom docela zásadní album a je to dvojalbum, tak jestli bych pustil ještě jeden song z Blonde on Blonde.
1: Tak jo.

0: Tak my jsme si pustili ještě jednu skladbu z alba Blonde on Blonde z roku 66 a byla to skladba Fourth Time Around, která nám ukazuje, jak na sebe reagovali i třeba Bob Dylan a Beatles, protože když John Lennon vydal skladbu Norwegian Wood a slyšel jí Bob Dylan, tak jako mu to přišlo, že ho trochu vykrádá a on na něj reagoval právě touhle skladbou Four Time Around. Norwegian Wood je vlastně taková melancholická vroucí píseň, tak Fourth Time Around je další jako jízlivá věc Dylanovská, kde vlastně v posledním verši tý hlavní nešťastnici vzkazuje, nikdy jsem tě neprosil o berličku, tak mě teď nepros o tu mojí. A když to slyšel právě Al Cooper, jeho už zmíněný klávesák, tak se zeptal Boba Dylana, jestli se nebojí, že ho Lennon zažaluje za to, že to je moc vokatý, jako. A Bob Dylan odpověděl, že on mu ukradl ten song už předtím, takže.
1: Aha, takže on jako prostě se vyměnili songama. No, ale to je pravda, jako tam to pojítko, to slyším v tom Raga Roku taky. Mm-hmm. Jsme pouštěli a já jsem říkal, krásné piano tam je. V nějakém songu, už si nepamatuju v kterém. Tak, že jo, u Beatles tam Harrison, tak Harrison, že jo, se inspiroval velmi jako východní hudbou, hlavně indickou hudbou mm-hmm. taky. A no celkově jako východní hudbou a tady jako u Boba Dylana tolik jako neslyším, tam spíše jako ten folk, a který má taky nádechy anebo jako nějaké jako startovací vlastně jako aspekty v tom Raga Roku, dá se říct, a to slyším jako takové pojítko u Robbie Basho, který vlastně jako propojil tyhle dvě roviny, že prostě ten takový amerikanský primitivismus s uh-huh. právě jako východníma prostě melodiema a folkem, a tady to jako právě jako velmi jako slyším u skrze jako Boba Dylana taky, no. Takže to asi jenom moje takové jako laické vnímání tohoto směru, těchto songů, no.
0: Já bych se z tady těch nejdivočejších let 60. Z té poloviny 60. let přesunul do něčeho klidnějšího, co přišlo potom.

0: Bob Dylan, pořád posloucháte díl o Bobu Dylanovi a dohrál nám song Tell Me That It Isn't True z alba Nashville Skyline z roku 69, kde Bob Dylan nám ukázal všem, jak krásně zpívá. Je to nádherný country popový album, kde má píseň i společně s Johnny Cashem, jeho takovým věčným obdivovatelem, nebo oni se vlastně obdivovali navzájem. A takže tady si spolu střihli i spolupráci. Z těch 60. bouřlivých let se takhle na konci po motocyklové nehodě uchýlil až k takovýhlemu country popu. A já vlastně to album mám fakt rád. Se hrozně líbí. Je tam takový ten upravený Dylan i tak působí, že najednou vyrovnaně, že jako je vypadá i docela jako sympaťák vlastně na těch fotkách z téhle doby.
1: No právě když ty Fronta tady pustil ten song, tak jsem říkal, ty vogo, to zní jak Johnny Cash. A byl teda to Johnny Cash, jo?
0: No tady to zpěl Dylan.
1: Jo?
0: No.
1: A když jsi pustil, já jsem říkal, ty jo, to zní jak Johnny Cash právě. To je jako fakt jako náhoda, ale fakt jako má úplně jiný hlas než obvykle právě. Ale a to je fakt jako náhoda úplně, ty jo.
0: Hned otvírák na tomhle albu Girl from the North Country, tak je s Johnny Cashem. Takže jestli se vám líbí i tahle poloha Boba Dylana, tak si to puste. Je to krásný album a má krásný cover, kde se tak jako usmívá Bob Dylan. A my si můžeme myslet, že to je sympaťák.
1: Jo, to je ten cover, kde on tak jde po ulici se sličnou, nebo to není ono?
0: Ne. To je cover, kde je tak jako s kloboukem, s akustikou.
1: Jo, to je
0: ukážu.
1: Super. Jo.
0: To, co ty myslíš, tak to je starý
1: to je
0: album. No, Freewheeling, asi z roku 63.
1: Jo.
0: No a my jdeme dále k tvojemu oblíbenému songu.
1: Přesně tak, Hurricane od Boba Dylana na Radio 1.

Tak dozněla nám skladba Hurricane z roku 1975 z alba Desire od Boba Dylana. To velmi zajímavý song tím, že to dá se říct jako neobvyklý pro Dylana, velmi takový jako energický song a zároveň jako je to dylanovský song ze vším všude. A je založený, čím je zajímavý, protože je založený na skutečném příběhu a v tomhle je ta, dá se říct, krása songwritingu Dylana, že to on spojuje tu folkovou skladbu s takovým storytellingem a ten song má úplně jako jiný

0: rozměr potom. No a založený na skutečném příběhu boxera Rubina Cartera, který si říkal, anebo Hurricane, a měl takovou přezdívku, to byl boxer a aktivista a byl obviněný z trojí vraždy a byl zatčený a pak vlastně po 20 letech ho propustili, protože ta, jak to říct, to obvinění nebylo jako, ne že podložený, to obvinění nebylo opravněný. Mm-hmm. No a Dylan vlastně uvěřil, že Carter byl obětí rasismu a policejní manipulace a vlastně jako skorumpovaného systému, takže tím způsobem Dylan jako dává nějakou kritiku, takovou jako investigativu dokonce v tom songu, ten song je jako dlouhý a nebojí se tam vlastně velmi tak ro podat tyhle jako fakta a tu kritiku, třeba tam používá dokonce N-word, že jo, že to chce jako fakt možná nějakým způsobem aj, dá se říct, jako šokovat jako lidi v tom skrze tenhle song a taky je to zajímavé, že jako přímo jmenuje vlastně jako ty aktéry toho dění. No a jak jsem poněkud zmínil, že odkazuje vlastně na ty jeho folkové protest časy, songy, ale není intimní a spíše takové jako urgentní. No a taky mě velmi baví mimo jiné ty housle, jak jste mohli jako slyšet, které zahrála Scarlett Rivera. Jako pro mě docela jako ikonický riff. No, takže to byl song Hurricane od Boba Dylana.
1: Neměli jsme šanci to tady všechno probrat, na to by jsme museli mít tak jako 10 dílů.
0: Minimálně.
1: A já zůstanu u těch Broken Hearted songů, který mám vlastně nejradši. A další takový jeho, jak se říká, návratový album Time Out of Mind, který mám hrozně rád z roku 97, kdy zase po té 80-kový éře, kdy vlastně nebyly ty alba tak úspěšný, vydal tohle a to bylo takový zase jako přelomový v té jeho dlouhé kariéře a já mám osobně to album moc rád. A taky pouštěl jsem si to vždycky na nějakých, k nějakým rozchodům nebo tak. Hmm. Tak je to takový jako, si pobrečíš u toho sebelítostně. No a tím bych se dneska rozloučil. Jo, děkujem, že jste nás poslouchali. A
0: zdravíme Boba Dylana, zdravíme
1: čau,
0: vás do dalšího dílu, který bude za 14 dnů na Radio 1. Tak dobrou noc a ahoj.
1: Dobrou.

0: We have the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já už nelaju, já už jenom padáky.
3: Lebo je to...
4: Už ani nemůže být aktuální, když se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkalo.
2: Hele, už mám podavíračce, už jenom padáky.
5: Jo,
6: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl jen po zavíračce.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Ale.
1: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
2: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.

čau. Teďkon Míře Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na Senoseč.

0: točíme.
1: Ne, tady je mikro.